0: Na Rádiu Beat.
1: Stále posloucháme probírku toho, řekněme, nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co sebou přinesl rok 1991, protože dnes dokončujeme třetí díl speciálu, to nejlepší z roku 1991. To nejlepší berte samozřejmě s rezervou. Jak už jsem říkal, jsou to počiny, které já osobně subjektivně považuji za důležité a významné. No a co si dáme teď? Přejdeme už na domácí scénu, protože začátek 90. let samozřejmě byl boom českých metalových kapel. Konečně mohli všechny vydávat svobodně nebo téměř svobodně, co chtěli. Tím téměř svobodně myslím, že každá kapela vydávat nemohla, protože těch vydavatelství bylo jenom pár a samozřejmě ne na všechny se dostalo. Ale na koho se rozhodně dostalo, samozřejmě byl Arakain, který rok předtím debutoval legendárním počinem Trash the Trash a v roce 91 přišla Schizofrenie. V mezičase od natočení Trash the Trash, protože to album bylo natáčeno už v roce 89, kapelu opustili kytarista Dan Krop a bubeník Robert Vondrovic, kteří oba zamířili do nově vzniklého Craysonu. Do Arakainu se vrátil kytarista Mirek Mach a za bicí se usadil Štěpán Smetáček a právě v této sestavě vznikla další kultovní a legendární deska, už zmiňovaná Schizofrenie. Pojďme si na ní zaspomínat alespoň prostřednictvím Guillotiny. Tady je Guillotina a Arakain z roku 91.

Paradoxně v čase, kdy schizofrenie, ze které jste slyšeli guillotínu, vyšla, už byla sestava Arakainu, stejně jako v případě Trash the Trash, jiná. Neboť bubeník Štěpán Smetáček soubor opustil a jeho místa na dlouhá léta zaujal Marek Žežulka. K personální změně došlo i u souputníků a kamarádů Arakainu skupiny Thor. Po vydání prvního alba Armageddon v roce předcházejícím se sestava Daniel Šakal Schwarz, Vlasta Hennig a Martin Melmus rozrostla o dalšího kytaristu, ale také zpěváka skladatele Pavla Kohouta, který přišel ze skupiny Morior a v Thoru si začal říkat Marilyn Monroe. V této čtyřčlenné sestavě, což bylo poprvé a naposledy, se Thor uchýl v roce 1991 k tvorbě nového počinu, jemuž dal název Institut klinické smrti a opět je to vlastně takové klasické, extrémně metalové dílo. Přiblížíme si ho prostřednictvím songu V podzemí s podtitulem Underground. Tady je Thor z roku 1991.

0: na Rádiu Beat.
1: V rámci speciálu To nejlepší z roku 91 už jsme na domácí scéně a probíráme se nahrávkami, které před těmi 35 lety vyšly a opravdu je nelze považovat za nic jiného než za naprostou metalovou klasiku. A to platí beze zbytku i o debutovém albu skupiny Debustrow, které se jmenovalo Neuropatolog. Tohle je prostě čirá esence rychlého slayerovského trashe a víc v podstatě není co dodat. Raději si pustit v tomto případě hned dvě ukázky. Jmenují se Desiluze a Antichrist Debustrow.

0: Rádiu Beat.
1: Od Debustrou se dostáváme k jejich žánrovým kolegům Kryptor. První deska Kryptoru, Septical Anesthesia, byla natočená už v roce 90 a měla ještě ten rok vyjít. Ostatně často se jako rok vydání uvádí právě 1990. Ovšem skutečnost je malinko jiná, ono se to vylisování alba zkrátka do konce roku nestihlo a fyzicky vyšlo až v lednu 1991. Proto se objevuje v tomto speciálu a proto teď zazní píseň, která se jmenuje 50. v řadě s podtitulem Genocida 1. Tady je Kryptor ze své dlouhohrající prvotiny Septical Anesthesia.

0: Beatu.
1: No a u Kryptoru ještě chvíli zůstaneme, protože skupina v roce 91 vydala dvě alba. O Septical Anesthesii už byla řeč, teď se dostáváme ke dvojce Time for Crime. Sestava se mezi tím proměnila, odešli kytarista Tomáš Roháček a bubeník Robert Stýbo. Toho druhého nahradil Pavel Konvalinka a velkou posilou skupiny se stal i kytarista Ota Hreš, který se v té době vrátil z vojny, ale v jeho skupině Thor, kterou zakládal, už pro něj nebylo místo, tudíž nastoupil do Kryptoru. Výsledkem jejich počínání, tedy té nové sestavy Kryptoru, je, jak už jsem říkal, album Time for Crime. Já si myslím, že o něco vyzrálejší, než byla ta prvotina Septical Anesthesia. A my si s Time for Crime pustíme, když stále probíhá to fotbalové mistrovství světa, něco o fotbalových fanoušcích, ale takových těch neúplně kultivovaných. Zkrátka dobře, tady jsou Hooligans.

0: To byla skupina Kryptor, píseň Hooligans z alba Time for Crime a ve speciálu To nejlepší z roku 1991 a ne významné desky, které slaví 35 let od vydání, budeme pokračovat v Brně u skupiny Root. V případě jejich prvotiny zjevení je tam vlastně podobná situace jako s první deskou Kryptoru, protože zjevení také bylo natočeno už v roce 90 a mělo vyjít, ale nestihlo se to. To ale nic nemění na tom, že zjevení je naprosto zásadní počin českého black metalu a tak to opět budeme dokumentovat dvěma ukázkami. Tady je Upálení a 666.
1: Obžalovaný je vinen tím, že za pomoci temných sil a černé magie scházel se za noci s veleknížetem pekla zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil snížit význam učení církve svaté a proto se odsuzuje k trestu smrti upálením.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Dvě písně z debutu skupiny Root Zjevení dozněly a čeká nás ještě jeden Root, protože opět to byla skupina, která v tom roce 91 stihla vydat dvě alba. To druhé se jmenovalo Hell Symphony a už nebylo v mateřském jazyce, ale v angličtině, stejně jako veškeré další nahrávky Root do budoucna. Hudba se trochu proměnila. Řekl bych, že se stala hodně taková objevitelská a chtě nechtě Root v té době se snažili v tom black metalu objevit nějaké nové tvůrčí obzory. Hell Symphony toho byla důkazem, protože oni tam využili třeba zvuky nástrojů zcela nemetalových. Myslím, že byly nasampované, nebo jak se to tenkrát dělalo, že ty dechy, co se tam občas ozvou, třeba například, že nejsou živě natáčené, ale to vůbec nic nemění na kvalitě celého alba. Tak co si z něj dáme? Třeba Lucifera, což také napovídá, že Hell Symphony byla vlastně taková koncepční deska, která se zabývala tematicky jednotlivými syny Satana. Ale tady je ten nejvyšší Lucifer.

0: na beatu.
1: Dozněla skupina Root z alba Hell Symphony a celý speciál To nejlepší z roku 1991 a ne významné desky, které slaví 35 let od vydání a který měl 3 díly. Zakončíme skupinou Master Zemr, kým jiným, další český black metal, další kult, album Rituál. Stále jsme v roce 91, samozřejmě jak jinak. A v případě Rituálu, já si myslím, že opět není moc co dodávat. Prostě základní etalon českého black metalu, který navíc ovlivnil i především skandinávskou scénu, spousta norských a švédských kapel by mohla vyprávět a dodneška vypráví. Takže tady první Master Zemr, respektive první album Master Zemr a skladba Zapálili jsme onen svět. Pro dnešek se s vámi loučí Petr Korál.

0: Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, neměná klasika, kterou vás vítám už přes 23 let určitě. S vámi je Davy, samozřejmě, protože posloucháte tu poslední hodinu pořadu Hard and Heavy a naproti mě po 14 dnech opět usedl Al, ale čau.
1: Čau.
0: My už jsme tady spolu taky dlouho, viď?
1: Mraky let.
0: Ty jsi to posledně říkal kolik, já úplně si nejsem asi jako vědomý, protože už je to opravdu jako hrozně dlouho.
1: No, já si myslím, že už to je 25, jako.
0: To ne, protože
1: od
0: já
1: od roku 2005 to mám.
0: 2005, jo. No, tak to je nějakých 21 let, no. Cca. No tak je, ne, rok 2026, takže nějakých, no, 20, to je hrozný, ale hrozný, no nic, hele. Pojďme k tomu, co je za námi a hlavně, co je před námi.
1: No, dneska to bude opravdu zajímavá jízda. Hráli jsme si na úvod kapelu Cultist, která pochází z kanadského Calgary. No a kapela vydala čerstvou novinku, druhé album Spiritual Entropy. A hráli jsme si kousek Reality Shaper.
0: Opět death metal, minule jsi tady měl metal, hodně death metalu. Tak možná, jak je to léto, takže bys třeba jako měl nějaký jako ústřelky, jako, že bys začal být nevěrný tomu svýmu black metalovému stylu, nebo jak to mám jako chápat, tuhletu věc?
1: No, ale to spíš tím, že když dorazí nějaký zajímavý věci, který mě osloví, nebo bych si řekl, že by bylo záhodno je tady pustit, tak jako úplně neberu ohled na ten žánr, no.
0: Mám to úplně stejně. No. Pokud něco osloví, jde to prostě do Hard and Heavy. A Cultist nezněli vůbec jako špatně. A vůbec jako ta kanadská scéna, co si budeme povídat, kanadská scéna 90. let byla vyhlášena a nemuselo jít jenom o death metal, že jo? Vlastně co šlo z Kanady, že jo? Ať to byl progresivní rock, ať to byl, já nevím, heavy metal, speed metal, prostě tyhle ty kapely byly fakt jako kvalitní a přišlo mi nějakým způsobem, že stejně jako Australané nahlíželi trochu na ten daný hudební styl jinak tak než zbytek světa.
1: Jo, určitě.
0: Austrálie a Kanada, vím, že tohle to jako hodně má. Že tam je to fakt jako zvláštní. A tak ono to jsou možná ty francouzský kořeny, protože co si budeme povídat, tam vlastně vznikl takový ten post black metal, že jo, a tyhle ty věci, které potom změnily scénu jako takovou.
1: Dovolil bych si s tebou souhlasit.
0: To jsem hrozně rád. Tak pojďme na to, co je před námi. Dáme si tu plák.
1: No, David, to je kapela s úžasným názvem.
0: Já na to koukám.
1: Jmenuje se Mzdr.
0: Ne, teď si neděláme legraci, opravdu MZZTR.
1: Pochází právě ze Spojených států amerických, přímo z New Yorku, a řekl bych, že produkují takovou odpověď na, proč to neříct, asi plus minus Mr. Bungle a Primus a plus do toho ještě trošku víc metal, a dorazilo mi jejich EPko, teda ne fyzicky, ale elektronicky, což ale nevadí. Můžeme si je tady pustit, ty dvě skladby, no a debutové EPko se jmenuje Pronast Mister.
0: Jdeme na to.

0: opravdu si hrajeme kapely z celého světa, opravdu kolikrát zabrousíme i do hudebních stylů, které se tady neobjevují zas až tak často. Ty jsi říkal, že tohle je takový šok metal
1: no
0: z New Yorku.
1: To dokonce oni se tak označují. Jako.
0: Je to hodně crossover, bych řekl. Ale to mi zase na druhou stranu, nebo já to mám rád jako občas. Asi, jako takhle, co si budem povídat, Mr. Bungle pro nás, pro oba, je vlastně naprosto zásadní a kultovní kapela. Já mám rád jinou desku, než máš rád ty, ale na kapele se shodneme.
1: No rozhodně.
0: Takže tohle ti asi muselo udělat radost, tam minimálně to vybočilo z té hordy těch nahrávek, které ti chodí.
1: Já jsem si tak jako říkal, jestli tihleti hoši jako mají třeba ty Mr. Bungle naposlouchané. Asi jo. Je to v tom cítit, je takový trošku jako, bych řekl, jako šklep, jo, takový ten satirický humor.
0: Já jsem slyšel dvě skladby, takže nedokážu soudit, ty jsi slyšel celou desku, i když vlastně ty jsi říkal, že to je ípko, to znamená,
1: tam,
0: že to nebude.
1: Tam tuším pět nebo šest skladeb.
0: Pět nebo šest skladeb. Dobře, další věc, která je před námi, opět půjde o tuplák.
1: Ano, tady jsem si říkal, že kapely z Rakouska nedostávají u nás v našem pořadu až tak prostor. Bo aspoň si to nějak nejsem schopen vybavit. A celkově si myslím, že ta rakouská scéna je nám z nějakého důvodu jako trošku ukrytá.
0: Mm-hmm.
1: No a kapela Ill Tidings, která funguje už od roku 2018. A Davy vydala dokonce letos třetí album. Seeds of the True Rebirth.
0: Mně přijde zvláštní, když řekneš už od roku 2018. Mně přijde, kdyby to bylo včera.
1: No jasně, ale já to beru tak, že jsme si tady ještě určitě nehráli.
0: Nevím, jestli já jsem někdy... Co hrajou?
1: No, je to zase doom metal spíše. Takový jako staršího typu.
0: Víš, že třeba já, jestli jsem to někdy tady neprotočil. Každopádně to je úplně jedno v tenhle ten moment, protože její chvíle přichází právě teď a opět si tady dáme dvě skladby a bude to z novýho třetího alba.

0: beatu.
1: Tak to byly Ill Tidings z Rakouska, si říkal. Je pravda, že ta rakouská scéna, ona není velká. Tam je pár kapel, který jako hrajou aktivně a snaží se protlačit někam jakoby ven. No. Ale je pravda,

0: Odkud?
1: Tak podíváme se do amerického Kolumbusu.
0: Opět do Ameriky.
1: Ano, za kapelou Abyssal Rift, která nahrála přednedávno, nebo nahrála, vydala druhé album Relics of Great Ash. No a zase je to David Death Metal a řekl bych, že se výrazově právě liší od Cultis, které jsme si hráli v úvodu.
0: Mm-hmm.
1: A řekl bych, že v té tvorbě se slučuje taková ta stará škola, ale i trošku s tou modernou. My si na závěr budeme hrát jako obzvlášť moderní death metalovou věc, ale tady je to trošku na půl cesty.
0: A ty po nich?
1: No a potom Call of the Void, to je kapela, kterou jsme si tady hráli už před několika měsíci, protože já jsem
0: jsem to nehrál i já, člověče.
1: Je to možné, protože je to kapela z Mexika, hrající doom metal, a řekl bych o nich asi to, že jsou to takový mexičtí Swallow the Sun.
0: Takže to tě muselo 100% oslovit.
1: Já jsem s nimi dokonce dělal rozhovor a oni samozřejmě se k finské scéně přihlásili a pak mi dokonce i ten jejich, tuším, že kytarista psal, jak je to super, že bydlíme kousek od Finska. Já jsem mu říkal, že úplně až tak kousek
0: ne. Ne, máme to za rohem. Odpoledne si vyjedeš na finskou burzu, nakopíš pár nahrávek a večer jsi doma, že jo. Takže Abyssal Rift a Call of the Void právě teď tedy v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy.

0: Radio Beat.
1: Tak a jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Hostem je Al a ty jsi zmínil, že na závěr si dáme něco hodně moderního. A dáme si kapelu, o který jsem neskutečně dlouho neslyšel. Kapelu, která měla neuvěřitelně našláplo. Mm-hmm. Austrálie prostě jako ve své době strašný hype. A teď nic.
2: Já jsem si právě říkal, že asi o nich budeš jako vědět, nebo že je budeš znát. A zároveň, když jsem ten playlist dával dohromady, jsem si uvědomil, že jsem se tě vlastně nikdy nezeptal na to, jestli máš rád takové ty kapely, které v rámci death metalu, krásné slovo, populární, zabrušují i do industrial metalu.
1: Hele, ale zvláštní třeba na Berserker bylo to, že oni byli neskutečně brutální. Že ty jiný kapely, které to začnou pojímat industriálně, sklouznou dřív nebo později do toho modelu Fear Factory. Hmm. To znamená, jasně, nejdřív se začne jenom riffovat, zapomene se na melodie a pak se začne jako víc tam dávat ty elektroniky a začne to být vlastně taky tady jenom takový doplněk jako nějakýho toho jejich jako přednesu. Ale u Berserker to bylo tak, že to bylo strašně jako násilný, jako že to bylo opravdu brutální, dalo by se říct. Ten bubeník byl neskutečný magor. Hmm. Jo. A tohle to je něco novýho?
2: Ano, to je čistá novinka, jmenuje se The Ravenkening, vyšla opravdu před několika týdny a je to jejich páté album a tam právě řekl bych, že se protíná hodně ten klasický death metal s těmi samply, s těmi prostě ostrými zvuky.
1: Tak hele, na tohle jsem hodně zvědavý a nakonec mi tady udělal velkou radost. Protože já už jsem Berserker hodil do smetiště dějin, mám ty jejich nahrávky super, ale víš, jako úplně už jsem je jako odepsal vnitřně. Jako
2: no tak můžu si novinku.
1: Jako ta kapela už je mrtvá. Dobře, díky moc, ale, že jsi dorazil, s tebou se budu těšit opět za 14 dnů.
2: Budu se těšit, čau.
1: No a budu se loučit i já, tedy Davy, ovšem s tím, že my se uslyšíme opět za týden.
3: A skeleton that is born the body ran for a lifetime can be dismantled in a matter of minutes.

asi krok.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně starí.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99%, já i texty. Mm-hmm. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou, nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnou u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se to měl. A kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tam byl dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si řekl, tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovný kluk, nebo bejval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tuhle studesku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, protože já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s tomu pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba si, jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnu, Mraky Kaba, hrozně šikovný kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová a řeč bude nejenom o něžných nocích.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, úterní s datem 14. července 2026. Za 3 minuty bude 6 hodin a pokud teď do Prahy dojíždíte od Mladé Boleslavy anebo od Hradce Králové a pojedete po Štěrboholské radiále na jižní spojku, tedy z Černáku, tak ta kolona, co je od IKEA, tak ta je jenom na 10 minut a ještě před sjezdem na Běchovice je šipka silničářů v levém pruhu označující nabouraný osobák. Bylo to tam už před hodinou, tak snad to brzo zmizí. Asi delší práci zásahových složek si vyžádá bouračka, která je mezi Vlašimí a Zručí nad Sázavou nebo D1. Před Trhovým Štěpánovem šlo auto přes střechu. V Praze a i v Teplicích je lehce přes 20 stupňů. Je za námi místy tropická noc a před námi letní den i s bouřkami.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď fotbal. Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Oviedu na stadionu s kapacitou kolem 30 tisíc diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20 hodin a 45 minut. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studující připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Stále více zaměstnanců zajímá, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5%. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Takový je průzkum agentury Ipsos. V červnu měla být přijata směrnice Evropské unie o transparentnosti odměňování. Novela je připravena na schválení v parlamentu. Pokud se chystáte na dovolenou a poletíte z pražského letiště, určitě se vám hodí následující informace.
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Dobré ráno, je tu 14. červenec a velkou pozornost na sebe dneska strhává Francie. Slaví největší národní svátek, Den Bastily, tradiční ohňostroj u Eiffelovky už byl včera večer. 16 světelných dronů okouzlilo metropoli francouzskou s předstihem, protože za A. Dneska je to taky 10 let od tragického teroristického útoku v Nice a za B. Dneska večer hrají Francouzi proti Španělům o finále na fotbalovém mistrovství světa. Ale od 10. dopolední bude tradiční velká vojenská přehlídka s účastí 8,5 tisíce vojáků na pařížském bulváru Champs-Élysées a taky pod ní volna bude pokračovat cyklistická Tour de France a pořadatelé na sváteční den Bastily vždycky nachystají speciální etapu. Jezdci, včetně trojice Čechů, se vydají do centrálního masivu. 10. etapa má 166,6 kilometrů, vede z Otiaku do lyžařského střediska Le Lioman a nabízí zhruba 3800 výškových metrů. No a když teda ve Francii je dneska ten státní svátek, tak si dáme jeden klenot francouzského roku. Jde o kapelu Trust, ve které se v 80. letech mimochodem mihnuli bubeníci z Iron Maiden. Chvilku tam hrál Nico McBrain a chvilku Cliff Burr. No ale já tady mám nachystánu jejich etapu ze 70. let, jejich první desku a z ní si pustíme písničku, která se jmenuje Nemocnice a hlupáci.

Největší státní svátek Francie, Den Bastily, slavíme na beatu s pařížskou kapelou Trust. Jejich zpěvák Bernie se hodně kamarádil s Bon Scottem a prý před smrtí frontmana AC/DC se Trust domlouvali, že by hity elektrikářů nahráli s francouzskými texty. Teď jedna domácí, je tady Jiří Schellinger na rádiu Beat. Dobré ráno v 6.19.

Dobré ráno, před námi je letní úterý s přeháňkami a bouřkami. Nebe už bouří na Mostecku, postupně bude oblačnost přecházet přes celou republiku a na většině území se objeví přeháňky a v těch bouřkách místy i kroupy. Na 14. červenec na odpoledne jsou slíbeny teploty mezi 25 až 30 stupni, na jižní Moravě má být až 32. Na beatu pokračujeme s Inexis.

Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: budete najíždět za Nehvizdy na Hradeckou dálnici na Prahu. Takže už je tam taky na tom 8. kilometru D11 nehoda náklaďáku s osobákem, před kterou se zpomaluje na 14. kilometru. Tak dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Teď zámořský hokej. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, vydělá si 850 tisíc dolarů, tedy skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo 110 tisíc dolarů. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedra, silné bouřky a pak zase teplo. Proměnlivé počasí ovlivňuje i kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem asi 2,5 tisíce. Na pražském magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz. Správa železnic musí opravit stropní desku odbavovací haly. Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu a je potřeba s tím počítat. To byly zprávy v půl, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. A tady je klasický rock.
1: Rádio B. Klasika.

Dobré ráno, 14. července 2026. Francie se chystá na semifinále fotbalového mistrovství světa proti Španělům. Francouzi dneska do práce ale nejdou i proto, že mají státní svátek. Připomínají si dobytí Bastily, začátek francouzské revoluce v roce 1789. My si teď na beatu připomeneme jednoho z pianistů kapely Yes. Těch tam bylo více, ale dneska má narozeniny rodák z Moskvy Igor Chorošev. V 90. letech se přestěhoval do Ameriky, kde se živil skládáním demonstračních skladeb pro hudební software. No a když narychlo Yes opustil Rick Wakeman, tak zaujal jeho místo. Nepobyl v kapele příliš dlouho, natočil vlastně jen 1,5 desky, no a ten jeho odchod byl velmi bouřlivý, zapříčinil ho incident s ochrankou v zákulisí jedné jejich americké tour, kde muzikanta obvinili dvě členky ochranky z obtěžování a kapela se od jeho činů okamžitě distancovala s tím, že netoleruje násilí páchané na ženách a Igor musel z kola ven. Tady jedna jeho spolupráce s kapelou Yes.

Bouřkové mraky se přesunuly nad Ústí nad Labem, Liberec nebo Karlovy Vary. Je před námi letní úterý a za chviličku se osvěžíme u stánku Johna Debila společně s Vysáči, ale ještě předtím si pojďme říct, že večer nás čekají dámské návštěvy ve studiu Beatu. Tak v první řadě ke Standovi Rubášovi do Naděje Beatu na 19. hodinu je domluvená Nicole Hoffmanová. Metalistka, zpěvačka, frontwoman pražských modern metalových Stelvers, jejichž koncerty se především odehrávají na evropských festivalech, ale třeba se od Nicole dozvíte, kde si je budete moci poslechnout tady u nás v regionu Beatu. No a do rockové zpovědnice přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová. No a nejenom o něžných nocích si budou mezi 20. a 23. povídat s Danem Kohoutem.

Tam, kde stával stánek Johna Debila v Praze na Strahově, už 4 roky je pomník punku Davida Černého Růžový traktor. No a kde bude další rocková pumpa rádia být a taky kdy? Příští středu, 22. července, kousíček od Osové bytýšky, tedy na Vysočině v areálu XT Line v Rudě. Podrobnosti i na našem webu na stránce radiobeat.cz, takže příští středu.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7. Na hradecké dálnici na Prahu je na 8. kilometru nehoda náklaďáku s osobákem. U toho zbořeného mostu totiž ubrali jeden pruh při nájezdu ze Staré Poděbradské na dálnici. Kolona na 10 minut je od 14. kilometru. Pak se zaseknete na posledním kilometru D11 před Černým mostem, protože na Štěrboholské radiále do centra před Běchovicemi se v levém pruhu vyšetřuje nehoda. Kvůli tomu je husto i na posledním kilometru Mladoboleslavské dálnice před Prahou nebo na přivaděči od Letňan na Černák na Novopatské. Jedete-li z Hradce na Vamberk, tak jak na začátku obce Čestice, je to omezení, tak těsně před ním je bouračka nákladního a osobního auta. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude skoro jasno. Později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bousky i velmi silné. Teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu jeden světový fotbalový přestup. Německý záložník Karim Adeyemi odchází z Borussie Dortmund do Barcelony. Vedení katalánského klubu prozradilo, že 24-letý fotbalista má přichystanou smlouvu do roku 2031. Zatmění slunce přinese do Česka jedinečnou podívanou. Podle odborníků půjde na několika místech spatřit takzvaný dvojí soumrak. Za horizont bude totiž zapadat jen úzký sluneční paprsek. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc. A bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to SPD. Podle Okamury, který už záměr představil koaličním partnerům, by novinka mohla začít platit v roce 2029. Podle něj by prý měla přinést desítky miliard korun. Kam s kolem? To je otázka pro Honzu Navrátila.
2: Cestující s aplikací Pitlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, střední Čechy.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
0: Classic rock.

Simon na beatu, jinak na turné po amerických amfiteátrech před pár hodinami hrál i skladbu Graceland, kterou jsme doposlouchali v nejstarším přírodním koncertním areálu v Atlantě. Na beatu budeme pokračovat s Laylou. Ano, kytary už ladí Eric Clapton a taky Duane Allman, ale já bych poprosila pozornost upřít k bubeníkovi, který je i spoluautorem muziky k jedné z nejslavnějších Claptonových skladeb. Jim Gordon totiž do Layly napsal klavírní party a ty pak i natočil. Především ta závěrečná koda je velice ceněná. No a taky ne velmi často hraná v rádiích. My si teď totiž na beatu dáme plnou 7-minutovou verzi jako vzpomínku na Jima, který se narodil před 82 lety 14. července a zemřel v 77 v psychiatrickém oddělení ve vězení, kam se dostal za brutální vraždu své maminky, ke které ho navedly tajemné hlasy v jeho schizofrenní hlavě.

0: Sporty na rádiu Beat.
1: Právě začneme na golfu, protože americký golfista Stephen Fisk vyhrál turnaj v Louisville a připsal si druhý titul na PGA Tour. V rozstřelu až na třetí jamce 29-letý hráč porazil Kanaďana Taylora Pendrita. Oba zahráli během 4 kol 16 stran pod normu hřiště. Teď se vrátíme ještě k víkendu, protože plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po královském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil už ve středu, a to stříbrem na pražské 50. Mladí čeští dráhoví cyklisté zakončili úspěšné mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi, a to ziskem dalších dvou medailí. Postarali se o ně Jan Pořízek a David Peterka, kteří obsadili druhé a třetí místo.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Jo, kdybyste věděli, jaké věci se o uplynulém víkendu děly na koleji Yesterday, tedy přesněji ve slunečních lázních Houšťka nedaleko Brandýsa. Festival elektronické hudby tam byl a asi více než jedno pivo nebo jedno štěně piva ve skříni. Na brněnské dálnici na Prahu teď minutu před 7:30 máme novou bouračku, ještě před omezením u Šmejkalky. Na 27. kilometru na začátku mostu přes Sázavu u Hvězdonic jsou nabouraná auta v levém pruhu. Zpomaluje se už před exitem Ostředek na 35. kilometru D1. Na mostě Barandovském je taky rána. Směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta a náklaďák. Na jižní spojce k Vltavě se zpomaluje u Krče. No a jak to vypadá na Černáku s nabouraným osobákem před sjezdem na Běchovice?
2: Dalibor, ahoj Katko, dobré ráno. Prosím tě, jenom se bouračce, co je na jižní spojce nebo Štěrbolské, nebo co to je kousek za nájezdem ze 11. Tak tam toho nabouraného bavoráka už nakládají, takže za chvilku to bude průjezdné.
1: Stále ale platí, že se brzdí na 4. kilometru hradecké dálnice před Prahou a je fronta i od 2. od odbočky na Radonice od Mladé Boleslavy, tedy od D10. Takže počítejte se zdržením i tady. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
4: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
0: Rádio B. Počasí.
5: Vypadá to, že dnes bude skoro jasno. Později velká

0: se to také do světového žebříčku. Toho celkového i toho ročního pro turnaj mistryň. Takže Muchová je v žebříčku na 6. místě, 7. je Nosková. Chorvatsko už pro řadu turistů není levnou dovolenkovou jistotou. Ceny jídla i služeb výrazně vzrostly a restaurace v některých letoviscích hlásí slabší sezonu. Většinu českého území čekají opět nadměrně teplé dny. Nejvýše se teploty dostanou hlavně v oblasti Jižní Moravy a Polabí, kde meteorologové očekávají i více než tropických 30 stupňů Celsia. Nejvíce bouřek by pak mělo Česko zastihnout dnes a zítra. Německo v červnu kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí, což je podle oficiálních údajů nejvyšší počet od roku 2003. Nárůst utopených zaznamenala také Francie. Pokud se tedy chystáte k vodě, tak velmi opatrně. To byly zprávy v půl, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. A tady je klasický rock.
1: Radio B. Klasik rock.

Show musí jít dál a Francouzi dneska nejdou do práce. Je 14. července, mají nejvýznamnější národní svátek, slaví den pádu Bastily, který je letos umocněn faktem, že Francouzi tak ještě hrají semifinále fotbalového mistrovství světa. Tedy nepřipomínají si jen začátek velké francouzské revoluce, ale rádi by oslavili postup do posledního zápasu turnaje. Dneska hrají od 21. hodiny v Dallasu proti Španělsku. Přestože jde o dvě veleúspěšné reprezentace a velké rivaly, tak na mistrovství světa se zatím utkali jenom jednou. Před 20 lety v osmifinále Francie zvítězila 3-1 a nakonec na šampionátu skončila druhá. Francie hraje své osmé semifinále. První tři pokusy spálila, další čtyři ji naopak vyšly a v letech 1998, 2006, 18 a 22 se pokaždé probojovala do finále. A pokud uspěje i večer, stane se prvním týmem od dob legendární Brazílie z let 94 až 2002, který postoupí do tří finále za sebou. Španělé jsou v nejlepší čtyřce mistrovství světa teprve podruhé. V roce 2010 pak brali zlato. A ještě připomenu, že Španělsko má nejpevnější defenzivu, když za celý turnaj inkasovalo pouze jediný gól ve čtvrtfinále od Belgie. A Francie, ta má zase na turnaji nejlepší útok s 16 nastřílenými góly z 6 zápasů. A jejich kapitán Kylian Mbappé už dal na světových šampionátech 20 gólů a jediná trefa ho dělí od vyrovnání historického maxima Lionela Messiho. Ten bude táhnout Argentince zítra ve druhém semifinále proti Angličanům. Nabídnu teď písnička, která oslavuje ten dnešní den Bastily. Jsou tady Kanačtí Rush.

Francouzi si dneska připomínají Den Bastily a my si přehrajeme celé 11. album Metallicy. 72 sezon nás čeká před půlnocí, co by půlnoční album. Tahle ta deska z toho zahraničního výběru vydaných alb v roce 2023 dostala nejvíce hlasů. Tak teď hlasujeme mezi domácími značkami a máme tady kapely Harley, Hromosvod, Katapul, Krucipisk. Taky můžete svůj hlas dát Pumpě anebo kapele Škvor.

Olda Říha si po turné k 50 letům Katapultu dává zaslouženou pauzu. My si desku Nostalgie, kterou natočil s basákem Bigmanem Kodlem a taky Vaškem Zimou před 3 lety, můžeme pustit příští týden na Beatu celou, pokud tedy dostane dostatek hlasů v anketě u nás na webu na stránce radiobeat.cz. A zatím to tak vypadá, že by to mohlo klapnout, jenom připomínám, z těch 6 nabízených titulů 2 desky, které dostanou nejvíce hlasů, nás příští týden čekají. Takže si možná příští týden poslechneme i skladbu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Mr. Rock and Mr. Roll v podání Katapultu, protože to je závěr jejich desky Nostalgia. Tak závěr další hodiny na Beatu obstarají pro...

0: práci na čtyřech kolech.
1: Necelé 2 minuty před 8 hodinou na mostě přes Sázavu u Hvězdonic je nehoda. Tím pádem na dálnici z Brna na Prahu potřebujete asi 30 minut navíc. Brzdí se za Šternovem na 40. kilometru, ta nehoda je na 27. Další tučná fronta je v Praze na jižní spojce směrem k Vltavě. Kvůli nehodě 3 aut na Barandovském mostě provoz houstne od magistrály, tedy 5. května. A kvůli omezení u letiště Václava Havla se na Slánské dálnici na Prahu zaseknete na 5. kilometru, opačně u Evropské ulice. A pořád se nelepší situace na příjezdu do metropole od Hradce Králové a Mladé Boleslavy. Obě dálnice mají na svých koncích asi 2kilometrové kolony, ale nabourané auto na Štěrboholské radiále před Běchovicemi už jste hlásili, že nakládají před 30 minut. No tak snad už bude dokonáno. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Teď fotbal. Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Oviedu na stadionu s kapacitou kolem 30 tisíc diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20 hodin a 45 minut. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studující připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Stále více zaměstnanců zajímá, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5%. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. Takový je průzkum agentury Ipsos. V červnu měla být přijata směrnice Evropské unie o transparentnosti odměňování. Novela je připravena na schválení v parlamentu. Pokud se chystáte na dovolenou a poletíte z pražského letiště, určitě se vám hodí následující informace.
2: Dostat se z pražského letiště vozem oficiálního smluvního přepravce, tedy se společností Uber, může být v těchto dnech problém. Řidiči vozidel totiž protestují proti systému přidělování zakázek a nízkým odměnám a hromadně se odhlašují z aplikace a vozy tak nejsou k dispozici. Letiště odpovědnost přenáší na Uber a zároveň cestujícím doporučuje pro cestu z letiště využít veřejnou dopravu, především trolejbusy. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Zatímco my jsme minulý víkend tady na Beatu se soustředili na Halloweeny, kteří hrají už pozítří ve Vizovicích, tak fanoušci Iron Maiden si užili Edfest. Půl století Iron Maiden, to byla dvoudenní akce, probíhala v areálu historického sídla Nebot House s tím, že v pátek tam byl za hlavní hvězdu Blaze Bailey a v sobotu hráli The Darkness, Airborne, mongolští The Who a samozřejmě Iron Maiden, kteří se údajně minimálně 2 roky už v Anglii neukázali. Teď ukázali i věci ze zákulisí, součástí festivalu bylo i unikátní muzeum, tržiště s exkluzivním festivalovým merchandisem a sběratelskými předměty, no a taky Eddieho Bara, všechno pod širým nebem. Další koncert hrají Iron Maiden koncem srpna v Kanadě. Já vás teď, Býťáci, společně s Petrem Kalandrou a kapelou Marcias vemu na zmrzlinu.

0: Housličky hladil Honza Hrubý, u elektrického piana Fender seděl Michal Kocáb. Marcias na beatu dohráli v 8 hodin a 17 minut.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Terminátor skutečně hlásí comeback. Carlos Vémola se více než rok po ukončení kariéry vrací do klece. Oktagon oznámil jeho další zápas, který se uskuteční 26. září na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt. Soupeřem české legendy bude Němec Frederik Forsgren. Duel proběhne v domluvené váze do 89 kg. Teď Thousand Miles Adventure a Martin Šíma.
3: Ahoj, býťáci. Po odmlce se vám opět hlásíme s aktuálními informacemi, tentokrát už z cíle extrémního závodu Thousand Miles Adventure. K dnešnímu dni projelo finisherským obloukem v Třebení u Chebu celkem 7 závodníků. Vítězem severní trasy se stal Michal Ozogán, který si časem 6 dní, 17 hodin a 28 minut zapsal také rekord této trasy. O 4 hodiny později finišoval na druhém místě severní trasy Ondřej Kacar a třetí pozici se rozdělili Jakub Hrabý a Adam Biel. Jižní trasu podle předpokladů opanoval Dan Polman. 1635 kilometrů zdolal za neuvěřitelných 6 dní a 16 hodin. Tím si připsal nejen nový rekord trasy, ale také celkové vítězství letošního 16. ročníku závodu. Na stříbrné pozici nakonec dojel Tomáš Novotný a pomyslný bronz bere Václav Jurák.
2: To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Náš osud je ve hvězdách, zpívá Mick Jagger na nové desce Rolling Stones, ze které jsme si teď hráli i na beatu, kde se zaměřujeme i na Big Beat na filmovém plátně. Máme 14. července a dneska je to 44 let, co měl premiéru film The Wall režiséra Alana Parkera, založený na muzice stejnojmenné desky kapely Pink Floyd v hlavní roli s Bobem Geldofem z kapely Boomtown Rats. U nás The Wall se začalo promítat v roce 1995, stejně jako film Bezstarostná jízda s Jackem Nicholsonem a Peterem Fondou a Dennisem Hopperem v hlavních rolích. Tenhle ten snímek, který měl zase premiéru 14. července 1969. Tak co platí pro úterý 14. července 2026, takhle před půl devátou, že je jízda bezstarostná? Pokud ne a máte vzkaz pro kolegy býťáky na čtyřech kolech, tak buď použijte býťáckou aplikaci, anebo rovnou linku sem ke mně 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: I o 8:30 se na 27. kilometru na mostě přes Sázavu u Hvězdonic řeší nehoda v levém pruhu. Kolona z Brna na Prahu začíná na 38. kilometru D1 a ztratíte tam asi 20 minut. Stejně tak na příjezdu do Prahy po Slánské D7 kvůli omezení u letiště, kde je zpomalení od 5. kilometru. A u magistrály tedy 5. května začíná fronta na jižní spojce směrem k Vltavě. Na Barandovském mostě se došetřuje srážka 3 aut. Pokud se chystáte sjet na Břevnově do tunelu Blanka směrem na Smíchov, tak pozor, i tady je zahuštěný provoz kvůli nehodě na Dobřížské ulici, kousíček za výjezdem z Mrázovky. No a pořád platí, že se seká příjezd do Prahy od Hradce Králové i od Mladé Boleslavy. Na Štěrboholské radiále už nabouraný osobák před Běchovicemi není, ale i tak chviličku trvá, než se ty kolony rozpustí. I tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Pítová rozhledna. Pro ty, kteří mají rádi muziku. Pro ty, kteří chtějí vědět víc. Pro všechny zdarma, každý týden ve vaší e-mailové schránce. Pítová rozhledna. Rokové čtení od Radka Distlera. Aktuality nejen z Beatu. Zprávy, články a informace, které nikdo jiný nemá. Vyplatí se mít rozhled. Tak se přihlaste k odběru Beatové rozhledny hned teď. Vše je na www.radiobeat.cz. Klasik rock. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno, později velká oblačnost a postupně se na většině území

Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedra, silné bouřky a pak zase teplo. Proměnlivé počasí ovlivňuje i kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem asi 2,5 tisíce. Na pražském magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz. Správa železnic musí opravit stropní desku odbavovací haly. Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu a je potřeba s tím počítat. To byly zprávy v půl, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. A tady je klasický rock.

Dobré úterní ráno, býťáci. Francouzi dneska budou mít vojenskou přehlídku na výročí dobytí Bastily. Pod ní volna pokračuje taky Tour de France a večer se v semifinále mistrovství světa ve fotbale utká Francie se Španělskem. Tady u nás na Bítu teď dvojí gratulace. Lexovi k 60 nám totiž zahraje legendární americký

Studiový bubeník Andy Newmark, který má taky dneska narozeniny, 76. Byl rytmickou páteří pro některé z největších ikon hudební historie, včetně Johna Lennona, George Harrisona, Ronnieho Wooda, Roxy Music nebo třeba Davida Bowieho a další. No a když Pink Floyd natáčeli desku The Final Cut, tak Nick Mason se složitým rytmem skladby Two Suns in a Sunset dlouho trápil a pak prohlásil prostě, že to není schopen nahrát. Proto kapela oslovila Andyho Newmarka a tady máme výsledek.

Na rádiu Beat 2 slunce za soumraku, tak Pink Floyd nám taky lehce udělali pozvánku na dnešní večer na naše vysílání. Dan Kohout si totiž bude v rokové zpovědnici povídat s dvojici hostů po 20. hodině. Tady bude Blanka Šrumová a taky Sahara Hedl. A ještě předtím nás Standa Rubáš seznámí s vedoucí a zpěvačkou metalových Steelers s Nikolou Hoffmanovou v pořadu Naděje Beatu, který začíná v 19 hodin. Teď máme 8:44.

Jsou 8:45, posloucháte rádio Beat, už hodinu jsou trable v pražské podzemce, a to na nejvytíženější stanici u hlavního nádraží. Soupravy tudy jenom projíždějí, anonym tam totiž nahlásil bombu. Asi nějaký bomber.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Měli jsme tu Vláďu Mišíka se skladbou U nádraží. U toho hlavního v Praze zasahuje policie, hledá bombu, co tam někdo nahlásil, a metro stanicí Hlavní nádraží jenom projíždí. Od Divešova na 38. kilometru se seká brněnská dálnice na Prahu. Takže počítejte s tím, že se stále na 27. kilometru na mostě přes Sázavu u Hvězdonic řeší bouračka v levém pruhu a ztratíte v té koloně asi přibližně 20 minut. Když už jsme na D1 z Brna na Prahu, tak pozor, ještě u exitu Velká Bíteš na 163. kilometru probíhá nějaké práce na silnici, je tam v malém kousku zavřený levý pruh. Opakuju, jedná se o 163. kilometr D1 z Brna na Prahu. Tak, pojďme se podívat na pražský Barandovský most, tam směrem na Smíchov už nehodu odklidili, ale pořád počítejte, že na jižní spojce směrem k Vltavě je štrůdl od Krče. A v Brně, Zábrdovicích, na křížení ulic Cejl a Soudní je čerstvý ťukanec dvou osobáků. Je tak jaký čerstvý, vyspinkaný na koncert nachystaný vejvoďák, takže za chviličku Léto jako živé, přeji vám hezké úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude skoro jasno. Později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, i velmi silné. Teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování s opcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Buďte opatrní, protože od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíc ve středočeském a jihomoravském kraji. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy odjíždíme na dovolené. Také majitelům radí, jak navodit dojem, že je dům stále obývaný. Třeba automatickým spínačem světel. Zatímco rodinné domy bývají terčem zlodějů celoročně, o letních prázdninách se více zajímají také o byty. Jaký další most se bude opravovat, to ví náš kolega Honza Navrátil.
2: Dalším mostem, který projde v Praze opravou, bude Hlávkův. Už od této soboty se tu omezí jak automobilová, tak také tramvajová doprava. Tramvaje přes most neprojedou ani v jednom směru, auta budou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat do konce letních prázdnin a byly naplánovány po dnešním ukončení výluky metra na lince C. Honza Navrátil, Praha.
1: O novém filmu teď Luboš Dvořák.
3: Ochranu horských luk v Jeseníkách i hrozby, kterým tyto zranitelné biotopy čelí, přiblíží chystaný celovečerní dokumentární film Zachráníme horské louky Jeseníků. Edukační snímek je určen pro Dům přírody Jeseníků, školy, filmové festivaly i kina. Podobně na tom byly s projekcí i snímky jiného autora Jizerské hory a Krkonoše. Luboš Dvořák, Jeseníky.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: I dneska pokračujeme, čeká nás parádní živák. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Včera jsem napovídal, že frontman té kapely, která dneska bude mít svoje živé vystoupení tady v rámci Léta jako živého, tak na obale té desky je do půl těla. Koukám na Freddyho a skutečně je do půl těla. V názvu desky je i název města, kde se deska nahrávala, což je kanadský Montreal. A jistou stopu byste našli i u české kapely Chinasky. Na to se dostaneme v závěru. Queen Rock Montreal, živá kapela Queen, který sice byl nahrán v roce 1981, ale vydán byl až v roce 2007. Nahrávalo se tenkrát v Kanadě, v provincii Quebec, v Montrealském fóru 24. a 25. listopadu 1981. Dva dny po tom koncertu mě bylo 9 let. Kdo by si chtěl představit atmosféru začátku koncertu, musel by zapomenout na svítící mobilní telefony nebo blikající náramky. V roce 1981 svítily do zapalovače nebo svíčky, ale ty ve větru zhasínaly, takže se museli znovu zapalovat, jak říkáme v Plzni, museli se znovu roužnout. Jeden plamen ze zapalovače se teď, když se dívám na záznam, přímo tetelí před objektivem kamery, která nahrává start koncertu. Na hraně pódia blikají reflektory s tím, že uprostřed, jakoby na forbíně, stoupá dým, ze spoda svítí žlutá a vypadá to jako vybuchující sopka. Ty výbuchy se postupně stupňují, ale v jednu chvíli to všechno zhasne, jenom na moment, a hned pak se začínají zvedat osvětlovací rampy, tolik typické pro koncerty kapely Queen. Je to podívaná, která by zaujala i dnes v roce 26, natož v roce 1981. To lidem vyloženě tedy padaly brady. Šest obřích obdélníkových segmentů se zvolna zvedá, jako když se probouzí kraken v Nekonečném příběhu. Dal jsem si tu práci, nebo v Souboji titánů, že jo? Dal jsem si tu práci a zastavil si video v momentě, kdy kamera zabíjí celek osvětlovacích ramp. V každém tom velikém obdélníku je 8 světel v 6 řadách, takzvaných 48 parů. Osvětlovači vám, když tak někdy řeknou, co to je. 48 krát 6 segmentů, to je 288 barevných světelných vlastně ramp a světel. Na pódiu jsou 3 schody jako praktikábl pro bicí soupravu Rogera Taylora. Z každého schodu po celém obvodu zhruba v hustotě 5 světel na metr svítí další bodovky a k tomu je bodovkami z podlahy osvícené celé koncertní molo šířce nějakých 50, možná 60 metrů. Zkrátka je tam tolik světel, že kdo stojí v první řadě, tak mu z toho musí cukat rádiovka na hlavě. Světla jsou všechna nahoře, je vidět silueta lidské tváře jako potah a ozdoba kruhu kopáku bicích nahoře uprostřed celé scény. Roger Taylor je na místě, zprava přichází Brian May, z druhé strany John Deacon a jako poslední Freddie Mercury. Bílé kalhoty, černá kožená bunda, z ní vykukuje bílé logo s logem Supermana. Začíná první skladba dnešního koncertu. Bratru, v hodně rychlejší verzi, než ji známe. Schválně, jestli poznáte. Já myslím, že ano.

Somebody love. Okay, let's do it.

0: Somebody to Love, kapela Queen, na beatu my dneska v rámci léta jako živého hrajeme koncert kapely Queen z roku 2007, tedy deska, která byla vydaná v roce 2007. Jinak jsou to dva koncerty v Montrealu v Kanadě v roce 1981. To album se jmenuje Queen Rock Montreal. Co se týče, jak jsme vlastně k tomu došli, takhle. Vy, stejně jako já, určitě máte tuhletu desku na CDčku. Vyšlo to na dvoj-CDčku, asi většina z nás se ho pořídila. Máte-li rádi tedy skupinu Queen? Vyšlo ale i na Blu-ray, také na DVDčku a také jako trojitý vinyl. Na obale je před modrým pozadím do půl těla slečený Freddie Mercury, v záklonu se skrčenou pravou nohou, v ruce má svou oblíbenou tyčku ze stojanu na mikrofon, na pravém zápěstí má červené potítko a na sobě bílé kalhoty a na nohou sněhobílé boty Adidas Samba. Tahle deska, kterou posloucháme, tedy Queen Rock Montreal, která vyšla v roce 2007, ale nahraná byla v roce 1981, tak je vlastně oficiální vydání filmového soundtracku ke koncertnímu filmu We Will Rock You, a to pouze v audioformátu. A na rozdíl od toho koncertního filmu, tak jsou na něm všechny skladby, které tenkrát v Montrealu zazněly a které se nahrávaly. Vyšlo také na speciálním dvojitém DVDčku s názvem Queen Rock Montreal and Live Aid, a jak už tedy název napovídá, tak obsahovalo i vystoupení kapely Queen na Live Aid v létě v roce 1985, a k tomu také v té době dosud nezveřejněné rozhovory a záběry ze zkoušek. Možná jste také koncertní film viděli před 2 lety v IMAXu, celý film byl zremastrován a v IMAXu museli prodloužit termín vysílání, protože o film byl veliký zájem. Autorem té další skladby, kterou si teď pustíme, je Brian May, který dokonce v ní i hraje na klavír, je z desky s názvem The Game a jmenuje se Save Me. Správnost tedy toho, co tady říkám, ještě potvrdí Freddie Mercury osobně.
1: This is from an album called The Game. It's called Save Me.

All right. Yeah, yeah. Come on, do it to the beat.

0: nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na

To tam utnuto na téhle desce, tohle živé album kapely Queen by klidně sneslo označení Made in Canada, jmenuje se Queen Rock Montreal a je to deska nahraná v roce 1981, vyšla ale až po 26 letech v roce 2007, což je zároveň 16 let poté, co Freddie Mercury zemřel. Včerejší nápovědy, které jsem dával, že frontman je na obale do půl těla, Freddie Mercury je na této desce, na obale této desky Queen Rock Montreal právě do půl těla. V názvu je i název města, kde se deska nahrávala, to byla další včerejší indicie, což je kanadský Montreal. No a jistou stopu byste našli i u Činasky, u české kapely Činasky. A to z toho důvodu, že zvukařem a producentem téhleté desky Queen Rock Montreal je Reinhold Mack. Je to ten Reinhold Mack, který spolupracoval s AC/DC, s Black Sabbath, s Deep Purple, s Rolling Stones a také s Činasky. Na desce kapele Činasky s názvem 11, tak se právě Reinhold Mack z části podílel a z části se skupinou českou, skupinou Činasky spolupracoval, což se bere jako majstrštyk. V jakém složení kapela Queen vystoupila na těch dvou listopadových koncertech v roce 1981 v kanadském Montrealu? Samozřejmě Freddie Mercury, zpěv, klavír, mimochodem ve skladbě Keep Yourself Alive, která teď dohrála, tak hrál Freddie na tamburínu, což je hodně blbě slyšet, ale prostě je to pravda. Brian May, kytara, klavír a syntezátory, Roger Taylor samozřejmě bící a perkusy a John Deacon baskytara. Další skladba, kterou si dáme z této desky, tedy Queen Rock Montreal, se jmenuje

0: Konec koncertu kapely Queen jenom pro nasátí atmosféry God Save the Queen, dneska už platící tedy God Save the King, ale co se týče kapely Queen, je to stále God Save the Queen. Za 3 minuty 10 je naplněno, zítra nás čeká další leto jako živé, další koncert. Co to bude za kapelu, z jakého roku ten koncert bude a jak ten živák bude vypadat, to se dozvíte nejjednodušším možným způsobem, a to tak, že zítra v 9 hodin ráno budete poslouchat další živák tady na Beatu.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na 27 od Plzně směrem na Plasy, u odbočky na Horní Břízu. Na Plzně severu se srazila dvě osobní auta. Policisté už by měli být u této dopravní nehody. Pozor také na 35, respektive na Rožnovské ulici ve Valašském Meziříčí na výjezdu směrem na Rožnov pod Radoštěm. I tady je havárka dvou osobáků. V Ústí nad Labem v Textilní ulici je jeden pruh neprůjezdný kvůli havárce dvou osobních vozů. V Liberci v Rynoltické ulici je osobní auto v příkopu. Pozor také v Brně na Cejlu, u téčka ze Soudní ulicí, je tam k řešení havárka dvou osobáků, a Brno, Tuřany, Hanácká ulice, od parku Legionářů směrem k letišti, i tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: Radio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude skoro jasno. Později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bousky, i velmi silné. Teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu jeden světový fotbalový přestup. Německý záložník Karim Adeyemi odchází z Borussie Dortmund do Barcelony. Vedení katalánského klubu prozradilo, že 24-letý fotbalista má přichystanou smlouvu do roku 2031. Zatmění slunce přinese do Česka jedinečnou podívanou. Podle odborníků půjde na několika místech spatřit takzvaný dvojí soumrak. Za horizont bude totiž zapadat jen úzký sluneční paprsek. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc. A bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to SPD. Podle Okamury, který už záměr představil koaličním partnerům, by novinka mohla začít platit v roce 2029. Podle něj by prý měla přinést desítky miliard korun. Kam s kolem? To je otázka pro Honzu Navrátila.
3: Cestující s aplikací Pytlítačka mají možnost zaplatit úschovu kola ve vybraných středočeských cyklověžích pomocí zmíněné aplikace. Jde o cyklověže v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, Berouně a nebo v Milovicích. Ti, kteří mají dlouhodobý kupon Pražské integrované dopravy pro příslušné tarifní pásmo, mají navíc prvních 24 hodin úschovy zdarma. Honza Navrátil, Střední Čechy.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
0: Klasika.

potřeba.

to tedy skutečně Fire, tedy Fire, Jimi Hendrix na beatu ve 10:45, no spíš minutu po 10:45 dopoledne. Co se týče zítřejšího koncertu v rámci léta jako živého, nebo léta jako lživého, jak tady familiárně na beatu říkáme, tak mezi 9:00 a 10:00 i zítra ráno, nebo dopoledne chcete-li, budeme hrát nějaký živák. Zítra, a to nemusí být ani první nápověda nebo indicie k tomu, abyste si to dopředu mohli třeba zjistit, ale jenom bych chtěl říct, že zítra se to tváří jakoby cizojazyčně, ale může to být, pozor, klidně chyba lávky, jo? Což pro někoho může být nápověda dostatečně veliká, pro někoho, jak tak na vás koukám takhle v tom rádiu, vůbec ne, že? Za chviličku Stouni, taky Uriah Heep, teď je tady pro sklidnění hry kapela Dire Straits.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To jsou Stouni na beatu, Under My Thumb, minuta a půl před půl jedenáctou dopoledne. Za chvilku uslyšíte Davida Bowieho, taky Alice Coopera a Vohnouty, kteří přijdou přečíst další díl, další kousek ze své audioknížky 30 svíček na dortu. No a připraven tady ve studiu už je Tomáš Adamec, ten sledoval a věnoval se také golfu na PGA Tour, no a koukal také na naši dorosteneckou plaveckou hvězdu na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově. Tak uvidíme, kde začne.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Zprávy začneme na golfu, protože americký golfista Stephen Fisk vyhrál turnaj v Louisville a připsal si druhý titul na PGA Tour. V rozstřelu až na třetí jamce 29-letý hráč porazil Kanaďana Taylora Pendrita. Oba zahráli během čtyř kol 16 stran pod normu hřiště. Teď se vrátíme ještě k víkendu, protože plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po královském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil už ve středu, a to stříbrem na pražské 50. Mladí čeští dráhoví cyklisté zakončili úspěšné mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi, a to ziskem dalších dvou medailí. Postarali se o něj Jan Pořízek a David Peterka, kteří obsadili druhé a třetí místo. Terminátor skutečně hlásí comeback. Carlos Vémola se více než rok po ukončení kariéry vrací do klece. Oktagon oznámil jeho další zápas, který se uskuteční 26. září na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt. Soupeřem české legendy bude Němec Frederik Forsgren. Duel proběhne v domluvené váze do 89 kg. Teď Thousand Miles Adventure a Martin Šíma.
3: Ahoj, býťáci. Po odmlce se vám opět hlásíme s aktuálními informacemi, tentokrát už z cíle extrémního závodu Thousand Miles Adventure. K dnešnímu dni projelo finisherským obloukem v Třebení u Chebu celkem 7 závodníků. Vítězem severní trasy se stal Michal Ozogán, který si časem 6 dní, 17 hodin a 28 minut zapsal také rekord této trasy. O 4 hodiny později finišoval na druhém místě severní trasy Ondřej Kacar a třetí pozici se rozdělili Jakub Hrabí a Adam Biel. Jižní trasu podle předpokladů opanoval Dan Polman. 1635 km zdolal za neuvěřitelných 6 dní a 16 hodin. Tím si připsal nejen nový rekord trasy, ale také celkové vítězství letošního 16. ročníku závodu. Na stříbrné pozici nakonec dojel Tomáš Novotný a pomyslný bronz bere Václav Jurák.
2: To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.
1: Rádio.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 13. Fenek. Rok 1996. Čte Matěj.
2: S rastím klukem jsme měli ve vestibulu metra na stanici Flora a šli jsme tam spíš už tak ze slušnosti, protože jsme počítali s tím, že budeme hrát s automatickým bubeníkem a nechtělo se nám to už měnit. Na Flóře jsme přejeli pohledem několik postávajících jedinců a mohl to být kdokoliv z nich, ale nejpravděpodobnější vypadal tamten, co nás zřetelně zaregistroval a očima se ptal, jestli jsme to my. Měl dlouhý vlasy, bratku, křiváka a na nohu martensky prostě klasická metla. Když se ten člověk schejbal pro koženou brašnu s nápisem TR, ze který koukali paličky, podívali jsme se s bráchou a Zemánkem na sebe a protočili oči. Pak jsme šli se Zdeňkem do zkušebny a probíhal fádní rozhovor, jako s každým, o kom předpokládáte, že už ho nikdy neuvidíte. Chlapec nebyl žádnej suverén, spíš nesmělej, ve zkušebně si sundal Martiny a obul kecky, pak se zeptal, co se bude hrát, a když jsme mu ukázali nějakej riff, odklepnul to. A poprvé jsme si to rozdali spolu. Mňau.

potom jsme mu ukázali další motiv a pak další a další a ještě jsme to pro jistotu pak zopakovali všechno od začátku. Ten prapodivnej metlo žrál přesně podle našich představ a všechno si jednoduše zapamatoval. Nemuseli jsme mu vysvětlovat vůbec nic a vlastně jsme se ho ani neptali, jestli se mu to líbí a přijali ho. A kapela byla kompletní v podobě, v jaký ji znáte dnes. Rovnou ze zkušebny jsme zamířili vedle do hospody u garáže, kam jsme chodili vždycky po zkoušce. Na účtu rostl plot a my ze Zdeňka, který okamžitě dostal přezdívku Fenek, tahal jeho životní příběh. Fenda se narodil na Vysočině mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem v malý a krásný vísce Věž. Křestní jméno zdědil po tátovi a hudební vlohy zase po mámě, která chodila v dětství do Lidušky na akordeon. Malej Zdenda od doby, co se naučil mluvit, mlátil vařečkou do hrnců a prohlašoval, že jednou bude traktorista anebo bubeník. A tak v 8 letech dostal Zdeněk k narozeninám první regulérní bubny, byly to stříbrný a maty. Když mu pak bylo 10, nastoupil na Lidušku a o rok později přišlo angažmá v první kapele. Byla to vesnická dechovka, složená ze starších pánů z Věže pod vedením předsedy Národního výboru pana Vondráka, která vystupovala na akcích typu MDŽ anebo Sraz chovatelů králíků. Pak přestoupil do souboru Emil, se kterým obrážel plesy a potom obdržel občanku a dostal se na obor bicí nástroje na brněnskou konzervatoř, kde se spolužáky založil svoji první bigbeatovou kapelu. Dali si jméno Runway, hráli věci od Kabátu a Metaliky a taky nějakou vlastní tvorbu. Po jejich rozpadu Fenek prošel pár dalšíma metalovajma kapelama a taky se přesunul do Prahy, kde nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ješka. A protože se v Praze nudil, tak říkal kamarádům, že pokud by věděli o nějakém hraní, ať mu dají kontakt. No a tak jednoho dne dostal do rukou číslo k nám domů.

lohátku a rozpoutal šarvátku a rozpoutal šarvátku. Do, re, mi, fa, re, mi, do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlá.

Myslím si, že tady je důležité jako hodně vědět, jestli jedete ještě v dodávce, anebo jestli už jste v ponorce. Pokud to dokážete rozeznat, tak jste ještě v pořádku, pokud ne, tak už vás nikdo nedohoní. Tohle byly Vohnouti, předtím i čtení z jejich knihy, která se jmenuje 30 svíček na dortu. Vohnouti namluvili svoji audioknihu svými vlastními hlasy a my ji celou tady na Beatu přečteme až úplně do konce. Je to hlavně z toho důvodu, že jsme ji začali číst úplně od začátku. Před námi je muzika od Bruce Springsteena a podobně jako Ronnie James Dio má skladbu Rainbow in the Dark, tak Bruce Springsteen má skladbu Dancing in the Dark. Akorát si teď nejsem jistý, jestli je lepší sledovat duhu a netančit, anebo tančit.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová a řeč bude nejenom o něžných nocích.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: na tu linku, která hraje, ona postupně bliká ke konci, sluchátka na uších, a říkal jsem si, jaká je to paráda, a zapomněl jsem, že potom už vlastně dál nic není v téhleté hodině, už jenom doprava a potom Tomáš Adamec a zprávy na 11. hodinu. Tohle byly Judas se skladbou United. Ta další píseň, která bude jako první po 11. hodině, tak bude Mr. Brownstown od Guns N' Roses, budeme hrát If I Fell od Beatles, taky Vladimíra Mišíka, Omegu anebo Joea Satrianiho.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D52 na 13. kilometru ve směru na Brno po dopravní nehodě uklízejí vozovku, buďte tam opatrní. Na pražském okruhu od D1 k D5 jsou nesouvislé kolony a celkové zdržení nebo souhrné zdržení kolem 20 minut určitě pro osobní auta mezi D1 a D5. V opačném směru je pražský okruh nejvíce ucpaný mezi 21. a 17. kilometrem od letiště kolem D5, ale tady projedete do 10 minut. Pozor na Ústecko-Orlicku v Lanškrouně ve Dvořákovce. Osobní auto tam srazilo chodce. V Českých Budějovicích na Pražské Třídě stojí jeden pruh na výjezdu směrem na Borek. Je tam k řešení bouračka dvou osobáků. V Ostravě v Provaznické ulici vyšetřují osobní auto, které stojí v tramvajovém kolejišti. Policisté jsou už na místě a v Brně v Komárovské ulici se řeší dopravní nehoda nákladního a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude skoro jasno. Později velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bousky, i velmi silné. Teploty vystoupí na 25 až 30, na Moravě až na 32 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď fotbal. Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Dubaj 2-0. Teplice zdolali Innsbruck 3-0. Na soustředění v Rakousku včera hrál i Hradec Králové. Účastník předkola evropských pohárů remizoval s Wolfsburgem 1-1. Chorvatsko už pro řadu turistů není levnou dovolenkovou jistotou. Ceny jídla i služeby výrazně vzrostly a restaurace v některých letoviscích hlásí slabší sezonu. Vysoké ceny v Chorvatsku se staly jedním z hlavních témat letošní turistické sezony. Země, která byla dlouhé roky levnější alternativou k Itálii nebo třeba Řecku, teď podle odborníků riskuje odliv části návštěvníků do jiných středomořských destinací. Dalšího lumpa nakonec policie chytla.
2: Zběsilou noční honičku zažili policisté na Vyškovsku, když si všimli podivné jízdy Superbu. Řidič na výzvy k zastavení nereagoval a začal ujíždět na Drysice. V Ivanovicích na Hané naboural do zaparkovaného vozidla a poškodil i policejní. Pak zhasl světla a zmizel v obilí. V něm přivolaném taxíku ho pak z alarmované hlídky vypátrali. Luboš Dvořák, Vyškovsko.
1: Zetor Tractors ukončuje po 80 letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná. Chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane jen centrála a vývoj. Tolik zprávy na Rádiu Beat. Tady byl Tomáš Adamec, za hodinu už Pepa Lábus. A teď další rokový nářez.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

parádu skupina Pink Floyd v 11 hodin a 14 minut. Mám tady jenom lehký náhled a rychlý, tedy hlavně na půlnoční desky. V tomto týdnu je to ryze česká záležitost. Krucipis, Katapult, Pumpa, Harley, Škvor a Hromosvod. Zatím na prvním místě je deska Hovno zle od kapely Krucipis, 277 býťáckých hlasů, což je při úterku poměrně hodně. Na druhém hratelném místě je album Nostalgia od Katapultu, 207. Pak je Pumpa, Harley, Škvor a poslední zatím tedy Hromosvod. Jak to bude vypadat v neděli 19. o půlnoci, tak to bude pro nás zásadní. Celý týden máte na to, abyste dávali hlasy přes naše webové stránky té desce, kterou byste rádi slyšeli v našem éteru. Dvě desky ze šestice, kterou jsem teď jmenoval, které na konci týdne o půlnoci v neděli 19. budou mít nejvíc hlasů, tak ty dvě desky vezmeme a zahrajeme si je jako půlnoční alba, jedno příští týden v úterý a druhé potom ve čtvrtek před půlnocí. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu a protože je to tak snadno dohledatelné, tak vám ani nebudu říkat, že to je vpravo nahoře na té titulní stránce. Najdete to sami. Radio B.cz. Joe Satriani za chviličku až po Vladimíru Mišíkovi.

naživo.

0: vteřin, bude 11:30, stále tedy ještě dopoledne. Za chviličku vyzkoušíme trojboj mezi kapelami Cream, Genesis a Led Zeppelin, od Cream Born Under Bad Sign, Tell Me Why od Genesis a Kašmír od Led Zeppelin.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně a když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37 letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
2: No tak co ti řekl?
3: Blbý je to. Heleč ti.
2: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
3: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
2: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
3: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
4: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu B.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Přesně jak bylo řečeno a zpíváno, Born Under a Bad Sign, Cream, tedy skupina Cream v programu Rádia Beats teď ve 11:45 dopoledne, asi 2 minuty k tomu času si ještě připište. Já tady teď, a to se tady přiznám, během těch Cream a během Genesis, tak jsem si jenom připravoval muziku, co se týče zítřejšího živáku, mezi 9:00 a 10:00, každý všední den, celé léto, až do konce prázdnin, hrajeme na beatu nějaký koncert. Dneska, jestli se nepletu, ty bláho, to je krátkodobá paměť, už mi neslouží, už jsem taky starý pitomec. Dneska to byly Queeni, ano, v Montrealu z Kanady, koncert z roku 1981. Zítra, já jsem už malinko napovídal a takovou indicii jsem dával, že by to klidně mohlo zavánět nějakou zahraniční kapelou, ale chyba lávky, protože to tak není, to si klidně můžeme říct. No a zítra, jenom kdyby to třeba někomu pomohlo, tak uslyšíme koncert, který byl před 13 lety. Spousta z vás na tom koncertu mohla být, pokud tedy jste nepřiletěli letadlem z nějakého druhého konce světa sem do Prahy. Čímž to je jasné, že je to koncert, který se konal tady u nás, v hlavním městě 13 let zpátky a víc už neřeknu, až bych to za chvilku vykecal z té nostalgie, kterou v té kapele mám. Buckman, Tarno, Overdrive to nebudou, bude to jiná skupina, přičemž Buckman, Tarno, Overdrive hrajeme právě teď. A pak Krucipisk na to.

nejenom černá.

0: rovnou do tance, tahle skladba kapely Krucipis se jmenuje Druidé a já jsem spočítal, kolikrát se tam objeví to slovo Druidé a můžu vám říct, že jako hodněkrát.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D8 na 36. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Srazila se tam dvě osobní auta a D8 je ucpaná i na příjezdu do Prahy od Roudnice. Od 3. kilometru se jede v koloně s držení pod 10 minut. Na D5 se na 105. kilometru od Plzně směrem na Rozvadov je bouračka nákladního auta a za touto bouračkou je kolona. A D5 ještě jednou na 135. kilometru ve směru od Plzně na Rozvadov u sjezdu na Mlínec je bouračka dvou osobních aut. Tady už zasahuje policie. Pozor na 19. z Tábora směrem na Pacov. U Dolní Hořice je jeden pruh uzavřen. Je to kvůli havárce dvou osobních aut a na místě hasiči, záchranka i policisté. Na Zlínsku ve Slavičíně v Hrádecké ulici se srazila dvě osobní auta. V Teplicích v ulici doktora Vrbenského vyšetřují havárku dvou osobáků a ještě Ostrava, Výstavní ulice u nemocnice se řeší bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude převážně oblačno. Postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 31, na jižní Moravě až 33 stupňů. Zítra se až o 5 stupňů ochladí. Bouřky a přehánky se očekávají jako dnes.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový obránce David Špaček podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Minnesotou. Pokud bude v NHL, vydělá si 850 000 dolarů, tedy skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo 110 000 dolarů. Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Oviedu na stadionu s kapacitou kolem 30 000 diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20:45. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd, navrhuje to SPD. Podle předsedy Okamury, který už záměr představil koaličním partnerům, by novinka mohla začít platit v roce 2029, přinést by prý měla desítky miliard korun. Na pražské magistrále před hlavním nádražím je omezený provoz. Správa železnic musí opravit stropní desku odbavovací haly. Práce na magistrále potrvají do půlky listopadu. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené. Také majitelům radí, jak navodit dojem, že je dům pořád obývaný, třeba automatickým spínačem světel. Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studující připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Tohle jsou Blue Effect s Oldřichem Veselým. Hledám své vlastní já ve čtvrt na jednu a nějaké drobné minuty a vteřiny k tomu. To teď není podstatné jenom a možná se opakuje, ale teď tady jenom finalizuju přípravy zítřejšího živáku a tak jsem se do toho zakoukal a zaposlouchal, až jsem se skoro, dá se říct, zamiloval a strašně si přeju, aby už bylo zítra ráno a mohli jsme si ten živák pustit. Je to skutečně jako taková magická záležitost, která tady ve studiu teď aktuálně plave, ale musí ještě vydržet chviličku a doplavat až do té zítřejší 9. hodiny, kdy si samotnou živou desku, stále ještě nevíme jakou, já to teda vím, ale doufám, že jsem vám to zatím neprozradil, tak než si to album pustíme. Mám připravenou muziku Abracadabra od Steve Miller Band, ale až po téhle taktéž. Dá se říct hodně emočně vypjaté skladbě, která se jmenuje War Pigs od Black Sabbath.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Abrakadabra, muzika, která teď minutu před půl jednou odpoledne dohrává. Ve studiu už je nějakou minutu, možná minutu a půl, Pepa Lábus, protože přišel s bítoskopem a můžu vám říct, že je to pohled pro bohy. Pepa má ve své tváři výraz, no, kdybych to měl přirovnat k pohledu plaché laně, tak se to vůbec srovnat nedá, protože plachá laň, to je něco úplně jiného. Plachá laň, kdybych to měl srovnat s pohledem Pepy Lábuse, tak to je jako rozzuřený pohled psa baskervilského, kterému foskoreskující barvou natřel jeho majitel i jeho mužskou píchu do psích kulí už hergot.
1: Bítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Ve Velké Bíteši dokončili jedno z největších samostatně stojících bateriových úložišť v České republice, navíc kompletně vyrobené v Evropské unii. Disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 27 MWh. Baterie není připojená ke konkrétní elektrárně, funguje jako samostatný prvek distribuční soustavy, podobně jako obří powerbanka. V době přebytku elektřiny ukládá energii, při zvýšené spotřebě nebo výkyvech v síti ji během několika okamžiků vrací zpět.
1: Bítoskop.
2: OpenAI oznámilo, že 9. srpna přestane poskytovat webový prohlížeč Atlas. Přijde totiž super aplikace. Autonomní AI ovládne prohlížeč Chrome, a to prostřednictvím doplňku. Konec prohlížeče ChatGPT Atlas oznámil na síti X produktový manažer v OpenAI James Sun.
1: Bítoskop.
2: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambik může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty, například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 km. Tolik z Bítoskopu. Teď přichází další roková pecka. Na rádiu Pí.

Tohle jsou Svíti a píseň, která se jmenuje Blockbuster. Za 2,5 minuty bude 12:45 odpoledne. Příští týden ve středu 22. vysíláme živě přímo z prodejny XT-Line v Rudě u osové bytýšky. Je to klasická standardní býťácká pumpa. Dostanete se tam velmi jednoduše po dálnici D1, je to mezi Velkým Meziříčím a Velkou Býteší. Sjedete na osovou bytýšku, odbočíte na Rudu a hned na začátku obce Ruda je společnost XT-Line, už jsme tam byli loni a jdeme tam velice rádi znovu. Čeká nás živé vysílání tam odsud mezi 11. a 17. příští středu 22. července. Každý, kdo přijede, může poručit muziku na přání, která poletí tomu dotyčnému, ať už je tedy kdekoliv. Co se týče velmi nabitého doprovodného programu, tak uvidíte závodní auta Tomáše Ouředníčka, Lukáše Chytky a Jakuba Šrámka, taky freestyle show Albína Prokopa, legendární Mini Cooper Jana Koláře, taky automoto veterány a pozor, skákací hrad pro děti. Když se domluvíte a skrčíte se, tak samozřejmě i pro dospělé, musí se akorát zout boty. A ta pravidla asi všichni velice dobře známe. Příští středa 22. července 11 až 17, Ruda u osové bytýšky, býťácká pumpa. Těšíme se na to a bude to dobrý, slibuju. Tahle skladba se jmenuje White Duff, tedy Duff, který kráčí na fotbal. Francie, Španělsko dneska od 9.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová a řeč bude nejenom o něžných nocích.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tohle byl taky docela solidní dvojboj, Krausberry před chviličkou a Jethro Tull právě teď dohrávají 13 hodin za dveřmi, stejně tak, ale to už neplatí, ne za dveřmi, ale před dveřmi je Pepa Lábus připraven na zprávy na 13, po zprávách potom Deep Purple, Stromboli třeba nebo Janis Joplin. Teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte pozor na 35 od Turnova na Liberec na 27. kilometru u Dlouhého mostu, to je těsně před Libercem, je tam odstavené osobní auto. Na Strakonicku na 20 na obchvatu Vodňan je jeden pruh uzavřen kvůli havárce osobního vozu, na místě zasahuje rychlá, také hasiči a policisté. V Praze v Šumavské ulici se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut, v Praze v Zenklově také policisté vyšetřují havárku, tentokrát je to srážka osobáku s motorkářem. V Třebíči v Cyrilometodějské ulici se řeší havárka tří osobních vozů a v Břeclavi v ulici Národních hrdinů se srazila dvě osobní auta. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 31, na jižní Moravě až 33 stupňů. Zítra se až o 5 stupňů ochladí. Bouřky a přehánky se očekávají jako dnes.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Eliška Hamzová si v zámořské WNBA vytvořila 8-bodový osobní rekord. Česká reprezentační rozehrávačka na maximum dosáhla za necelých 9 minut hry a pomohla Minnesotě k domácí výhře 104-100 nad Phoenixem. Zaznamenala také jeden doskok. Evropská komise schválila dalších 25 miliard korun pro Českou republiku na plnění reform a strategických investic v Národním plánu obnovy. Jde o 6. platbu z nástroje pro oživení a odolnost. Peníze musí ještě definitivně potvrdit hospodářský a finanční výbor Rady EU, informovalo o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Situace na Dyji se zhoršuje. Během noci uhynulo kvůli nedostatku kyslíku velké množství ryb v Poštorné na jezu. Rybáři odhadují, že se situace bude dál komplikovat. Přestože hasiči v noci provzdušňovali na několika místech vodu v řece, uhynům ryb zabránit nedokázali. Množství sinic ve vodě je enormní a hladina kyslíku v řece skoro žádná. Ukrajinské drony během noci zaútočily na petrochemický závod ve městě Salavat v Baškirsku, přibližně 1400 kilometrů od hranic. Napadly také rafinerii na jeho západě Ruska, informují o tom média a úřady. Drony zasáhly v uplynulých dnech i plavidla v Azorském moři. Moskva proto zvažuje odklon lodní dopravy. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Deep Purple na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Skupina Kiss s Detroitem v programu Rádia Beat necelé dvě minuty před půl druhou odpoledne. Já se teďko překlopím do role Horsta Fuchse z teleshoppingu, protože přišel dotaz, jak je to s býťáckými ručníky, protože loni byly a letos, jestli je máme taky, no, stačí se podívat do býťáckého e-shopu, přes naše stránky se tam nádherně dostanete. Nejsou to úplně přímo ručníky, ale osušky. Já to beru tak jako chlap, že ručník je něco menšího, osuška je potom něco většího. Tahle osuška má 70 na 140, myšleno tedy v centimetrech, což už je celkem solidní velký ručník. Doporučujeme ho prát maximálně na 40 stupňů a doporučujeme nebělit, nežehlit a nerušit sušičce, což je samozřejmě, není to překlep, to jenom já blbě vidím. Ne nerušit v sušičce, ale nesušit v sušičce, protože kdybyste tu osušku sušili v sušičce, tak byste přišli o ten sublimační efekt, který ta osuška má, protože je to sublimační osuška. Dá se předpokládat, že když do toho ručníku nebo do té osušky něco zabalíte, tak to sublimuje. A z fyziky si dobře pamatujeme, co to vlastně znamená sublimovat. To je zmizet úplně pryč. Osušky Rádia Beat za pár peněz, za 4 kila, taková velká osuška. E-shopu Rádia Beat, radiobeat.cz, mrkněte na to. Takže odpověď zní ano, ručníky jsou. A jsou to osušky.

programu Rádia B, 3 minuty necelé před 3:15 odpoledne. Kabáti letos jdou turné, které se jmenuje Turné. Turné 2026 začíná 22. září v Chomutově. Zářijové koncerty jsou pak v Ústí, v Liberci, ve Varech, v Plzni. V Plzeň už je říjnová. Říjnové koncerty Plzeň, Budějovice, Jihlava, 2 v Brně, nebo 2 v Brně. Pak se v polovině října přesouvají Kabáti na Slovensko, hrají v Bratislavě, v Trenčíně, ve Zvolenu, v Košicích a v Popradě. Na konci října zpět na Moravu, Zlín, Ostrava, Prostějov, pak jsou tam koncerty v Hradci Králové a pak už je tam listopad. 3. v Pardubicích, 7. v Mladé Boleslavi a pak 2 koncerty v O2 Areně 10. listopadu a 11. listopadu. Máte-li lísky? Dobře, nemáte-li lísky? Šup! Třeba i přes stránky kapely Kabát si můžete na ty vstupenky dostat. A nezapomeňte, jsou k sezení a nastání. VIP vstupenky Kabáti neprodávají, protože všichni fanoušci kapely Kabát jsou VIP.

0: Myslím si, že pokud jste čekali, tak čekání na Stinga právě teď skončilo. Let Your Soul Be Your Pilot před 14. hodinou právě od tohoto interpreta. Muzika teď na beatu dohrála, připravený je Pepa Lábus a také Standa Rubáš. Standa a jeho hodina tupláků začne dneska dvěma po sobě jdoucími skladbami od skupiny Nirvana. Než dorazí Pepa Lábus se zprávami, tak jsem tady já s dopravními informacemi. Správně vyskloňováno.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na dálnici D11 od Prahy na Hradec Králové mezi 4. a 9. kilometrem je zásek. Je tam zúžení a navíc na 8. kilometru chybí na silnici víko od kanálu. A to se nedělá. D5 z Plzně na Rozvadov kvůli bouračce stále silný provoz kolem Heřmanovy hutě od sjezdu na Nýřany až na 112. kilometr se jede v koloně a zdržení je přes 10 minut. Pozor na 68. z Jablunkova směrem na Mosty u Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Je tam bouračka dvou osobák. V Prostějově ve Winklerově ulici řeší bouračku dvou osobních aut, v Plzni na Nepomucké, nahoře za CBčkem směrem k Olympii vyšetřuje policie havárku dvou osobáků a pozor v Jihlavě v Heroltické ulici, to je spojka vlastně mezi Bedřichovem a Herolticemi, leží tam nějaký velký pytel na silnici, už by tam měla být policie České republiky. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 31, na jižní Moravě až 33 stupňů. Zítra se až o 5 stupňů ochladí. Bouřky a přeháňky se očekávají jako dnes.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Kštádu podlehl favorizovanému Juanu Manuelu Serundolovi s argentinským hráčem, který plní roli nasazené šestky na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál 6-4, 3-6 a 4-6. V dalším kole Serundolo narazí na Srba Miomira Kecmanoviče. Kolářovým vyřazením skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji. Český hydrometeorologický ústav prodloužil výstrahu před velmi silnými bouřkami, které budou hrozit i zítra. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku by měla být intenzita bouřek nižší. Zároveň také platí výstraha před vysokými teplotami. Největší pravděpodobnost bouřek bude nejdříve v Čechách, později odpoledne a večer i na Vysočině a na Moravě. Nový železniční most v Pražské Libni bude mít pod sebou sportoviště a měl by zrychlit průjezd vlaků Prahou i se sníženým hlukem. Stavět se začne na začátku příští dekády. Předpokládané náklady jsou zhruba 2,5 miliardy korun. Americký prezident Trump má naprostou pravdu, když chce peníze za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem. Prohlásil to dnes iránský ministr zahraničí Araghchi v reakci na Trumpovo oznámení, že Spojené státy hodlají v budoucnu účtovat za průjezd Hormuzem poplatek ve výši 20% z ceny přepravovaného nákladu. Mýto hodlá v průlivu vybírat také Irán. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Nirvana na začátek tupláku, proč ne, že jo, ještě navíc to vyšlo tak jako, že to nemůže být náhoda, protože když se podívám tady na cibule, tak 14 hodin a 14 minut je přesně to, co svítí tady proti mně v našem beatovém studiu. My jsme se prostřídali, kolega Vývoďák, nebo spisovně řečeno Vývoďák, se odebral směrem k nádraží, kde už snad není bomba, takže může jet zpátky vlakem do Plzně, aby se nám sem přihnal zase zítra po dopolednu, no a odstartoval to celé z živáky, já to odpoledne startuju tupláky. Nirvana, Smells Like Teen Spirit a Something in a Way máme za sebou. Standard Rubáš přeje pěkné úterý rovnou s další muzikou, kam se počítají dva kusy kapely Beatles.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Led Zeppelin na rádiu Beatek, Ten Years Gone, předtím Whole Lotta Love, samozřejmě, že museli být dvě, když se tu bavíme o toplácích. Tím jsme vystřídali Beatles, tím jsme zase trošku změnili ten rockový žánr a podžánr a pokračujeme směrem dál. Máme před sebou ještě půl hodinu, to je spousta času na tupláky, kde ještě zatím pro dnešek nezaznělo nic českého a to by byla velká škoda, tak já teď vsázím na muzikanta, který už drahně let je uveden v beatové síni slávy. A vždycky se mi vybaví, jenom tady čtu na displeji to jeho jméno, že to byl velmi speciální ročník. Teď už je dávno zvykem, že beatová síň slávy a ten její slavnostní ceremoniál probíhá pod širým nebem, ale jednou to muselo být poprvé a bylo to právě v Praze na Střeleckém ostrově, tím muzikantem byl Michal Prokop. Dáme jeho i s Framusem, dáme Hospodu na věčnosti jako zástupce těch známých slavných písní, které zná úplně každý, a pak přihodíme další. Říkejme tomu méně známá, ta se bude jmenovat Kartáček na zuby.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu Beat.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová a řeč bude nejenom o něžných nocích.
3: Buďte u toho. Začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Whitesnake na rádiu Beat, Give Me More Time, předtím Can't Go On, předtím Still of the Night, tady dohromady žádný tuplák, ale hat-trick 14.56, nějak mi to vychází poslední dobu v těch tuplácích, že nakonec tam nenacpu už dvě a musím udělat tři, což vlastně není na škodu, ale je to bonus. My jsme se spolu s hat-trickem kapele Whitesnake dostali k místu, kdy už vám můžu zase slibovat úplně jinýho borce, a to je Pepa Lábus, který chystá čerstvé zprávy a leskne se mě tady za sklem, protože už se snaží dostat tady do mé světničky. Tak než ho sem pustím, tak vám ještě řeknu, jak vypadá doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na 602 silnici u Rudy v okrese Žďár nad Sázavou počítejte, že se teď vyšetřuje nehoda osobního auta. V místě jsou policisté, došlo tady ke kolizi se zvěří. D35, 255. kilometr ve směru z Mohelnice na Lipník. Tady v pravém jízdním pruhu stojí nějaký porouchaný auták, počítejte s ním. Na silnici 34 u Kamenice nad Lipou, tak počítejte, že tady došlo. K čemu to tady došlo? V celé šířce vozovky jsou nějaké popruhy natažené. Projíždějte tady velmi opatrně. To mi tady hlásíte také příjezd do Nové Vsi od Třebíče, nehoda dvou osobáků a probíhající nějaké vyšetřování policie České republiky. I tady buďte velmi opatrní a připravte se na to, že některé úseky silnic už takhle časně z odpoledne se nám začínají vybarvovat směrem k té červené. Může to být třeba hradecká dálnice z Prahy pryč, ještě před 8. kilometrem před sjezdem na Jirny, tak se tvoří krátká kolona způsobená dopravní nehodou tady na dálnici. Tak tady ztratíte nějakou tu minutu. Není to nic, co by mělo znamenat, že budete hledat objízdné trasy, ale je dobré o tom vědět a počítejte také s tím, že už se plní Novopatská z Černého mostu směrem jakože kolem Kbelského letiště, směrem na Letňany. Ono to tam do jisté míry je způsobeno právě tím zúžením, omezením a pracemi na vozovce a bude to housnout zřejmě i ve zbytku odpoledne. Jděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i intenzivní. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Mistrovství světa ve fotbale má před sebou poslední 4 zápasy. Dnes a zítra se hrají semifinále. To první obstarají dnes ve 21 hodin Francouzi proti Španělsku. Zítra ve stejný čas hraje Argentina proti Anglii. O víkendu pak letošní mistrovství světa vyvrcholí. V sobotu soubojem o bronz a v neděli pak finálovým zápasem. Poslanci se dnes chystají finálně schválit znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí podnikatelům slibuje, že takzvaná EET 2.0 bude s menším rozsahem povinností i s nižšími náklady než původní systém používaný před pandemií. Evidence se navíc nebude vztahovat na všechny platby. Škodu po kybernetickém útoku z loňského července vyčíslila nemocnice Nymburk na 10 milionů korun. Zahrnuje náklady na obnovu informačních systémů, služby externích IT firm, nové servery a software, přesčasy zaměstnanců i ušlý zisk. Policie prověřování útoku odložila, pachatele se kriminalistům nepodařilo najít. Americká vláda už musela firmám vrátit desítky miliard dolarů, které od nich vybrala na clech zavedených administrativou prezidenta Trumpa. Podle nových rozpočtových údajů letos zatím refundovala 1,80 miliard dolarů, tedy 1 bilion 730 miliard korun. Americký nejvyšší soud letos v únoru zrušil podstatnou část dodatečných cel, která Trump prosadil po svém návratu do úřadu. A je po zprávách. Po nich přichází Ronnie James Dio na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

Radio Beat. Classic Rock.

Pink Floyd na rádiu Beat, jejich Sorrow právě teď dohrává v 15.20, dovolili jsme si pustit takovou píseň, ne úplně radiové délky, ale jak dobře víme, tak tady na Beatu se na to nikdy nehrálo, takže 8 minut je naprosto v pohodě. Já teď odbočím od muziky k něčemu úplně jinému a to je pozvánka na příští týden, kdy budeme mít beatovou pumpu. Budeme ji mít v XT-Line v Rudě, vy jste všichni zváni na místo, tady ve středu 22. od 11 hodin na beatovou pumpu, která obvykle a i tentokrát obsahuje mobilní studio, takže zavysíláme z místa, zahrajeme si muziku, jakou budete chtít. Pro dárky máme nějaké ty samolepky, máme nějaká ta trička, bereme šablony a spreje, můžeme stříkat loga na kapoty aut, na boky různých návěsů, případně záda motocyklistů a cyklistů obecně. To už nechám na vás, ale taky na ten doprovodný program a tam jsem chtěl zamířit. Takže pokud vezmete caparty, bude tam skákací hrad. Pokud jste fandové Vercajku, no tak Fix the Line jste správně, to je věc jasná. A pokud jste fandové třeba všech možných závodních, ať už aut, či motorek, či veteránů, či čehokoliv dalšího, tak se těšte, že tam bude třeba sériovka Toyota Hilux v barvách týmu TGR nebo freestyle show Albína Prokopa. Budou tam závodní motocykly Lukáši Chytky, bude tam legendární Mini Honzy Koláře, budou tam právě ti zmiňovaní veteráni, bude tam závodní auto Jakuba Šrámka z Janík Motorsport a hromada dalších věcí. Vypadá to na velmi nabitou pumpu, která bude už za týden, na kterou já se velmi těším, taky se tam na místo pojedu podívat. Tak doufám, že se uvidíme na webu Rádia Beat, k tomu máte odkazy, povídání i mapu, mrkněte se tam.

0: Luboš Pospíšil a balada ze soutěže Ještě navíc na život, tak to je ta, která dohrála a dotleskává. Ano, dotleskává, teď tady nabíto přesně v 15:30 dohrála tahle ta muzika. Může to pro vás být taková drobná inspirace na zítřejší večer, dneska je úterý, tak dneska ne, ale zítra budeme hrát živáky tady na beatu. No a pokud budete třeba chtít, tak třeba i zrovna tenhle ten může být jedním z těch, který si pustíme. A nebo ne, nechám to na vás, zítra se vás hlavně budu ptát, jaký živák by měl zahrát během večera. Teď vám slíbím, že v příští půl hodině to rozhodně budou třeba JJ Kill, ZZ Top nebo Rem Jam, ty už mám připravené tady v přehrávačích. Za malou chvilku se do nich pustíme.
1: V mailboxu si vyzvednu svou bítovou rozhlednu. Večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: JJ Kellner, rádio Beat a jejich kokain. Před mnou chvilkou přišla dobrá zpráva v rámci možností, tedy dobrá od ředitelství silnic a dálnic, která se týká D250 ve směru na Brno, ale my už jsme to dávno věděli, protože my už si voláme odtamtud.
1: Od Mikulova směrem na Brno, tak to právě otevřeli, tak pro všechny ty kamionáky, co tam jsou roztažení na těch 5 kilometrech, tak ať přestanou s pauzou a můžou jet směrem na Brno. Vesela. Jo, nevím, co tady bylo za nehodu, jestli to hlásil, ale každopádně u těch Hrušova, u toho sjezdu už to pustili, takže v pohodě.
0: Takže v pohodě. Bylo to na 13. kilometru porouchaný auták, to tam výrazně zkomplikoval, teď už byste v cestě tohle auto mít tedy neměli, jak jste slyšeli, a mělo by se to začít hýbat.

0: Vidňáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Vidňáci, podívat na aktuální dopravu. Té D52 se už tu řeč byla.
2: Od Mikulova směrem na Brno, tak to právě otevřeli. Tak pro všechny ty kamionáky, co tam jsou roztažení na těch 5 kilometrech, tak ať přestanou s pauzou a můžou jet směrem na Brno. Vesela. Jo, nevím, co tady bylo za nehodu, jestli to hlásil, ale každopádně u těch Hrušovanců sjezdu už to pustili, takže v pohodě.
1: Nejsem si jistý, že takhle fungují kamionácké pauzy, nicméně dobrá zpráva to zcela jistě je. Ty další už jsou takové, ne chci říct úplně tragické, ale dobré tolik ne. Třeba pokud vyjedete z Prahy na D11, tak počítejte, že hned na začátku vyjíždíte do krátké kolony. Ono se před 8. kilometrem, tedy sjezdem na Dyrny, krom toho, že tam je dopravní omezení, je stal nějaký ťukanec a tento tak jako přicpává až za ten sjezd, pak se teprve rozjíždíte po hradecké dálnici dál. S tím počítejte. Taky Novopatská, respektive trasa z Černého mostu kolem Belského letiště, jakože směrem na Letňany, ta je vydatně zacpaná, protože je tam prostě hodně aut a navíc je tam dopravní omezení směrem nahoru. Díky těm opravám na Belské, tak tady to prostě úplně neocejpá. Ozýváte se z Brna, že Bovřeská ulice neprůjezdní pravýzdní pruh, tam někomu upadly trubky, takže počítejte s tím, že těm je potřeba se vyhnout. Ve Zlíně hlásíte třídu Tomáše Bati a havárii autobusu s osobním autem na místě, hlídka policie, která vyšetřuje, překáží to prý fest, ale nevím úplně, v které části třídy Tomáše Bati to je. Za to vím, když jezdím na Masters of Rock do Vizovic, že ta třída je poměrně dlouhá. Tak pokud byste měli nějaké doplňující informace, asi by to bylo dobré. Na 624. kilometru ve směru z Prahy na Vary počítejte s odstaveným osobákem kvůli poruše. Na 22. u obce Číháň na Klatovsku došlo k úniku nějakých pohonných hmot, olej nebo benzín nebo nafta nebo něco takového. Je tam ve větším množství na silnici. Hasiči už by tam měli být ale také, takže tahle ta situace se řeší. No a Vilznovu ulici v Praze teď přiblokovává taky nějaký ten poruchaný auták, který je sice uklizen napravo, no ale jak dobře že víme, v tomto místě, v tomto čase to ten špunt působit bude ještě větší než obvykle, tak buďte opatrní.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i intenzivní. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml, který strávil poslední 4 sezony v Zámoří a zahrál si i v NHL, uzavřel 4letou smlouvu. Klub o dohodě informoval na webu. K týmu vedenému novým koučem Patrikem Augustou se Bliml připojí při prvním tréninku na ledě koncem července. Jednodenní dálniční známka má nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Chystanou novinku ve sněmovně oznámil ministr dopravy Bednárik, který je ve vládě za SPD při jednání o zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Roční dálniční známka tak má dál stát 2570 korun, za měsíční zaplatí řidiči 480, za desetidenní 300 a za jednodenní 230 korun. Zůstanou také úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Autoposlance Filipa Turka zachytili včera bezpečnostní kamery v centru Prahy jen několik okamžiků před nehodou. Záběry, které se začaly šířit na sociálních sítích, ukazují, jak jeho Mercedes 3DG předjíždí kolonu vozidel odbočovacím pruhem. Krátce na to se v křižovatce střetne s nemocničním vozem se zapnutými výstražnými světly a zvukovým znamením. Ten po nárazu skončil převrácený na střeše, napsal to server iDnes.cz. Francie slavila výročí dobytí Bastily a u této příležitosti uspořádala tradiční vojenskou přehlídku v Paříži. Té se kromě francouzského prezidenta Macrona účastnili i desítky zahraničních lídrů, mimo jiné i český premiér Babiš. Vojenská slavnost byla věnována Ukrajině a jejím spojencům. Víc už se do zpráv nevejde, teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.

To byl Michal Ambroš s Davidem Kolerem a jejich verze Degenerace, ta je právě teď za námi. 18 minut po 16. hodině dohrála tahle muzika, než bude hrát další, tak si řekneme, že je 14. července, že svátek má Karolína, to je taková přátelská připomínka těm, kteří to zazděli a Karolínu ještě dneska potkají, aby na to mysleli a případně se podle toho pochopitelně také zařídili. A taky je to oslý most k tomu, abychom si řekli, co dalšího se dá dneska oslavovat, když nemáte Karolínu v cestě a oslava by se vám líbila. Tak třeba, to ani nevím, jestli se dá přeložit do češtiny, mac and cheese, prostě těstoviny se sejrem zapečený, tohle jídlo má dneska svůj speciální den. Taky krávy, myšleno zvěř krávy, ty mají dneska svůj speciální den. Pozor, taky je Mezinárodní světový den šimpanzů. Zajímavý, že to vyšlo takhle k sobě. Taky je Mezinárodní den, kdybyste si měli dávat pozor na žraloky, což v našich takových těch zeměpisných šířkách a vodních tocích nebude úplně těžký oslavit, ale pokud náhodou se hodláte cachtat někde, kde by žralok měl být, tak se dívejte kolem sebe, ať mu když tak nějakým způsobem zkusíte uplavat. Je Mezinárodní den měření se takovým tím gumovým dlouhým krejčovským metrem, to taky patří ke 14. červenci, Bůh ví proč, a taky je, prosím vás, Mezinárodní den nahoty a nudismu, což je svátek, který Pepa Lábus neslaví naštěstí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
1: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, půl litry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz.
2: Všechno zlé je k něčemu dobré, praví staré rčení. V případě Metaliky nedávné doby to může být covid. Během pandemických omezení se i pánové zašívali doma a vzájemně se ze svých domácích studií zásobovali svými nápady. Materiál na desku 72 Seasons vznikal od jara 21 do podzimu 22. Na albu je 11 písní, přičemž závěrečná 11-minutovka Inamorata je v historii kapely tou nejdelší. Album okamžitě atakovalo první pozice rockových hitparád po celém rockovém světě a chválou nešetří ani odborná kritika. Nejnovější počin Metaliky, deska 72 Seasons, dnes ve 23.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat.

skvělý projekt. T4 a Fanny, tahle ta muzika dohrála ve 4:45. My si můžeme slíbit muziku další do konce hodiny, ale není to teď úplně podstatné, protože já jsem chtěl zvát na to, co nás čeká ne v příštích minutách, ale spíš v příštích hodinách. Dneska to bude takové povídací, částečně hrací, pochopitelně také. Je úterý a po 19. hodině nás čeká Naděje beatu, kde si popovídáme s velmi sympatickou a milou slečnou, která ale zároveň, když by na mě zařvala někde v noci v parku, tak se zakousnu do stromu a tvářím se, že jsem suchá větev, protože ona to umí. Takže pokud máte rádi Rank Hard and Heavy, myslím, že by vás mohla zajímat kapela Stellaris a měla by vás zajímat Nicole Hoffmanová, která o tom, co dělá se svou kapelou, kde to dělá a jak to dělá, přijde popovídat právě do Naděje beatu. Povídat si budeme i později v rokové zpovědnici na trošku jiné téma a jiné žánry, protože Dan Kohout si pozval na dnešek Blanku Šrumovou a Saharu, tedy Jana Hedla. Myslím, že to už samo o sobě v tomhletom složení slibuje velmi zábavný večírek od 8 až do 11. No a Metallicou to celé zakončíme. Dneska deska, vidíte, i báseň jsem řekl, dneska deska 72 Seasons. Celá od začátku až do konce, tak jak jste si ji vybrali na beatovém webu.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou Jan Sahara Hedl a Blanka Šrůmová a řeč bude nejenom o něžných nocích.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Bad Medicine a Bon Jovi na rádiu Beat, jsme na konci hodiny, už se sem za malou chvilku zase chystá ten, který naštěstí neslaví žádné dny nudistů, a tak předpokládám, že přijde zahalen, přinese čerstvé zprávy, myslím tím Pepu Lábuse. Hned potom si dáme Maideny, o tu Petřinu, Led Zeppelin a hromadu další.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Teď odpolední dopravní nadělení, tak není to úplně jakože ztracená situace, ale na některých místech počítejte, že provoz vázne. Jsou to hlavně ty tradiční úseky, třeba R5 od Rudné a k Ořechu na Pražském okruhu, z druhé strany od Jesenice přes tunely k Ořechu taky hustší provoz, z Černého mostu přes Novopatskou a k Belské letiště nahoru. Počítejte, že je k Letňanům taky provoz hustý, protože jsou tam práce na vozovce. Pořád ještě stojí takový minišpunt na Hradecké dálnici z Prahy pryč. Je to někde mezi nějakým 5. a 8. kilometrem. Za prvé je tu dopravní omezení, za druhé teď aktuálně na místě počítám 2 dopravní nehody. Není to tak, že byste měli hledat objízdné trasy, ale počítejte s tím, býťáci, že se tady zpomalíte. Zpomalíte se taky na Benešovské. Někde v půli cesty mezi Benešovem a Mračí je dopravní nehoda na trojce, takže z obou stran stojí kolony jak od Mrače, tak od Benešova, než se prosmíkají tímhletím místem. To je další jedna aktualita. V Brně v Kaštanové ulici nehoda 2 osobních aut, ale bohužel vážná. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě jsou všechny složky IZS. Opatrně jeďte také v Pražské ulici Kostelní, tam je nehoda osobního s dodávkou. Na D7 hlásíte osobák ve svodidlech, a to hned na začátku nebo na konci, podle toho, z které strany se na to koukáte, ale je to 6. kilometr na Prahu. Tam se stala tahle ta dopravní nehoda. Na D55 na 16. kilometru nehoda není ve směru na Holín od Napajedel, ale jsou tam cucky z pneumatiky, z náklady jako policisté jsou už snad na místě a snaží se je pozbírat, tak tam projíždějte také s maximální opatrností.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i intenzivní. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm současného kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informoval na svém webu. 32-letý Václavík absolvoval jako závodník 11 sezon ve světovém poháru. Zúčastnil se také her v Pyeongchangu 2018 a Pekingu 2022. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dál prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli riziku bouřek také začali sledovat rychlost větru v místě. Silný vítr může totiž mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Dnes se otevřely expozice Krajské galerie a muzea, které se nacházejí jen pár desítek metrů od dohořívajících sutin. Ministerstvo financí zařadilo predikční platformu Polymarket na seznam nepovolených internetových her. Dnes na to upozornil Institut pro regulaci hazardních her, podle kterého teď mají poskytovatelé internetového připojení 15 dnů na zamezení přístupu k této platformě. Ministerstvo vede na seznamu nepovolených hazardních her několik tisíc internetových stránek. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svyrydenkové, což znamená, že končí celá vláda. Prezident Zelenský už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ním mluvil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte další rokovou klasiku na Rádiu Beat.

To bylo ta Petřina na rádiu Beat a zahrál jí blues a zaspíval jí blues, tak to je ta muzika, kterou jsem slíbil, vidíte, že jsem nekecal, když jsem říkal, že na ní dojde. Také jsem sliboval Led Zeppelin, na ty dojde za malou chvíli, ale než tady stisknu tlačítko play, je myslím na místě zkontrolovat, jak se nám to tady proházelo, no celkem vydatně od včerejška. V anketě o půlnoční lba favoritem zůstává Krucipis a jejich hovno zle, ale za ním je to celý úplně jinak, než když jsem tady včera odpoledne o tom mluvil. Teď na druhé již prošli Katapulta, Nostalgia, pak Pumpa a Frankenstein, pak Harley a zatím je to dobrý, pak Škor s albem Sobě věrnej a na konci Hromosvod s albem Sen nenasytných kluků. Takhle vypadá šestice půlnočních alb, které mohou hrát příští týden tady na Beatu. Víme dobře, že z šesti hrají dvě a že jsou to ty dvě desky, které pozbírají nejvíc hlasů do nedělní půlnoci. Takže to, co jsem čet v tom pořadí, v jakém jsem to čet, je pouze průběžný výsledek, ze kterého můžeme co usuzovat, ale nemusíme se ho vůbec všímat, můžeme to přehlasovat úplně jiným směrem. To je vzkaz zvláště pro ty býťáky, kteří ještě na webu Rádia Beat svůj otisk nezanechali. V tomto ohledu je tedy branka otevřena a je to na vás, býťáci. Na www.radiobeat.cz vpravo nahoře už skoro 25 let vybíráme půlnoční alba. I tento týden bychom rádi, abyste klikli na to, které z té čestice českých desek vydaných ve stejném roce je vám úplně

Radio Beat.

Devil Gate Drive a Suzy Quattro, to je muzika, která dohrála. Já tady koukám teď jedním okem do dopravní mapy, nemám k tomu žádnou úplně potvrzenou informaci, ale ono se to tváří, jako by byl v tuhle chvíli uzavřen na úrovni z Breslavy Pražský okruh, protože tam nějakou uzávěru vidím a taky vidím dost nehybnou kolonu už od Jesenice. Pokud býťáci máte k tomuto nebo jinému místu nějaké přesnější informace, budu za ně rád. Můžete třeba na telefon s číslem 210 32 33 34.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Vítáci. Začneme tím Pražským okruhem. Mě tady ta dopravní mapa tak jako poměrně vyděsila a možná patříte mezi ty, kteří stojí v té dost nehybné koloně už od Jesenice směrem na Zbraslav k tunelům a potom dál. Tak v tuhle chvíli už to jede, ale chvilku bude trvat, než se to rozjede. Vlastně se tam, jak se zdá, nic nestalo.
2: Na ty D0 se asi zbláznilo signalizační zařízení. Protože tam vůbec nic nebylo a svítila tam zelená i červená.
1: No, tak podle zpráv z místa už se to projelo, po tom čekání dlouhém tady těch, kteří tam stáli těsně před tunelem a vypočítejte, že by se tenhle ten špunt měl rozjíždět postupně také dál. Druhá strana, to znamená tradiční špunt od plzeňské dálnice platí, tady totiž není signalizační zařízení, takže stojíte už před Rudnou a vydrží to někam k Ořechu, než se rozjedete potom někam dál. V Praze v ulici U Silnice je čerstvá nehoda dvou osobních aut, s tou byste měli počítat, ta je hlášená. Také Mikulov Brněnská, tady došlo ke střetu osobního s cyklistou na D52 na 20. kilometru ve směru na Brno, tak počítejte, že někomu upadalo nějaké dřevo a je tam někde na vozovce, projíždějte velmi opatrně. Ozýváte se z 353 příjezd do Dojamného od Jihlavy. I tady se nám válí v jízdním pruhu nějaké dřevěné špalky a to v podstatě po celé šíři vozovky. Policisté už míří na místo, aby tuhle tu situaci vyřešili. Vy s tím počítejte a také s tím, že těsně na příjezdu do Brna po silnici číslo 50 vás čeká objíždění nehody dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Miláčku, pojď sem.
4: Ale když já nevím.
3: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na rádiu Beat.
5: Zprávy začneme na golfu, protože americký golfista Stephen Fisk vyhrál turnaj v Louisville a připsal si druhý titul na PGA Tour. V rozstřelu až na třetí jamce 29-letý hráč porazil Kanaďana Taylora Pendrita. Oba zahráli během 4 kol 16 stran pod normu hřiště. Teď se vrátíme ještě k víkendu, protože plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po královském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil už ve středu, a to stříbrem na pražské 50. Mladí čeští dráhoví cyklisté zakončili úspěšné mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi, a to ziskem dalších dvou medailí. Postarali se o ně Jan Pořízek a David Peterka, kteří obsadili druhé a třetí místo. Terminátor skutečně hlásí comeback. Carlos Vémola se více než rok po ukončení kariéry vrací do klece. Oktagon oznámil jeho další zápas, který se uskuteční 26. září na fotbalovém stadionu Eintrachtu Frankfurt. Soupeřem české legendy bude Němec Frederik Forsgren. Duel proběhne v domluvené váze do 89 kg. Teď Thousand Miles Adventure a Martin Šíma.
6: Ahoj, býťáci. Po odmlce se vám opět hlásíme s aktuálními informacemi, tentokrát už z cíle extrémního závodu Thousand Miles Adventure. K dnešnímu dni projelo finisherským obloukem v Třebení u Chebu celkem 7 závodníků. Vítězem severní trasy se stal Michal Ozogán, který si časem 6 dní, 17 hodin a 28 minut zapsal také rekord této trasy. O 4 hodiny později finišoval na druhém místě severní trasy Ondřej Kacar a třetí pozici si rozdělili Jakub Hrabí a Adam Biel. Jižní trasu podle předpokladů opanoval Dan Polman. 1635 km zdolal za neuvěřitelných 6 dní a 16 hodin. Tím si připsal nejen nový rekord trasy, ale také celkové vítězství letošního 16. ročníku závodu. na stříbrné pozici nakonec dojel Tomáš Novotný a pomyslný bronz bere Václav Jurák.
5: To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 13. Fenek. Rok 1996. Čte Matěj.
2: S rastím klukem jsme měli ve vestibulu metra na stanici Flora a šli jsme tam spíš už tak ze slušnosti, protože jsme počítali s tím, že budeme hrát s automatickým bubeníkem a nechtělo se nám to už měnit. Na Flóře jsme přejeli pohledem několik postávajících jedinců a mohl to být kdokoliv z nich, ale nejpravděpodobnější vypadal tamten, co nás zřetelně zaregistroval a očima se ptal, jestli jsme to my. Měl dlouhý vlasy, bratku, křiváka a na nohu martensky prostě klasická metla. Když se ten člověk schejbal pro koženou brašnu s nápisem TR, ze který koukali paličky, podívali jsme se s bráchou a Zemánkem na sebe a protočili oči. Pak jsme šli se Zdeňkem do zkušebny a probíhal fádní rozhovor, jako s každým bokem předpokládáte, že už ho nikdy neuvidíte. Chlapec nebyl žádnej suverén, spíš nesmělej, ve zkušebně si sundal Martiny a obul kecky, pak se zeptal, co se bude hrát, a když jsme mu ukázali nějaký riff, odklepnul to. A poprvé jsme si to rozdali spolu. Mňau.

Potom jsme mu ukázali další motiv a pak další a další a ještě jsme to pro jistotu pak zopakovali všechno od začátku. Ten prapodivnej metlo žrál přesně podle našich představ a všechno si jednoduše zapamatoval. Nemuseli jsme mu vysvětlovat vůbec nic a vlastně jsme se ho ani neptali, jestli se mu to líbí a přijali ho. A kapela byla kompletní v podobě, v jaký ji znáte dnes. Rovnou ze zkušebny jsme zamířili vedle do hospody u garáže, kam jsme chodili vždycky po zkoušce. Na účtu rostl plot a my ze Zdeňka, který okamžitě dostal přezdívku Fenek, tahal jeho životní příběh. Fenda se narodil na Vysočině mezi Humpolcem a Havlíčkem.

oříčkovým brodem v malý a krásný výšce věž. Křestní jméno zdědil po tátovi a hudební vlohy zase po mámě, která chodila v dětství do Lidušky na akordeon. Malej Zdenda od doby, co se naučil mluvit, mlátil vařečkou do hrnců a prohlašoval, že jednou bude traktorista anebo bubeník. A tak v 8 letech dostal Zdeněk k narozeninám první regulérní bubny, byly to stříbrný a maty. Když mu pak bylo 10, nastoupil na Lidušku a o rok později přišlo angažmá v první kapele. Byla to vesnická dechovka, složená ze starších pánů z věže pod vedením předsedy Národního výboru pana Vondráka, která vystupovala na akcích typu MDŽ anebo Sraz chovatelů králíků. Pak přestoupil do souboru Emil, se kterým obrážel plesy a potom obdržel občanku a dostal se na obor bicí nástroje na brněnskou konzervatoř, kde se spolužáky založil svoji první big beatovou kapelu. Dali si jméno Runway, hráli věci od Kabátu a Metaliky a taky nějakou vlastní tvorbu. Po jejich rozpadu Fenek prošel pár dalšíma metalovajma kapelama a taky se přesunul do Prahy, kde nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ješka. A protože se v Praze nudil, tak říkal kamarádům, že pokud by věděli o nějakém hraní, ať mu dají kontakt. No a tak jednoho dne dostal do rukou číslo k nám domů.

začátku se špatný slovo řeklo, spustilo hádku a rozpoutalo peklo, spustilo hádku a rozpoutalo šarvátku a rozpoutalo šarvátku. Do, re, mi, fa, re, mi, do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka. Jenže pak najednou jim dojdou dukáty a tak na náměstí zavlajou plakáty, plakáty s nápisem o velkým lásku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Na nás si zaspíváme i za malou chvíli tady na beatu, protože za malou chvíli odstartují šedesátky pěkně v éteru, tedy Six O'Clock Rock, hned po zprávách s Pepou Lábusem, které jsou první na řadě. Za malou chvilku se do nich pustíme, pojďme se teď taky k dopravě.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jestli jako existuje zakleté místo v dopravě pro dnešní odpoledne, tak je to rozhodně Pražský okruh. Ten směr brněnská, plzeňská, kde se rozjela ta kolona, která stála od Vesce přes tunely, které zdá se zamkly tak nějak bezdůvodně, ten průjezd. No nicméně u Vesce a Jesenice vznikly dvě dopravní nehody, takže nám kolona vzniká na Pražském okruhu pro změnu. Tam jedete-li od brněnské dálnice, počítejte už za Modletickým sjezdem, jak se to dostane tak na tu rovinku, tak tam už puste plyn, ono to dojde akorát do konce té kolony a budete muset velmi pomalu proskakovat právě v tom okolí Vesce a Jesenice směrem na Dolní Břežany, pak se rozjedete přes tunely a pojedete v tomhletom směru bez nějakých velkých komplikací až třeba k letišti. Z druhé strany nám ta kolona řídne, ale stále tam je, už před Rudnou to začíná směrem na Prahu po D5 a potom dál k Ořechu. Tradiční odpolední špunt bychom tady měli. Kdo prchá z Prahy na severovýchod, tak stojí buď to na Hradec, a to ty poslední asi 3 kilometry před sjezdem na Jirny, anebo na Boleslavské. Tady ta kolona bude poměrně, řekl bych, v poměru tak jako stejně dlouhá a začíná někde, no vlastně za Horními Počernicemi, vydrží na Zápy, tam je dopravní nehoda, jakmile jí minete, tak dál už byste měli jet relativně bez nějakých velkých komplikací. To bychom měli špunty, pojďme ještě na Ťukance. Rád bych jednou řekl, že žádné nemám, ale dneska je mám. Týn nad Vltavou a příjezd do Zadního Podskalí, tak se jmenuje ulice v Týně. Tam je nehoda 2 osobních aut, počítejte s tím. Jedete-li od Blanska na Velké Opatovice, tak tady máte před sebou vážnou situaci, což není dopravní nehoda. Došlo tam k sesuvu půdy, svahu na vozovku, takže průjezd je nemožný, ale prý tam míří taky všechny složky IZS, tak úsek projet asi nějakou chvilku nepůjde. Jedete-li z Jihlavy na Jamné, jste na 353, tady se sbírají ty zmiňované už dřevěné špalky, které tam někomu popadaly při průjezdu. Ozýváte se teď nově taky z D8, to je taková prevence ve směru na Prahu na 28. kilometru, počítejte s odstaveným osobním autem a jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo bouřky, ojedině i intenzivní. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
1: Házenkářky Mostu narazí v druhém předkole Evropské ligy na severomakedonský celek Kyoče Petrov. Hráči Brna se v prvním kole Evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Oba čeští zástupci by měli začít dvojutkání na půdě soupeře. Premiér Babiš dnes uvedl, že by měl Filip Turek po včerejší vážné nehodě v centru Prahy rezignovat na svou funkci zmocněnce. Řekl to i poté, co se objevily nové záběry. Je na nich vidět, že Turek předjížděl kolonu vozidlem pruhem, ze kterého nesměl pokračovat rovně. V křižovatce se pak střetl s osobním autem pražské nemocnice, které se zapnutými majáky a sirénou přepravovalo biologický materiál. Napsali to novinky.cz. Úřad ministra pro sport, prevenci a zdraví se přestěhuje do budovy v pražské Jindřišské ulici. Potvrdil to dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který měl budovu ve správě od začátku letošního roku. Ministr Šťastný řekl, že se do budovy už přesunul jeho tým, který i s ministrem čítá 10 lidí. V druhé polovině roku by se měla do budovy přestěhovat také Národní sportovní agentura. V 16.47 našeho času podle plánu odstartovala k mezinárodní vesmírné stanici kosmická loď Soyuz MS-29 s novou tříčlenou rusko-americkou posádkou. Jedná se o první pilotovaný let z kosmodromu Baikonur od poškození startovací rampy loni v listopadu. Aktuální start proběhl pomocí nosné rakety Soyuz 21A. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.
2: Six O'Clock Rock na rádiu Beat.

To byli The Kingsmen na Rádiu Beats a jejich Louie Louie, předtím Velvet Underground, There She Goes Again, tedy takový hub do těch let 60., které jste možná, doufám, očekávali, protože jsou takovou obvyklou pravidelnou součástí vysílání tady vždycky po 18. hodině. Teď máme za sebou tady dvě třetiny, tři šedesátky po šesté, to mají být bez nějakého dlouhého vysvětlování příběhu. Skočíme hned na další velké jméno právě těch 60., což bezesporu byl a je Del Shannon. No a tak pojďme bez nějakého dalšího zdržování říci, že jeden z největších, ne-li úplně ta největší šedesátkový hit, který Del Shannon tenkrát vydal, se jmenoval Runaway, no a zněl takhle.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Ve Velké Bíteši dokončili jedno z největších samostatně stojících bateriových úložišť v České republice, navíc kompletně vyrobené v Evropské unii. Disponuje výkonem 10 MW a kapacitou 27 MWh. Baterie není připojená ke konkrétní elektrárně, funguje jako samostatný prvek distribuční soustavy, podobně jako obří powerbanka. V době přebytku elektřiny ukládá energii, při zvýšené spotřebě nebo výkyvech v síti ji během několika okamžiků vrací zpět. OpenAI oznámilo, že 9. srpna přestane poskytovat webový prohlížeč Atlas. Přijde totiž super aplikace. Autonomní AI ovládne prohlížeč Chrome, a to prostřednictvím doplňku. Konec prohlížeče ChatGPT Atlas oznámil na síti X produktový manažer v OpenAI James Sun. Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambik může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty, například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 km. Tolik z Bítoskopu. Teď přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.
0: Beat u nás. Rádio Beat. U nás. Rádio Beat.

Stone Sick Last Time, to je ta věc, která dohrává. Bude 7:45, to za 5 minut, to znamená, že nám zbývá ještě nějaký ten čas na to, abychom se věnovali rockovým klasikům, a to taky budeme dělat, ale už se rovnou můžeme připravit a těšit na rockové neklasiky. Řekl bych naopak na metalické prudce vysílání naděje beatu, ale takové moderně metalové, protože o tom to bude v případě muziky kapely Stellaris, o které pokocáme s jejich zpěvačkou frontwoman Nicole Hoffmanovou. To už za malou chvilku. Pokud máte rádi ostřejší muziku, kde melodické zpěvy dostanou svůj prostor, ale pak řekněme, že dojde i na ty zpěvy méně melodické, až skoro nemelodické, až skoro takové ostřejší, tak se máte na co těšit, protože předpokládám, že taková bude muzika v té příští hodině tady na beatu. Hned potom vám můžu slíbit, že přijde na řadu Dan Kohout a jeho roková zpovědnice. Tam dneska hosty budou Blanka Šrumová a Jan Sára Hedl, Dnes kvůli tedy Něžná noc, tam to bude v poznání jemnější muzika, no a Metallica tato celé uzavře, protože jejich album 72 Seasons z roku 2020 si dneska pustíme celé, od začátku až do konce, jako to půlnoční.

Je pravda, že by se mi tam vešla ještě jedna skladba. Kdybych chtěl, ale říkal jsem si, že to bude krásně navazovat na sebe, tak jako kontra, když jsme nechali tady Queen a Bohemian Rhapsody dohrát do toho úplně posledního a neskutečně něžného špitnutí, čímž tedy skončíme pro nějakou chvíli s muzikou takové té rockové klasiky. No a začneme dělat pořádný bordel, to tady za malou chvilku. Takovým přesným protipolem všeho možného, jenom ne špitání, to nás příští hodině nečeká. A rovnou to berte jako takový varování, který se vždycky dává před filmy s ostřejším obsahem, pokud jste něžné nátory a nemáte rádi metalovou muziku, no tak potom naděje být tu teda nebude úplně pro vás. A já se na to těším, Nikola Hofmanová ze Stellaris už za malou chvilku spolu se mnou tady ve studiu, dejte nám pár minut, my si to tady tak jako poštracháme, připravíme a pustíme se do toho.

0: Naděje beatu.
1: Jak už jsem sliboval dopředu, avizoval jsem dopředu a ta první píseň toho aktuálního vysílání Naděje beatu tak trošku předznamenala, tak dneska Naděje beatu bude velmi milá, sympatická, ale tak trošku jakože ostřejší, takže kdo má rád muziku postaru takzvaně beatlesovsky, tak ten si dneska skutečně přijde na své. Monster je za námi, to je název písně, aby si to nikdo nevyložil, takže Monster je tady se mnou ve studiu, protože se mnou je tady Nikol a to je přesně opak, to je taková sympatianda usměvová. Nikol, pěkný pozdní odpoledne přeju.
2: Tobě taky děkuji za pozvání.
1: Tak Nikol z kapely, a tím bychom možná měli začít, jak se to Hergot správně vyslovuje?
2: Jo, to každý tak nějak to. Stellaris. Jde o to, že vlastně my, když jsme se takhle pojmenovali, tak jsme pak jako posláze zjistili, že se takhle jmenuje počítačová hra. Mm-hmm. A začal být problém jako s tagováním nás vlastně kdekoliv. A po vzoru třeba Landmarks, který mají vlastně úplně to samý, tak jsme Ačko změnili na Včko, ale výslovnost zůstala stejná.
1: A my se tady půl roku hádáme s kolegou, jak to teda je. Já jsem právě byl zástupce Stellaris, protože se to právně takhle určitě kdysi psalo.
2: 100%,
1: já
2: ano.
1: Už vás sleduju leta, takže to vím. Ale tady kolegové tvrdili, že ne, že normálně se vyslovuje český Stellaris.
2: Ani náhodou.
1: Tak ani náhodou. Výborně, to bychom měli, to je pěkný začátek. Nikol, samozřejmě, už je jasný, že je hlasem kapely Stellaris. My jsme otevřeli jejich muzikou a zahrajeme si ještě spoustu jejich muziky a zahrajeme si spoustu jejich inspirací a muziky, které mají rádi, nebo Nikol má ráda. A taky probereme celou tu historii kapely, která mě teda velmi zajímá, protože přestože já vás sleduju vlastně dlouhý léta, tak jste pro mě takovou divnou kapelou v tom, že jste nebyli, pak to udělalo puf a byli jste všude ve světě. Což není úplně jako obvyklý postup, si myslím, jo. Tak pojďme to vzít sice v kostce, ale úplně od začátku, kde jste se vyloupli.
2: No, hele, tak vyloupili jsme se vlastně 2019, kdy to bylo vlastně jakoby takový uskupení prostě lidí, kteří hráli něco. Mm-hmm. A pak já jsem tam jako vlastně, že jo, prostě se nějak jako objevila a s tím, že vlastně jsme ke konci roku dostali nabídku od Alenky Krákorový, teď už teda se jmenuje jinak, protože se vdala, na to, aby jsme s Nocturnal Pestilence vlastně hráli s nima první koncert ve Opici. Mm-hmm. A to znamenalo, že jsme říkali, dobrý, tak ale potřebujeme název, my potřebujeme sociální sítě, my potřebujeme tyhle ty věci, potřebujeme složit nějaké naše věci a ideálně, protože to nesložíme tak rychle, tak nějaký cover. Mm-hmm. Takže vlastně takhle vznikl Stellaris, takhle vznikly i první nějaký songy, které se vlastně nedožily nahrávek, protože prostě nebyly tak dobrý a nějaký covery, no a my si jsme měli třeba 5-6 songů. Mm-hmm. A s tím jsme odstartovali v Modrý Opici.
1: Tak to zní jako krásně, jednoduše. Takže si mě uklidnila, že jste měli vlastně jako nástup jako v podstatě malý kapely, která se vypracovala. Protože já, když jsem vás jako zaregistroval, tak najednou to bylo Německo, Španělsko, tamhle hrají, tamhle. Už jsem říkal, jak to Hergot ta kapela udělala.
2: Hele, my jsme byli fakt ale úplně mimo. No. Jakože já, když jsem začínala, tak já jsem dokonce i Alence volala. Říkám, hele, tak my tam teda pojedeme hrát. Co mám dělat? Mm-hmm. Já jsem vůbec netušila. Já jsem viděla, že existuje jako mikrofon, ale i to pro mě byla strašná jako alchymie, vlastně kam se zapojuje, jak se to funguje, teď mi od začátku s inýrama. Já jsem vůbec netušila, jakože jak, co, nevím, jenom vím, že prostě jsem přišla jako za taťkou a říkám, tatí, víš, abych potřebovala jakoby vysílačku, tak nemohli bychom prosím tě půjčit peníze, protože je to prostě drahý a chci si koupit hned něco dobrýho. No a takže vlastně já jsem vůbec nevěděla, ale jakože fakt vůbec nevěděla. Mm-hmm. Já jsem ani vlastně, když jsme vydali Find Your Course, což byl vlastně první single, tak mi potom psali z různých jakoby z jinou, už to vlastně bylo zahraničí. A psali mi, jestli jako je můžu poslat jako press release. A říkám, co to je? A to jsem říkala teda v duchu. A jim jsem řekla, jo, jasně, já jenom musím přeložit do angličtiny, já jim v češtině, měla jsem nic.
1: Jasně.
2: Jo, takže ano, opravdu absolutně z nuly. Mm-hmm. Jsem vůbec nic nevěděla.
1: Tak to je jako zajímavý, to je zajímavý. Navíc jste začali jako v lukrativně nejlepší době, kdy kapela vznikla a začal covid, takže jo. Pak už se nedopočítá nikdo nikam, jak dlouho co funguje. A co jste dělali v covidu? Věnovali jste to zkoušení, nebo jste byli jako spousta kapel, tak jako na rozcestí si to zdechne hned na začátku?
2: Na rozcestí asi úplně ne. Ono to bylo takový složitější asi období, protože jak ty říkáš, vlastně jakoby, já jsem vlastně kolem sebe neměla ty lidi, co mám teď. Mm-hmm. Takže jsme nikdo nebyl tak zkušený, nikdo jsme jako nevěděli, že možná kdyby jakoby v tomhletom složení jsme byli v covidu, tak jsme možná dál, protože bychom se věnovali právě tomu onlineu a víc bychom tvořili, nahrávali a tyhle ty věci, takže my jsme spíš jakoby se scházeli a hráli jsme, no a bavili jsme se tím, že jak byla ta večerka, že jo, tak mm-hmm. Já jsem si vždycky vlastně v práci, přes té době jsem pracovala ještě jako koncipient, tak jsem si vždycky vytiskla jakoby nějaký těch sanci, co si vymysleli prostě, a vždycky jsem si tak jako zvýraznila vlastně, co použiju, když mě chytnou po večerce, takže jsem vždycky připravovala scénáře vlastně pro celou kapelu, co kde dělali a jak, a vlastně jakoby jak ty kličky v tom, jakoby jak to vlastně udělat a být, zkoušet a být po večerce venku, jak když třeba zakázali zpívat. Říkám super, kam growl většina lidí nepovažuje za zpěv, tak budeme screamovat jenom. Mm-hmm. Až mi někdo něco řekne.
1: A takhle to vzniklo, to je hezký.

0: Naděje beatu.
1: Posloucháte Naděje beatu dneska s Nicole Hoffmanovou z kapely Stellaris, ale tohle, co teď dohrálo, tak Stellaris nebyly, protože vždycky, když tady mám někoho a takhle z kapely, tak mě zajímá nejenom, co hrajou, ale taky, co poslouchají. A láme se to tak jako půl na půl, kdy některé kapely nosí rockový naprostý klasiky a ty si naopak přesně přinesla věci, nebo tady třeba tohleto konkrétní, o který toho zase jako tolik nevím. Silly Goose, kde se to vzalo? Kde jsi to našla? Co to je?
2: Hele, tak jak jsem vlastně říkala, tak my jsme se vlastně zrodili jako na Fight Festu, což byl náš jako první opener a tam vlastně jsme se poznali i s Bobem, který to vlastně jakoby dělá celý ten festival a pak jsme začali spolupracovat, takže vlastně začal být náš manažer a i právě možná proto to bylo všechno takový jako rychlejší, protože prostě znáte věci, znáte lidi a tak, no a on je známý tím, že loví prostě nový kapely. Jo, a vlastně kdykoliv jedeš na Fight Fest, tak tam jako nevidí, že by se něco úplně opakovalo. Jo, a máš tam kapely, který vlastně třeba úplně tolik jakoby neznáš, že třeba v Americe jsou jako profláklí a pak najednou boom a jsou jako obří, jo, takže fakt jako tam prostě objevuješ. No a ty Silly Goose vlastně byla jedna z kapel, který jako tak jako už jako Bob sledoval nějakou jako delší dobu, že jo, takže vlastně mi o nich jako i řekl. Já jsem právě na ně koukala a jsou to fakt jako mladí kluci, kteří dělají šílenosti. On se třeba staví si PR na tom, že se nechává zavřít furt, jo, protože prostě se seberou a hrajou někde ve městě a dělají bordel. Jo, ale jako bordel jako v tom dobrém smyslu, že tam prostě hrajou, no, ale prostě je to šílenost. Se třeba teďka, já nevím, sebrali a že budou hrát v metru. Ale tam dělali pár náběrů, než tam přijeli policajti, že jo?
1: Tak je to taky cesta, ano. Je to ano. Taky cesta, jak zaujmout v dnešní době. A tak evidentně to jako funguje a musí k tomu být samozřejmě ten hudební spodek. Což mě vede zase zpátky vlastně k tomu, co jsme už nakousli, když jsem se ptal, tak jakože v kostce na historii, tak vlastně jste kapela vznikla na festivalu. A první věc je, to jsme vlastně neřekli, kdo vlastně teď tvoří aktuálně kapelu Stellaris, aby si neměla průšvih.
2: Jo, takže jsem to já. Je to Liber, basák, který je tam se mnou vlastně nejdíl. Gregory na kytaru a Iliana bicí.
1: Takže kvarteto. Žánrově, to milou kapely, to hrozně milou kapely. Žánrově se vidíte kde?
2: Nevím.
1: To mě zajímá, jako, nebo zajímalo, protože tam je všechno, jako, všechno. Je to metalová kapela, to se shodneme, ale pak už to střílí na všechny strany.
2: Tam je vlastně znát jakoby to, že my jsme ovlivněni jako různýma subžánrama a snažíme se samozřejmě brouzdat i věc třeba Contra El Silencio do různých jakoby subžánrů, ale jakoby, anebo i žánrů jako jiných. No, takže vlastně zrodili jsme se z metalcoreu, klasika.
1: Jasně.
2: No a pak jdeme i do deathcoreu, gentu, prostě pop metalu, já nevím ani vlastně, no to je taková jako směsice, snažíme se, aby ty songy každej vlastně byl trochu jako jiný, ale pořád tam nějaký jako signature asi poznatelný je.
1: No a když jste to tenkrát dali dokupy, tak bylo tam nějaký hledání toho žánru, nebo vám to tak jako zapadlo, že rovnou jste šli tady tou cestou těch moderních metálů?
2: My jsme šli rovnou cestou moderních, jakoby kvazi moderních metálů. Ono to jako ze začátku nebylo úplně tak jako úplně moderní, jako byly tam cítit vlivy, jakoby, já nevím, symphonic metal, heavy metal, takových jakože těch oldschoolových, ale my se vlastně těch oldschoolů jako držíme furt, my to jenom se snažíme okořenit jakoby tím moderním zvukem a moderníma jako přístupama, ale všichni máme rádi ty klasiky a máme rádi ty jako starší věci, ze kterých to vzniklo a jako já si myslím, že všechno už jako víceméně bylo objevený, tak teď už jenom to prostě vzít a vzít to jako po svém.
1: Mm-hmm. No a co se týče jazyka, tak tam to bylo jako jasný, že hned angličtina, nebyl tam nějaký pokus jakože zahrajem si i tadyhle třeba na motosraze, kde nám budou rozumět.
2: Ne. Já jsem jako od začátku vlastně chtěla, jako my jsme chtěli ven, takže to bylo tak, že prostě ta angličtina pro mě byla jako přirozenější, přišla mi i taková zpěvnější jako do toho metalu, zvlášť jako do toho screamu. Takže čeština vlastně nepřipadala vůbec v úvahu. Ale čeština začíná připadat v úvahu teď, ale ne v rámci úplně Stellaris, ale spíš v rámci nějakého jako solovýho projektu, na kterým přemýšlím, protože právě teďka vlastně díky tomu, jak jsme v prosinci hráli s Kokot Minute v Lucerně a vlastně viděla jsem to, pak jsem udělala nějaký covery, ještě jakoby coveru Kokot Minute, tak když jsem viděla jakoby vlnu těch třeba normíků, co se zvedli a kdo tady sáhnul prostě na můj čas, pro boha, proč tam někdo skrýmuje, no tak to je strašný, já už prostě tam pomalu exorcisty posílali. Ale viděla jsem, jakou vlnu emocí to jako vlastně jako zvedlo. A pak, když jsem vlastně viděla jakoby ty fanoušky, jako ty česky, jak jsem si říkala vlastně, a proč jim nedat teda, protože spousta těch pořadatelů třeba řekne, jste na nás moc tvrdý. Mm-hmm. A já se říkám, tak vlastně proč nepřijít s alternativou, která je v češtině, mm-hmm. a neřvu. Mm-hmm. Takže to tak nad tím taky jako přemýšlím.
1: Dobře.
2: Ale ve Stellaris čeština asi možná úplně nebude.
1: To ještě probereme.

0: Diebeatu.
1: Na Diebeatu společně s kapelou Stellaris, teda jejich muzikou, a s Nikol z kapely Stellaris, tohle to byla právě ochutnávka jejich muziky. Od toho povídání o solový tvorbě jsme se teď zase jako vrátili zpátky do té kapelní. Jak se ti, prosím tě, stalo? To je taky takový, jakože zatím u vás mě to přijde, že všechno tak nějak bylo dopředu jasný a prostě to tak jako bylo. Ale jak se ti jako stalo, že si od toho čistýho zpěvu, který ti jako jde, tam do toho zůsla přidávat tadyhle ty screamy, growly a všechny tyhle ty další věci. To jsi měla od jak ti živ, anebo se to prostě přihodilo s nástupem kapely?
2: Děkuji za kompliment. Já, když jsem se vlastně na tom bavila s mámou, tak já jsem jako prý od malička, když jsem ještě třeba ani neuměla mluvit, ale už jsem jako zpívala, tak čím hlasitější to bylo, tím lepší to bylo. A já jsem byla vždycky, jako má jsem byla hodně takový vsteklón a to mi asi i zůstalo. A je taky jako náročný občas. A já jsem vlastně, když jsem byla na výšce a měla jsem před sebou nejtěžší jakoby zkouškový z toho jakoby celého studia, tak jsem vlastně začala, já už jsem poslouchala metal, ale nebyly to screamy, nebyly to growly. A já jsem pak začala vlastně hledat jakoby tvrdší a tvrdší věci, protože mě to uklidňovalo. No a v ten moment vlastně mi kámoš poslal Arch Enemy a já říkám, že to je hustý. Já teď jsem viděla tu Alisu, jak tam běhá, říkám, to je taková pěkná baba, jak tam prostě řádí. A v ten moment jsem si říkala, že vlastně tohle je něco, co mi chybí. Takže jsem si našla učitele zpěvu, co dělá tohle, co se na to prostě vložně soustředí. No a začala jsem se to učit. No, z začátku to bylo samozřejmě strašný, bolelo to, nešlo to, znělo to hrozně, ale stálo to za to.
1: Kde, brďo, vidíš, a kde se hledá takový učitel?
2: Já jsem si to nějak googlila prostě, já už ani nevím, jak jsem na něj
1: narazila. Učitel growlu.cz.
2: No, ani ne, ale nějak jsem na něj narazila, ani nevím jak, ale jako pomohl mi v těch začátcích jako dost prostě nějak nasměrovat, aby ty hlasivky jako přežily, no, a nějak vštípil mi nějakou, že jo, hlasovou hygienu, když já jsem měla jako předtím, ale když jako čistě zpíváš, tak teď možná urazím všechny zpěváky, co čistě zpívají a neřvou, ale pořád mi to přijde maličko jednodušší. Je to takový, že prostě dá se tam ta technika víc uhlídat, ale u toho screamu úplně, tam musí být opatrný, no.
1: No, zajímavý je, když se tak jako ohlídnu za minulými lety, tak bylo tady dlouhý období, kdy holky, nechci říkat v českých kapelách, ale tak bavíme se o naději, tak v českých kapelách, tak jako tíhly k té tarje a tak jako je to táhlo k té opeře a podobně. A teď mám pocit, že tohle už jako úplně zmizelo. A teď naopak jsou tady jakože v Alisa, je tady Tatiana a tyhle ty a tenhle ten boom těchhle těch. Ale není to o tom jako v úzovkách čistým blití, ale je to i o tom střídání těch čistých hlasů a tohohle growlu. Čím si to vysvětluješ? Máš pocit, že už bylo dost starý, předspal se trh a tyhle holky najednou přišly, protože jo, byly tady i předtím zpěvačky tohohle typu, ale vlastně si jich nikdo nevšiml.
2: Asi je to spíš jako možná s nějakýma trendama, který jsou, protože když to bylo v době jako Nightwish, tak prostě byly Nightwish a byla Tarja. A pak vlastně postupně asi právě začaly víc a víc jakoby se ukazovat zpěvačky jako Alisa, Tatiana, Lena a najednou to začalo být jakoby trendující a možná i proto vlastně k tomu jakoby ty lidi začaly víc jako tíhnout, že se to, ono se to asi úplně nestratilo, jakože já pořád vidím jako kapely, které jakoby tíhnou k epice, k Tarje, k Nightwish, jako pořád jako by tady nějakým způsobem jsou, ale přijde mi, že jak ta doba se mění a ten hudební průmysl je vlastně rychlejší a rychlejší a rychlejší, tak ono se vším to prostě tak nějak se jako točí a možná právě proto jako se snaží, nebo možná jsou víc vidět, nebo jsme víc vidět.
1: A slyšet.
2: A slyšet určitě.

0: Před malou chvilkou už o tom byla, nebo o ní byla řeč, teď jste to měli vy třeba, kteří neposloucháte Hard and Heavy, i s tou hudební ukázkou, protože tady padlo několikrát jméno Alisa a to se tedy bavíme o, vlastně teď už ne, zpěvačce kapely Arch Enemy, tak tohle to je ta její nová současná tvorba. Co tebe baví jako nejvíc? Že Arch Enemy, teď je Blue Medusa, předtím bylo, teď mi vypadl ten název.
1: Diagonist,
0: přesně. Aha. Tak. Tak kde tě jako chytla nejvíc? Já teď jsem... vlastně ještě Dragon Force můžeme přidat.
1: No to ne. To... To jsem nepochopila. Ale no, já jsem jí vlastně jakoby chytla, když byla už v Arch Enemy. Což znamená, že pak až jsem teprve si všimla toho, že byla jakoby i v Diagonist, takže já jsem vlastně poslouchala jí jako všude. Ale já s ní jako soumělcem to mám tak, že vlastně až teda jakoby ty Dragon Force, který úplně nejsou moje krevní skupina, tak já ji vlastně sleduju a následuju jakoby všude. I když samozřejmě to, že odešla jako Sárče, nevím, mě těžce zasáhlo, protože jsem si myslela, že to je taková jako neměná, jo, že to prostě už jako zůstane. My jsme měli šanci se s nima vlastně vidět v backstage na Top Festu na Slovensku a i s nima vlastně mluvit. A i tam jakoby, jak s nima, tak jsem pohybovala, i s nima mluvila, tak mi nepřišlo, že ale to jako nikdy asi nevíš, že by tam byl nějaký problém. No...
0: Tak on tam asi problém nebyl, oni to a speciálně Arch Enemy mají tak, že žádný problém není, že se to jenom vymění ze dne na den a všichni jsou jako dobrý, ne?
1: Nemyslím si.
0: Protože teď samozřejmě k nám míří, že jo, Arch Enemy v nový partě v úzovkách, tak podle výrazu vidím, že to nebude úplně nejoblíbenější tvoje část kapelní historie.
1: No, jakože víš co, já jsem přesně takový ten jakoby fanoušek, prostě když jakoby máš jako někoho, jako jeden z idolů je prostě Alisa. A já na ní nedám dopustit, jo, a teď tam je ona, ta Lauren, jako se k ním hodí. Já si myslím, že oni fakt jako sahli správně, jenom já se na to asi budu muset jako zvyknout. A je to pro mě těžký. A takže já teďka spíš jako sleduju víc jako Alisu, co ona jako dělá, vypadá, že je šťastná, že prostě dělá, co chce. Já jsem šťastná, že tam jsou čistý zpěvy, že zase vlastně začala jako kombinovat ty věci a baví mě to. Je taky veganka, takže vlastně mě baví sledovat i tohleto, jak prostě bojuje za ty práva zvířat, no a ona je vlastně taký kombo všeho, jako co mě se prostě líbí.
0: No, shodneme se spolu rozhodně na tom, že byla škoda, že jí ty čistý zpěvy jakože v těch Arch Enemy tolik jako nebyly povoleny, protože v Diagonist tam to ještě střídala a bylo to jako fajn. Já mám nějaký pocit, ale teď už bych si možná myslel, že jsem jí s nima ještě viděl tady těsně předtím. Hráli ti někde, možná to byla zvona ta v opice. Vím určitě, že jsem na Diagonist byla. Tak se
1: jako s Alisou?
0: No,
1: nebo...
0: A zpětně se snažím dopočítat, jestli už to byla Alisa, nebo jestli to byla Vicky, která ji tam pak střídala.
1: Vicky tady byla s Ginger. To byly v Meat Factory, myslím.
0: No vidíš, tak ale hlavně to bylo před covidem, takže já už se nedopočítám stejně výsledku.
1: A to nevím, kde... Jo, no to bylo před covidem, jasně, já jsem byla na výšce. Já si to pamatuju, že já jsem pak hned jela vlastně v nočním spojem do Brna.
0: Hezky. No. Dobře, hele, zpátky k vám teď. Budeme hrát vaši muziku a já jsem teď v životě jsem vás neslyšel, až dneska jsem na vás narazil tady na beatu. Třeba. Tak když teď začnu pátrat po všem, co od vás objevím, jakože vydaný muzice, tak co všechno najdu oficiálně už venku za ty roky?
1: Tak vlastně máme venku dvě epka. Upside Down a Shatter and Bloom. A vlastně ze Shatter and Bloom tady vlastně dneska hraješ ty věci.
0: No, hned za moment si dáme.
1: No a pak mám vlastně album plnohodnotný Persistence a úplně na začátku byly, myslím, že dva singly, které se jakoby nikam nedostaly. A teďka pracujeme na novém materiálu a s tím, že jaká je prostě doba online a všechno, až spíš se to sype po singlech. Takže přemýšlíme, že než jako dělat album, možná půjdeme cestou těch jako EPček a už teďka vlastně máme tři věci hotové, jedna z nich už je venku a tak.
0: Dobře, tak jdeme hrát, ať víte taky, o čem se tu bavíme, Shatter and Bloom.

0: Naděje beatu s Nicole Hoffmanovou z kapely Stellaris a to, co hrálo teď právě byli Stellaris a Shatter and Bloom, tedy zase jedna ochutnávka z vaší muziky. Ty jsi mi vlastně vzala trošku vítr z plachet, protože na tohleto téma jsem mířil, protože se všech kapel ptám a zajímavý je, jak se jako rozchází ty názory. Jestli je dneska cesta jít singlama, nebo je dneska cesta jít deskou a to ideálně ještě na vinilu a podobně. Tak co vy a fyzický nosiče? Je to něco, co...
1: My máme asi štěstí, že nám se jako obecně vlastně, musím zaklepat, že nám se merch prodává a ty lidi chtějí jak CDčka, tak vinily. Takže v tom máme jako štěstí. Ještě jak hrajeme hodně venku, tak třeba Němci ty to jako milujou, takže ty všechno prostě tak jako kupujou, prostě vystavujou si a tak. Ale bohužel jakoby si nemyslím, že jakoby v UKAP Pele jako naší velikosti by jako album dávalo úplně smysl. Protože my bychom samozřejmě se jako rádi dostali, že jo, pod label a tak. A to znamená, že prostě jakoby úplně se nevystříle ten materiál. Jo, takže my radši prostě půjdeme cestou právě těch jako EPček a toho, že se vlastně vydávají ty singly po jednou a dává se tomu nějaká jako péče. Jo. Takže prostě já jsem teďka, než jsme vydali Kontra, tak já jsem vlastně nahrávala pořád nějaký videa ve všech možných outfitech, aby vlastně jsem toho měla jakoby hodně a mohla jsem to tam vlastně po dobu třeba měsíce, dvou sypat.
0: Ano, tančila a trénovala tance. Ano. Já už tě jsem chtěl pozvat jako strašně dlouho, ale jak sledu vaše všechny sociální sítě, jak jsem říkal, jsou furt v čoudu někde, jak kdy já jít tu. A ono to tak působí, že jste strašně jako rozlítaný. Tak pověs mi, dej návod i ostatním třeba, který mají kapelu, jak jste to udělali, nebo jaký je postup, když prostě mám partu, věřím si a chci hrát za hranicema, vám se to prostě povedlo napříč různými státy. Tak jaký byl postup u vás? Jaká je rada?
1: No, já se moc nepotěším, jakože ono to bylo zase náhoda. my jsme vlastně ještě hráli a samozřejmě ano, jako obrovskou zásluhu na tom má, že prostě pracujeme s Bobem a že on ty kontakty prostě jako má. Ale na druhou stranu zase, když bychom ho neposlechli v těch věcech a my jsme ho poslouchali fakt jako hodně, jo, že prostě nám říká, hele, pracujte s tímhle člověkem, takhle se oblíkněte, takhle se hýbejte, takhle komunikuj s lidma, tohle to dělej, sociální sítě nevypadají dobře, jak to, že nemáte čísla, co to Spotify, co to YouTube. A teď to vlastně všechno se tak jako valilo prostě. A první zahraničí, když nepočítám teda Slovensko, tak bylo Německo a to se nám ozval sám promotér, že prostě hele, jako zahlíd jsem vás prostě, ale bylo to asi jak i tím, že prostě to nicméně asi bylo jako všude prostě. A říkal, hele, tak nechcete prostě přijet. A jsme byli v Zelbu. A pak už se to prostě dělo. No,
0: tak super, tak jsme rádi, milí posluchači s kapelama, že jsme vám mohli pomoct, tady radou. Sociální sítě u vás samozřejmě jako jsou věc, která funguje, díky tomu jako jste strašně vidět, to je jako neuvěřitelný. A to jsem pochopil jako tvoje teda dílo.
1: Já dělám sociální sítě, no.
0: A ráda, je na to vědět, že ráda. Taky se to stalo samo, anebo ses to musela nějak jako naučit?
1: Jakože mě to zdi sociální sítě jako nevadí. Naopak já jako bych i ráda jako tvořila a tak, ale vlastně jak všichni máme jakoby day joby, že prostě všichni chodíme doma do práce, tak... je jakoby, a já jsem ještě třeba jako mentálně prostě unavená, že jo, z té práce, tak je potom jakoby náročný nějak jako vypadat, jo. Já jsem třeba dneska po 5 hodinách spánku, včera jsem spala 4 hodiny, protože jsme se vraceli vlastně ze Španělska, z Resurrection Festu, takže je to takový jako náročný v tom, že prostě hrát, abych tvořila, ale prostě jako vyčerpává mě ten běžný jako život, takže musela jsem se naučit, jak k tomu přistupovat, aby mě to nestálo jako psychický zdraví, protože to si myslím, že ten balance jako najít není úplně sranda.

0: Naděje beatu.
1: Posloucháte Naděje beatu, jsme tady, nebo jsem tady s Nikolou Fmanovou z kapely Stellaris. I když tohle nebyly Stellaris a k té muzice se vrátíme, ale já bych chtěl navázat na to, co jsi říkala na konec toho minulého povídání, protože jich potřeboval jako sám poradit. Tak jak jsi to udělala, jak jsi to naučila, aby tě to nestálo mentální zdraví, tady to ládování obsahu na sociální sítě? To mě zajímá. Dej mi tak, nějakou stručnou radu. Mě to totiž dát, vyčerpává strašně.
2: Můžete dát kontakt na svoji terapeutku.
1: Ano.
2: Ta je skvělá.
1: A může předepisovat léky?
2: Ne.
1: Nemůže?
2: Ne, to není to tenhle ten typ. Ona ti dá jako nějaký kapičky, ale nejsou to jako ty. No já jsem se vlastně musela jakoby sama nastavit, je to v nějakým, vlastně asi jakoby v čemkoliv jakoby děláš, tak a já, protože třeba teďka pracuji v korporátu, tak i tam si musíš jakoby nastavit, proč to děláš. Mm-hmm. A ten důvod vlastně jakoby to a nějak nastavit si nějaký jako hranice, že když nemůžeš, nechceš si unavený, tak to nedělej. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě nesmíš to jako, že nechci to dělat, tak to nebudu dělat rok, to už je potom jako blbý, ale já jsem si k tomu snažila najít nějakou jakoby cestu, jsem si říkala, jo, tak zkusím to jako namalovat se, natočit se, a pak třeba jsem si říkala, tak to video vypadá hezky, teď jsem ho vydala, teď jsem viděla, že to má engagement, že prostě ty lidi jako na to koukají, lajkujou to, komentujou to, a řekla jsem si vlastně, teď já jak, a to bylo možná asi největší, když jsem přemýšlela nad tím, že vlastně my jak se snažíme cílit jako vlastně na celý svět, tak jak jinak se ty lidi třeba, já nevím, z Ameriky, z Japonska, který se sem asi do Prahy asi úplně jakoby snadno nedostanou. Jak já s nima můžu komunikovat? Jak já jim předám, co děláme, jak se cítíme, co tvoříme? To je jenom vlastně skrz ty sociální sítě, takže proto já fakt musím vždycky jakoby si vyšetřit nějaký čas a samozřejmě jako hele, osobní život neexistuje. Jako, to prostě není, no.
1: Hezky, tak. Číslo na tvoji terapeutku si jenom potom. A teď se vrátíme k tomu, co hrálo, protože je to taky jméno, který tady už samozřejmě zaznělo. Když jsme se bavili o zpěvačkách, tak za námi jsou Ginger a Someone's Daughter. Hned si se začala usmívat, tak pověs mi, kde jsi se dostala tady k téhletý kapele.
2: Přes Arch Enemy. Oni byli v Praze a vlastně supportovali jim právě Ginger a já jsem je neznala. A když jsem ji viděla, jsem si říkala, ježišmarja, to je tak dobrý. A vlastně pak jsem se snažila i jako growlovat jako Tatiana, což je nereálný. A to nejde prostě. No a takže vlastně jakoby, takhle jsem se k ním dostala a říkala jsem si, ježišmarja, to je jako fakt úplně wow. A sledovala jsem jim, já jsem hrozně ráda, že se do dneška vlastně rozespívávám, když začínám screamovat tak na věcech Ginger. Jo, takže vlastně to mi tak nějak jako zůstalo. No a pak, když jsme měli štěstí a vlastně jsme s nima hráli v Dornbirnu a ve Vídni, tak to bylo úplně wow, no, to jsem fakt jako byla rozklepaná, prostě úplně taká ta faninka, jakože no. A my jsme s nimi vlastně mluvili právě ve Vídni, kdy oni byli v takovém jakože v lepší náladě, protože potom Dornbirnu tam prostě jeli nějakou strašně hodin. No, takže v té Vídni jsme pak s nimi vlastně mluvili a to bylo jakože taky ten, jakože, proboha. Já jsem z toho nervózní, no.
1: A oni ale působí zrovna jako velmi, velmi jako taková milá přátelská kapela. To třeba u Alice jsem neměl tenhle pocit. Jo, s tou, když jsem se potkal v zákulisí, tak jsem měl jako pocit, že jako ta by si vykroutila hlavu, jak zírala do stromu, jako aby jsme se nepotkali pohledem, nedej bože, že jsem po ní něco nechtěl. Tak to byl jako

0: můj třeba jako s ní poznatek. A pak mě zaujali jejich zezadu popsaný Rajzry.
1: Aha.
0: Když jsem je viděl, takže tam měli normálně jako normálně ze zadní strany napsáno jako nejseš Alice a nejseš Jeff, tak odsud vystřel. Na druhé straně měli napsáno nikdo si nezaplatil, aby se koukal na tvůj ksicht. Takže všichni, kdo jako přišli nakouknout ze zadu, tak dostali hned jako nápis, aby jim to už nemusel nikdo říkat. Takhle jsem to viděl já.
1: OK, tak tohle...
0: Teď jsem tě zkazil všechny ideály.
1: Ne, vůbec. Hele, tak to já jsem s nima mluvila, jo, ale já jsem s nima mluvila asi z trošku jakoby jiný pozice. Jasně. A hlavně jim tam ten den zrušili kvůli tomu, že nebyla postavená dobře stage, tak jim zrušili na to festu vlastně jakoby vystoupení, takže oni asi byli v klidu.
0: Hmm.
1: A hlavně já jsem na to šla chytře, protože já jsem tam měla Scarletku, mýho pejska, a když jsem viděla Alisu, tak říkám Scarletce, říkám Skaří. Běž. A ty vás tam tak jako přištrádovala k Alice, že jo, Alice hned, jeho zvířátko, proč je krásný, říkám, jo, to je moje zvířátko. Tak. Takže my jsme se dostali vlastně k tomu takhle.
0: Tak dobře, tak touhle cestou jsem já teda nešel, dobře. Hele, pojďme zase zpátky k vaší muzice a vlastně pojďme k tomu, co tak jako navazuje pro ty, kteří sledují vaše sociální sítě, k tvému tančení a španělskému výletu. Tak co si dáme teď a kde se to vzalo?
1: Contra el silencio. Vzalo se to vlastně v tom, že my už jsme, já se taky nevím, jak se to vzalo, ale na začátku, když jsme vlastně začínali, tak já jsem neřekla, jako, že bych chtěla hrát na Vakenu, což vlastně většina lidí chce, na Hellfestu nebo tak, ale já jsem řekla, já bych hrozně ráda hrála na Resurrection Festu. Strašně jsem si to přála. A španělština je strašně krásný zpěvný jazyk. A my jsme si původně přemýšleli, že přetextujeme Scars, což je vlastně balada, a že ji dáme jako do španělštiny. No a nakonec vlastně s tím, jak přišel do kapely Gregory, jako velice, velice schopný kytarista a jako skladatel, tak jsem mu říkala, hele, nechci si koupit další kytaru, no samozřejmě, že jo, kytarista, jo, další kytara. A takže jsme složili vlastně Contra el silencio, právě když jsme už věděli, že jsme potvrzený na Resurrection Fest a věděli jsme, že hele, jak jinak dostat Španěly, než tím, že prostě půjdeš jakoby tou španělskou jakoby cestou, že jo, tím jazykem. A tak jsme to složili, no a vlastně ten taneček byl takovej, že já jsem potřeba tady tu část těm lidem dostat do hlavy. A přemýšlela jsem vlastně, jak to udělat. No a jak jsou teď všude ty TikTok tanečky a tak, tak já jsem prostě si dala nějaký Spanish dance, nevím. Koukala jsem na všechny možný jakoby tanečky a tak jsem dala něco jako dohromady i podle toho textu. No a tak jsem to vlastně postovala do té doby, než jsme odjeli na Resurrection Fest do Španělska.
0: No a dojmy?
1: No, tak jsem tam měla ve očích slzy, no, protože to bylo prostě boží. Já jako stát tam, kde si fakt chtěl stát před, já nevím, 6 lety a ty tam konečně jako stojíš a ty lidi tě mají fakt jako rádi a je to absolutní jako masakr. Já jsem tam vlastně pak na ně skočila na Echoes of the Past a pak jsem vlastně jim řekla, jenom na ně ukázala, ať mě pustěj. Takže mě vlastně pustila, jsem byla uprostřed toho davu a zandala jsem vlastně úplně naposledy Hello song. A já jsem jim řekla, ať prostě udělají kolem mě circle pit. A jenom jak jsem takhle prostě mávla tou rukou, tak najednou se zvednul úplně dým prachu. A ty tam kolem mě úplně brutální jako circle pit. Takže to bylo úplně neskutečný. A pak jsem vlastně chodila po tom areálu. A já jsem měla v ruce sangry, protože jsem si říkala, zítra nehrajeme, takže já si můžu dát alkohol. A že nás poznávali ty lidi, prostě byli z toho úplně jako nadšený. Takže to je něco prostě, víš, jako že prostě odměna za ty jako roky dřiny.
0: No, je to, hele, krásný splněný sen. Býťáci, kteří vládnou sociálním sítím, tak samozřejmě, i kdyby teď jako nevěděli doteď o vás nic, tak se určitě podívají, protože tím se doplní ten příběh, protože tam tohleto samozřejmě všechno k vidění je, no a my jdeme hrát muziku.

0: beatu.
1: Stellaris kontra El Silencio, tedy to, co je nejaktuálnější, přichází nejblbější otázka pořadu, jaké jsou vaše plány do budoucna? To tady musí být, bez toho se nehneme.
2: Samozřejmě. Skládat a vydávat hudbu a vlastně teďka řešíme s naší booking agentkou jako v Americe nějaké možnosti toho, aby jsme tam měli hrát, což samozřejmě jako chceme, ale uvidíme, spíš jakoby otázka víc, jestli je dostaneme, protože tam teďka prezident dělá, že jo, takový různý příkusy a nejsme si úplně jistí, jestli to prostě všechno jako proběhne hladce. No, ale když by jo, tak doufám, že na začátku 27 roku bychom tam mohli jet.
1: No, legenda říká, ale to není potvrzená informace, že jestli máš někde razítko z Kuby, tak už nejedeš prej.
2: Z Kuby nemáme.
1: No, tak je to dobrý. Tak to máte pořád šanci. Hele, ještě jsem se vlastně chtěl zeptat, tak angličtinu to jsme probrali, teď španělštinu. Sama si, anebo máš nějakého pomocníka na ty jazyky?
2: Na vlastně angličtinu ne, že jo, tak to anglicky mluvím, ale na španělštinu to byla taková týmová práce, kde já jsem si vlastně musela říct, jako co tam chci říct. Mm-hmm. Pak jsem poprosila vlastně překladač a umělou inteligenci, pojď mi to dát do té španělštiny. Pak když jsem vlastně si to nechala přečíst, jak to zní, jsem říkala, dobře, tak tohle by znělo jako hezky. Pak jsem poprosila Luzku Kejmar, což je vlastně naše faninka, že je tady v Praze a je to Mexičanka. Mm-hmm. Takže španělštinu, že jo, má jako rodný jazyk. Tak jsem si jí ptala, hele, dává to smysl, jako rodilý mu prostě mluvčímu, je to dobrý, není to dobrý. A ona mi třeba tam nějaký věc jako poupravila a pak já jsem to posílala našemu producentovi a on je sice Angličan, ale jeho tatínek je Španěl. Mm-hmm. Takže on mluví anglicky a španělsky. Takže vlastně i když jsem potom letěla do Londýna, nahrávali jsme tam, tak on mi vlastně pohlídal tu výslovnost jako ve obojím. I v té španělštině, i v té angličtině.
1: Hele, já když tě poslouchám, já mám pocit, že mít jako velkou úspěšnou kapelu je naprosto jednoduchá věc. Prostě všechno zapadne, všichni mluví všemi jazyky. Booking agenti se hrnou, je to teda super poslouchat. Jako přeju fakt, ať se daří, protože ten váš nástup do toho zahraničního hraní, tak byl ta prostě jako raketovej. Myslím, že v tom jste
2: Děkujem.
1: V poslední době rekordmani a budu jako rád sledovat, co se bude okolo vás dít a ty samozřejmě dejte vědět, až je něco nového zase bude aktuálního, aby jsme to mohli takhle přes éter vyzradit. Možná ještě, a to jsme vlastně za celou dobu neřekli, tak pojď udělat takový nějaký rozcestník pro ty, kteří vás teď začnou hledat, tak kde vás teda všude najdou, kam bys je poslala jako první, na kterou síť?
2: Nejvýsledí máme na Facebooku, takže Facebook, případně Instagram nebo TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, Bandcamp, asi všechno možné, co si jakoby dokáže představit, tak tam nás najdeš.
1: Další kapela, která už nepoužívá MySpace, dobře.
2: Co to je?
1: Píšu si, přesně. To se vám mladým stává, když tady řeknu MySpace, tak se vyděsí. To bylo dřív ještě před Benzounem. Tak dobře, aha. Na MySpaceu nehledejte, jinak samozřejmě Stellaris všude jsou. No a my budeme se loučit hraním něčeho, co i tady pro Českou republiku je v těchto dnech velmi aktuální téma, a to je Marilyn Manson. Proč si vybrala jeho?
2: Tak teď jsme ho vlastně viděli, on hrál stejný den jako my, akorát teda na větší stage, my jsme měli na dvojce na Resurrection Festu a vlastně i jakoby jeho hudbou nebo přístupem jakoby k vokálům jsem se i inspirovala, když jsme psali Shatter a myslím, že se tím budu inspirovat. On je prostě jiný, temnej, divnej, no a komu by se to nelíbilo, reálně.
1: To je krásná tečka, ale moc děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju.
1: Pozdravuj zbytek kapely, se daří.
2: Děkujeme.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Je tady opět úterý, to je takový pravidelný den, stejně jako ty ostatní, v každém případě teď konkrétně právě to úterý 3 minuty po 20. hodině od mikrofonu rádia Beat. Vás zdraví Dan Kohout, no a je samozřejmě roková zpovědnice. Mám tady dva hosty, o kterých víte z těch upoutávek, co šli v rádiu. Někteří možná vám to uniklo, tak nebudu ještě prozrazovat, ještě vás budu napínat. V každém případě to pro mě bude velice zajímavý rozhovor, nebo jak říká Rozálie, dialog, protože tady mám takový strašně zajímavý lidi, který jsem vždycky měl v merku, vždycky jsem je měl rád, teď nepochlebuju, protože mě vždycky fascinovaly jejich písničky, co písničky, ta jejich muzika, tak bych to asi pojmenoval nebo charakterizoval. V každém případě vás můžu upozornit, že dnešní večer bude takový něžný. Možná bude i něžná noc.

neměj ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenž hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

0: Marková zpovědnice.
1: Přátelé, je to tak 5-6 možná let, kdy moje dcery mi vždycky říkaly, tati, pořiď si ten Facebook. Já jsem říkal, co to je ten facebook, no to je, tam můžeš všecko dávat, muziku, můžeš tam říkat svoje názory a tak dále a všecko na sebe prozradit. A já jsem říkal, tak jo, já jsem za bolševika, tyjo, nesnášel jsem, když jeden udává druhýho a teď dobrovolně udám všechno o sobě. No pak jsem na Facebook svůj názor trošku přehodnotil a proč o něm mluvím? Používám ho samozřejmě, čumím do toho, jak blbej, ale on Facebook přináší i pozitivní věci, třeba, že představte si, a to vy asi moc dobře víte, že se přes něj můžete seznámit. To je potom pecka, tyjo. S nějakým člověkem, nebo s nějakým chlapem, nebo s nějakou dámou, o který vůbec nic nevíte, možná jste o sobě někdy vzájemně slyšeli, jste úplně z jiného prostředí, úplně možná jiný mentality, když to tady neplatí. Proč o tom mluvím? Protože vám představuju Blanku Šrumovou, nazdar Blaním.
2: Ahoj, tak konečně.
1: Konečně, já strašně kecám. No. A Honza Sahara-Hedl, nazdar.
3: Ahoj.
1: Čau. Honza Sahara-Hedl, velice specifický člověk, znám ho přes 35 let, jak jsme se o tom bavili, že jo?
3: Ano.
1: Ještě z dávných dob, ještě, no to už by bylo po bolševikovi. No.
3: Prostě z dávna.
1: Zdávna. No a tíhle dva půvabní lidi se seznámili, představte si, přes Facebook. Honzo, do tebe bych to neřekl, no, že někdy budeš mít Facebook.
2: Kde jsme se jako měli seznámit?
3: No, já jsem měl k
1: Tanečník třeba. No.
3: Já jsem měl k Facebooku podobný postoj, asi jako si popisoval ty ten svůj. Jsem si říkal, to je pro mladý, to je nějaký social skupiny. No, a to jsem ještě netušil teda, že se na tom dají vydělat prachy, co by kanadský lékař, který uvázl v Jemenu a tak dále, to mě nenapadlo. Kdyby mě to napadlo, tak to mohlo být ještě jako zajímavější.
1: A jak mu pomohl Facebook z Jemenu?
3: No, Facebook mi pomohl, no jak říkám.
1: Tomu lékařovi jako.
3: No, kanadským lékařům.
2: Tak jako kam se to sleduješ, nějaký jemenský
3: kanadský lékař nebo americký veterán, když se na Facebooku svěří nějaký starší vdově a buď ráda, že tě to nepotkalo, no tak najednou má dobrý život, viď? Holka zaplatí za balíček, který bude mít obrovskou hodnotu, celní poplatky za nějakých, já nevím, $5,000 a jsou všichni šťastní.
1: Zkrátka přes Facebook se dělá
3: všechno. Já jsem teda říkám, nejsem tohle povaha, že se bojím, že by mě zavřeli, jinak nevím, co bych možná taky dobrý, ale...
1: Prostě
3: zkrátka a dobře, když jsem se ocitl v situaci, že jsem se najednou jako s celkem pohodlné velky a z takového normálního života odstěhoval do motelu na nějaký čas a pak do nějakého podnájemní garsonky, tak mě moje přítelkyně, která mě v té době docela držela, tak nějak jako...
1: Nad vodou?
3: Nad vodou, no, aspoň v oči, jako v rovině jiných očí, ne, zapíchnutý do chodníku, tak mě přiměla, abych si pořídil Facebook. A jsem řekl, no tak jo, tak dobře, abych ji vyhověl. No a bác ho, tak jsem tam najednou začal se potkávat s nějakýma lidma a z ničeho nic jsem narazil tady na Blanku. No a pak už to šlo velmi rychle.
2: A to mluvíš o jakém roce? To je nějak už
3: 2014.
1: Klidně si zvedni ten mikrofon.
2: Já si to zvednu, no.
3: Mluvím o roce 2013.
2: Ne, 14.
3: No 14 už byla ruka v rukávě.
2: Ne, to bylo v roce 2014.
3: Tak to celý proběhlo do dubna 2014.
2: Tak jo. No a tak to bylo, jo? Takže Dane, jestli chceš ještě k tomu něco dalšího?
1: Ne, nebo... jako právě, já jsem chtěl navázat tímhle, že ten Facebook má, nechci ho tady furt opakovat, ten název tady toho sadu, ale má takový určitý kouzlo v té věci, konkrétně teď myslím na vás, že se setkali dva lidi z úplně jiného světa. protože ty jsi začínala v dětském sboru Československého rozhlasu, pak si postupovala přes kapelu Balet, vzpomínám na ty časy, no, když tak mě oprav, jestli ano, což byl takový poprok, nebo spíš popík, by se dalo říct.
2: No, mě to, pozor, to bylo jediné, co mě zajímalo v té době.
1: Jo, popík.
2: No, jistě, já jsem byla vyloženě popík, jako já jsem chtěla dělat jako věci jako Madonna a všechno tohleto.
1: Fakt, jo?
2: No jistě, já jsem v tom jela jak blázen.
1: To bych do tebe neřekl.
2: Dokonce jsem jako za mladá, když mi bylo nějakých 16, 17, 18, a ještě než jsem šla do toho baletu, tak jsme dělali nějaký i taneční čísla, prostě na prostý šílenosti. Jako.
1: Hopsanda.
2: Takže hopsanda, no.
1: V každém případě pak tichá dohoda, spoustu dalších projektů, ale k tomu se ještě dostaneme, Leni. Jo?
2: Dokonce jeden tančil breakdance, hele, u toho, to bys neřekl, veď. Jako a to mi bylo ale asi 16, opravdu. To je strašně dlouho už. Když si to tak vezmeš, viď, ježiš, to už je strašně dlouho.
3: Já jsem šustr na tanču, to mám by to slušel.
2: My už jsme takový postarší osoby, no.
1: No to se nějak...
3: Dobrý, no a o co jde, no tak...
1: No prostě, a tak, Blanka, počkej, Honzo, no a Honza.
2: No.
1: Undergroundák, taky se k tomu ještě dostaneme, máme na to spoustu času do té historie, pokud bude jen chtít, jo, aby mě tady nevynadal, nebo jak mě hrozil, že opustí studio, když se nadsede. V každém případě potom takový novoromantismus, New Punk s Martinem Němcem, takový to období, potom Precedence a tak dále, taky toho bylo mnoho, spousta spoluprací, třeba s Michalem Pavlíčkem a s dalšími, jak jsem říkal, Precedence a teď spolu Něžná noc. A to chci se zeptat, jestli to není příliš na vás intimní otázka, jo?
2: Co?
1: No, jak jste si, když jste se poprvé viděli, jak si vnímala tady toho věčně takového nasraného morouse, jako je Sára.
3: Ale já nebyl
2: on nebyl vůbec morous.
3: Byl rozvera.
2: Ale tak nezapomeň, že jsme oba z Prahy, jo. To je jako za prvé, jo. Protože v Praze se znají všichni, že jo. Jo, to není takový problém, jo. Takže i když jsme se třeba do té doby nepotkali nějak osobně.
3: Ale potkali.
2: A no, on tvrdí, že jo, já si to nepamatuju, nesmysl, jo. Ale jsme z Prahy, prostě, no tak jako už jsem věděla, že existuje, že jo, nějaký jako Sahara Hedlo, že jo, a že jsem věděla, co asi jako z něj vylezlo za ty léta, že jo, a že to je docela dobrý, že jo.
1: Takže jsi byla vlastně připravená,
2: no,
1: jakoby.
2: No, tak to už je člověk taky připravený.
3: Potkal jsem tě na Kavkách ještě s Neboštíkem Petrem Hejdukem. Když jste tam byli s Baletem a já tam byl asi teda s Pospíšelem, nebo nevím.
2: No to asi jo, teda.
3: No.
1: Počkej, ty jsi si všimnul v té době?
3: Ale jistě.
1: Jo.
3: Já mám široký záběr.
2: A já jsem chodila v té době na koncerty Luboše Pospíšila. No. Já jsem tam na to chodila, ale to tam hrál ještě Pavel Skala. A Bohouš Zatloukal.
1: Zdravíme do nebe.
2: Ten tam hrál potom taky.
3: Já jsem tam byl potom.
2: No a když už ty jsi tam byl potom, to jsem vůbec netušila, jo.
3: No, to bylo to období, kdy tam měli nejlepšího klávesáka, člověče.
2: No.
3: Všichni to vědí. A deska jsem v tom Lubošova,
2: ta je pěkná,
3: je toho dokladem.
2: No,
3: ale o to nejde, takže první setkání nic, to jsme akorát zejdu kam o sanitkách se bavili. Pak jsem tě potkal někde v Lazarský a to už bylo nějak po revoluci.
1: On tě sledoval?
2: Já nevím, no.
3: A to nebyl stalking, prostě jdu po Praze a potkám nějakou buktumbo.
2: A to je zajímavý teda, že byl mezi tím několikrát ženat, že? A když mě tak sledoval teda, jo, takže že si pořád jako hledal nějaký jiný ženský, to já nechápu teda v tom případě.
3: Já jsem želatý, to někomu nic není.
1: Sahara trénoval na manželství s tebou normálně.
2: To asi jo.
3: Hele, já jsem ženatý, ty jsi byla vdaná, na mě nekoukej.
2: Já taky, no, protože já jsem tě ale nesledovala, že jo. Jako.
3: A to jsme svýho času bydleli v Libni
2: jako
3: kousek
2: vůbec
3: od
2: sebe. Teda jsem tě nesledovala nějak.
3: Oni bydleli tam dole, tam s chátrou, já jsem bydlel tam nahoře u Bulovky, tam už je to hezký.
2: No tak v té Libně to je jedno, jestli je dole
3: ne,
2: nebo
3: ne,
2: nahoře.
3: Ne, to je velký rozdíl.
1: Tak to zabereme, když tak postěc. Hele, nevím, kdo o tom chce promluvit z vás dvou, klidně oba dohromady. Nejnovější deska kapely Něžná noc a písnička, kterou vybrala Blanka, tak co o tom chcete říct, nebo to mám rovnou pustit a no potom...
3: Já... Když nevím, o čem...
2: Já koukám...
1: No ty jsi byl čůrat. Mm-hmm. No.
2: A ticho, tak... Hele...
3: Já jsem byl čůrat, jako obvykle.
2: No... No, takže to jsme vyrobili takovou desku, která se jmenuje Hrajem si hrajem. A tohle bude písnička Hrajem si až moc, ale já koukám, že ji tady vůbec na rádiu být nemáte, což mě mrzí, takže proto se tady asi nehraje, že jo, to je jasný, no. Takže ji sem zkusíme nějak dodat.
1: Co to nejde. Rozhodně udělejte.
3: A to bude asi problematický pustit, ne, když ji tady...
2: Ne, my jsme ji.
1: Já jsem kouzelník, hele, no, dívej, takhle. Jo, sleduj, jo. Počkej, a teď se třeba strapním, ale zkusím to. A je to tam.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Jan Sahara Hedl a Blanka Šrumová, tedy Něžná noc. Něžná noc, název kapely, ale to všichni samozřejmě víte. My si teď budeme hrát další píseň z jejich posledního alba, který se jmenuje Hrajem si. Říkám to dobře, nebo mě opravte?
2: Hrajem si.
1: Sorry. Tak.
3: Chtěl jsem...
2: To je ten for.
1: Prostě. Jo. No jo, no
3: určitě. Literární. Nebo co?
1: Důležitý, že to funguje.
3: To nevím.
1: Chci se zeptat, no, to se uvidí. Hele, kdo je autorem pecek na těch vašich deskách nebo ve vaší kapele? Asi Honza, že jo? Nebo se Blanka taky podílí?
2: Podívej se na obal.
1: No, tak to, když tak mi to
2: řekne. Nemáš, no.
1: Tak no právě, no.
3: No, já to zahrnu. No samozřejmě, že já, ale fakt je ten, že Blanka tam má nezastupitelný, já nejsem jako nějaký tady prostě nacistický šéf, jako já to píšu a nazdar, dokonce i náš tehdejší kytarista tam má pecku a Blanka tam má svoje písně, které prostě jsou její a já jsem se rád tam.
2: Že jo, kolikrát, připojil, protože zase on kolikrát už je línej, že jo, něco dělá, tak se ty moje písničky jako hodějí, že jo, aby tam jako do počtu, jako se tam nějak tak
3: no,
2: jako
3: jasně, no,
2: dali taky, jako jo, takhle
3: no,
2: nějak se tam dostanou.
3: No, tak ještě musíš prostě čehlit, vařit.
2: No, přesně tak.
1: A vařit, no, to je důležitý.
3: No, takže já jsem rád, že se zapojí i do tohohle. No a tahle deska byla specifická v tom, když už se o ní teda bavíme. Točili jsme jako standardně, já už leta letoucí točím s Petrem Kocfeldou, což je doajen, že jo, tady největší hvězda za poslední dekády českých zvukařů, nebo aspoň těch zlatých
1: časů. No Kocfelda točil desky už za bolševika přece, už tehdy byl velice proslulý.
2: Ten jich natočil,
3: ježiš. Podívej se, on natočil Kuře v hodinkách na 4 stopy, jo, to jsou majsterštyky prostě. Samozřejmě takový ty goty, že jo, dělal tam šéfa zvuku 10 let u Karla.
2: Třeba jsme s ním dělali první 4 alba Tichý dohody, že jo, s Petrem Kocfeldou. Mhm.
3: A já jsem s ním dělal samozřejmě i s Precedencem.
2: No.
3: Prostě Péťa je úžasný. Ale tuhle desku, když jsme točili, tak já jsem si řekl tentokrát, že to pojmu, jako to dělají takový ty Kýsové, Richardsové, že prostě půjdu do studia a uvidím, co mě napadne a tak nějak, jo, a tohleto. A on jako na tohle Petr moc není samozřejmě a dokáže být velice nedůtklivý. Ale myslím, že jsme to skoulili dobře, no, takže já jsem kolikrát jel ze studia domů a říkal jsem si, no tak teďka musím napsat tohle, vymyslet tamhle to, abych zítra teda měl vůbec s ním co jako seriózně dělat. Ale byla to
2: takže
3: pohoda.
2: Já teda, no pohoda jak pro koho, teda pro mě to byly šílený nervy, teda musím říct. Já třeba na tohle to nejsem úplně jako, prostě, že, no, že když nevím, co se bude druhý den točit, tak nejsem úplně jako happy. Teda.
1: Věděla jsi, že je tím proslulej.
2: Ale on jo, jako je, asi ten tlak mu dělá, že jo, ten tlak mu dělá dobře a něco ze sebe vycucá, já nevím, odkaď teda, jestli z paty, nebo už prostě odkud.
3: Ale... Trošku, Péťa, ale nakonec byl happy a no a ne.
1: Tomu se říká, znal, to, že vždycky vycucá Honza něco, tomu se říká talent a on ho rozhodně má teda.
2: Rozhodně.
1: Stejně jako ty. A pozor,
2: rozhodně.
1: Tam jde o to, že co jsem o něm slyšel, třeba od Martina Němce, tím ho nechci teď bonzovat, jo, Marťa, ale pozdě chodil na zkoušky, ale když se zrovna
2: jo, a co ožralej ještě?
1: Chodil
2: ožralej
1: na zkoušky.
2: A co ještě a ten Martin říká?
1: No takovýhle věci dělá.
2: No,
3: ale to jsou mantry. Tohle si, ano, tohle vám všechno bude vyprávět Němec nebo Baziková. Jsou to mantry ze začátku 80. let.
1: No, ryťo?
2: Jinak... Ne, to, ale to tak jako probíhá, já přijdu na natáčení zpěvaček a tam Bára řekne, ahoj, tak co dělá ten Vožrala?
3: Ten... A, je blbá, no, tak dále, že jo, takže to je jako... fuk.
2: Ne, počkej, co dělá ten alkoholik, řekla. Jako...
3: No, nakonec to dopadlo tak, že Němec měl mindráky, když na zkoušku, nebo na zkoušku přišel o minutu později, poněvadž ze mě se... časem stal po vzoru Karla Gotta fanatik do chvilnosti. A to jsem dodnes.
1: Je to pravda, Blanko?
3: Jo.
2: Je, a je to hrozný.
3: Jsi to viděl dneska, ne? Musím kolik říct, jsem tady byl.
2: Že tyhle vlastnosti jsou kolikrát nepřežití. A ještě když jedeme autem, já to spíš jako říkám, ne, že bych nějak jako chtěla nasazovat, jo, na nějaké věci. Ale když třeba jedem autem, jo, tak to je dopravní policista, jako opravdu, jo. Jako. A to zažívám v podstatě pokaždý, když někam jedem, jako sedí vedle mě dopravní policista, umíte si to představit? Tak.
3: Na poliáči.
2: Něco strašného. Jako.
1: Já prožívám něco podobného s ženou.
2: Mluví i tím jazykem, jako, no tak teď si jela v levém pruhu, tam si neměla jet v tom levém pruhu.
3: Neoprávněná jízda.
2: Neoprávněná jízda, jako, a tak to jako...
3: No tak se jí snažím, že ona se pak sebere, no, jako příští týden, jede někam do prdele, tamhle do Frankfurtu, a já vím, co to je za štreku, a tam jezdí rychlá auta v levém pruhu, tak chci, aby byla prostě naprosto v cajku, že jo.
2: Takže tohle já zažívám, no.
1: No, já jsem chtěl jenom poznamenat, přátelé, člověk se mění, tady máme jasný příklad a tím je Jan Sahar Hedl. Kluk, který ještě jako teenager chlastal u dvou slunců s Bondym a s DG-307, s kterýma snad i hrál, ne, Honzo?
3: No jo.
1: No, vidíš to, tak se stěj stane dopravní policista, no to je prdel teda.
3: To se to za mě řekl. Měl stát už tehdy, víš.
1: No jo, jasně. Hele, hrajem. No. My si budeme hrát, nebo nebudeme hrát další písničku? Budeme, že jo? Z téhle desky. Poslední deska vaše.
2: No teda. A poslední písnička z té desky, jo? Tu tam dej.
1: Ta se jmenuje O čem se bavíme.
2: O čem se bavíme.
1: No,
2: My jsme touhle písničkou, ještě než to pustíš, my jsme s ní začínali koncert v Akropoli v roce 2024, jsme ho tam měli. No,
1: bylo to desátý výročí.
2: Hele, a už to v životě nebudu dělat, jo, sama teda takovejhle koncert, to jsou strašný nervy. Takže nic takového už nechystáme, jo, jako uvidíme, co se bude dít.
3: Ale bylo to fajn, tak měli jsme skvělý sponzory.
2: Bylo to krásný, opravdu, no měli jsme sponzory.
1: A co byly nervy, jakože tréma?
2: No celý to udělat, udělat.
1: Připravit.
2: A já jsem dělala management kapele asi 10 let v podstatě teda, jako, no teď už jsem to dala agentuře, protože jako je to lepší teda, jo. Ale je pravda, že jsme strašně dlouho nemohli najít. Jo. Teď máme dobrou agenturu a jsme za to velice rádi, RM Production. Mm-hmm. Takže když tak to pust a to, takovýhle vzpomínky na to mám, že to byly teda strašná síla, celý to pro mě teda to celý.
3: Počkej udělat. Ještě, a jak se jmenují ty pumpaři? Ta firma.
1: Pumpaři...
2: Já nechci do toho zabředávat.
1: Pumpaři u Zlaté Podkovy.
3: Ne, byla to skvělá firma z Domažlicka.
1: Co, agentura nějaká,
2: tak když
1: jo?
2: Nevíš jméno, tak...
3: To máš věci.
2: No dobrý, ale už je to taky zase nějakou dobu. Hele, pust to tam.
1: Hele, my vám pustíme, o čem se tady vlastně
2: ano,
1: bavíme.
2: Ano, přesně tak.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: zpovědnice na rádiu Beat.
1: Roková zpovědnice na rádiu Beat, Honza Sahara Herl, mým hostem a samozřejmě stále půvabná. Honzo, promiň, jo, já ti do ní nejedu. Blanka Šrumová. No co je, co se tak jako pošklebuješ, no a nakonec kamery jedou, tak si ji můžete prohlídnout. To nevíš, jsou tajný, to máme ještě od Estebáku.
2: Všude jako
1: ne.
3: Všechno je pod kamerama dneska, i když jde člověk do rádia, tak je pod kamerou.
2: Tady jsou ty časy, kdy jsem se do rádia nečesal.
3: No, že jo.
1: No ty ses nečesal ani dneska a vůbec to nevadí.
2: Ale tak to je meč.
1: Myslíš, že já se češu do rádia? No.
2: Normálně mám pěšinku, akorát když jdu dělat hudebníka, tak se takhle musím vymodit.
1: Ale Honzo, sluší ti to.
2: Ale
1: teď já jsem, zatímco jsi byl chvíli, tak jsem si vybral já písničku od tebe, myslím tedy ze svý solový desky. Jo. A víš proč? Protože Blanka mi mě upozornila, že je to, nebo upozorňovala, že je to strašně profláklý ta pecka, že se to všude hraje, je to pravda. Já jsem to slyšel i na jiných rádiích, než bych je poslouchal zase tak nějak důkladně, ale zaslech jsem. Je to velký hit. A já jsem si tu pecku vybral proto, protože mě oslovuje už řadu let. Já jenom poznamenám, že ta pecka je stará, Honziku, já ti to hned řeknu. 2004, no přes 30 let. Vlastně 32 k dnešnímu datu. Jo? A já teď... Já ti prozradím, která to je, a ty se k ní vyjádři, ale prosím tě, nerozčuluj se, protože jsem slyšel, že už ji nemůžeš ani slyšet, nebo co, protože se hraje moc často a tak
3: někdy
1: dále.
3: Někdy už ji nechce ani hrát.
1: Někdy nechce ani hrát, ale přesto ji hrajete. No právě, Tisíce men.
2: No, tak dobře, jmenuje se Tisíc men, jo.
1: Tá, Tisíc men, promiň.
2: To je vždycky nejlepší vědět, jak se co jmenuje. No, tak jako to ví, že... Hele, nemám rád, no.
3: Tak. Ale tak má jí rád, samozřejmě, je krásná.
2: Hele, když máš hodný dítě, který se o tatínka starýho postará, koupí mu občas oběd nebo něco, tak proč ho nemít rád, no. Ta pecka začala tak, že mě to přišlo tak laciný, ta harmonie, tak jako jsem si říkal, tohle už je podpásovka, tohle už je tak líbivé, že tohle asi přece jenom ne. No a pak jsem byl s jednou svojí tehdejší kočkou někde na chatě a ona už pak šla spát, tak jsem si tam vzal... flašku a kytáru a řekl jsem si, no tak kdybych teda z toho teoreticky měl udělat pecku, no tak jo, no. No, tak jsme ji udělali. No.
1: Počkej, ty jsi autor, který, když napíše písničku, tak si myslím já, když tak mě vyveď somilu, ale když ji děláš, když ji tvoříš, tak jsem přesvědčený, že ji tvoříš proto, protože tě hned od prvních not, prvních taktů oslovuje. A od prvních slov, který k té písničce píše.
2: Ale tam je to takový trošku rozporoplný mezi tou muzikou a mezi tím textem. Jako uběhl nějaký čas. To jako nevzniklo organicky najednou. Ach, jsem si nějak jako sám sobě jsem řekl, tuhle líbivku prostě, tak jsem podlehl sám sobě.
1: No, to
2: je dobře. Řekl jsem si, napíšu k tomu text, který mu nebude stejně kdo rozumět, tak ono se to nějak jako, ono se to nějak vynuluje, ale nevynulovalo, no, tak bože. Bývaly doby, že mě pronásledoval, ale to se nemůžeš představit. To bylo od rána do večera.
1: Já v tom cítím takovej ten schizo schizofrenní rozpor Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Autor sám proti sobě.
2: Ale tak já nebyl zase až tak sám proti sobě. No.
1: Hele, já ti to řeknu. Ještě jedna jenom doplňující otázečka. Co je špatného na tom, že člověk udělá líbivou písničku, která osloví ale kurva široký obecenstvo?
2: Ale nic, samozřejmě. Ne, nic.
1: No, no.
3: Tak to má být.
1: To, že se tak jako tady narážel na tu líbivost té písně.
2: Jediný peklo spočívá v tom, že pak jako můžeš podlehnout iluzi, že teďka už to budeš dělat až do smrti, ale není tomu tak.
1: Hele, my si pustíme, dáme, aby jsme byli v gardu, potom ode mě písničku od Blanky a která je taky mou zamilovanou do dnešních dnů. Úplně to stejný. Jo, ježiš. Jako kdybyste tady...
3: Co to bude asi?
1: Neboj se, nevadí.
3: To bude se nakrutá.
1: Je to dobrý. Ale jenom Honzovi ještě, pardon, jako dodatek, než tu pecku pustím.
2: No.
1: Tedy tisíc men, promiň, ne tisíce, ale tisíc men. Tak podle mého skromného názoru, jo, a že v té muzice, nebo spíš tou muzikou se zabývám jako moderátor, to je jedno. Tak a slyšel jsem to hodně. Tohle je jedna z nejlepších písní, který já jsem, ne od tebe, to tě do toho nechci hrabat do tvýho svědomí, ale jedna z nejlepších písní, kterou jsem kdy v životě slyšel. A teď to nerozděluju na zahraniční a český.
2: Jo, já s tím celkově. V zásadě.
1: No, to jsem rád, kurva, to jsem fakt rád. A ještě jedna ještě věc.
2: By mě jich ještě pár napadlo, teda, ale to, na to není čas teďka.
1: Já teďka ne, ale ještě bude, máme před sebou ještě 2 hodiny. V každém případě jak já jsem tě vždycky cítil, jako takovýho českého Leonarda Cohena, nebo možná Nika Cavea, nevím, ale tady tato píseň, ti, co nás poslouchají a že je dost, přesně pochopí, proč mi tak připadáš.

co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, posloucháte Rokovou zpovědnici na rádiu Beat. Je 5 minut po 21. hodině. Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu. Dnešními mými hosty jsou Honza Sahara Hedl, ne, mě to zní blbě, Jan Sahara Hedl, Honza mu říká normálně, tak, aby to bylo v ažuru, no a samozřejmě Blanka Šrumová. Tedy kapela Něžná noc. Ale my pohlížíme i do minulosti obou interpretů, kde ještě spolu nebyli, ano, a každý jel svoji lajnu. Tomu se ještě určitě dostanem. Co jsem to kurňa chtěl říct? Jo, cokoliv chcete vědět, nebo cokoliv možná ne, ale jestli se chcete na něco zeptat Blanky Šrumový, nebo Honzy Sahary, no teď to musím říct, tak pište SMSky, pište maily, můžete i volat na číslo 210 32 33 34. Co? No. No. Blanka se prej stydí, no. Uvidíme.

0: Radio Beat. Roková spovědnice.
1: Blanka Šrumová a Jan Sahrahedl, mými hosty dnes ve spovědnici, a musím říct, že je to veliká zábava. Do toho éteru to zas tak tolik nejde, to jejich dohadování mezi sebou. Je to hrozně roztomilý. A oni spíš mimo éter se tady dohadujou, ale doufám, že se budou dohadovat i třeba v dalších vstupech, abyste si to užili stejně tak jako já.
2: No, to si užiju. Počkej za hodinu. Jako.
1: Ne, tak no. To nebudeme rozebírat, no. Uvidíme.
2: Uvidíme, no.
3: Nevím, o čem je.
2: No,
1: ne,
2: jasně.
1: To je dobrý, Honzo, v pohodě. Tak Tisíce jmén, tahle píseň ještě v minulý hodině odezněla. Já to mám, Honzo, já to mám furt sugerovaný s tímhle, nevím proč se mi to tak do té kebule.
3: Ne,
1: a víš co,
3: já už jsem
1: taky starý člověk a prostě já to z toho nevykouřím.
2: To starý člověk.
3: Tanťáky skáčou v obou modifikacích, takže je to jedno.
1: Všichni měl se. Tisíc jmén je ta moje magická píseň. Takhle bych ji označil.
3: Ty jsi byl vždycky... Ne, to je moje magická píseň.
1: No já vím, že to
3: tvoje.
2: Ne, moje.
3: Teď
1: jsme se pohádali úplně všichni tři. To je krása. To se mi líbí jenom.
2: Ať má ten Dan radost. No. Má to vysílání. No.
3: Tak se uklidníme. No. A co dál?
1: No tak teď já už vím, člověče, kam bych pokračoval. Tak jsme se... ohlídli za tvojí solovou deskou jednou, solové deska, těch jich bylo víc samozřejmě.
3: Ale byla jedna, že? No, říkáš to správně.
1: Víc alb bylo, ale tahle tam mě zaujala velice. Já mám ještě jednu písničku od tebe oblíbenou a tu bych taky rád pustil. Stejně tak to bude u Blanky, ale Blanka má tu svoji první. Zase je to můj výběr, přiznávám se, ano. No. Je to ještě z dob tichý dohody s Danem Šustrem, kterýho, nevím, jestli se s ním někdy voláte nebo nevoláte.
2: Ale člověče, už se nějak nevoláme.
1: To je škoda. Kdyby si náhodou s ním volal, tak ho ode mě pozdravuju.
2: Jednou jsem mu nějak volala a on mi řekl, kdybych věděl, že to seš ty, tak to nesvednu.
1: Aha, tak
2: jo,
1: tam.
2: Jo, tak asi takhle tam si voláme. Já, jo.
1: Ano, to jsou takový ty.
3: Ne, tak já většinou objednávám o apartmán jízdy, že jdeme někam na jich nebo tohle. Ale jako...
1: Dan nikdy nerazí,
3: jo? Nejezdí s námi.
2: Ne, nejezdí, no.
3: Je to hodnej kluk a umí německy, já bych s ním jezdil do Německa furt, jako jo, ale...
2: A Honzo, je to kytarista?
1: A hraje jako Edge, stejným způsobem jako Edge z YouTube, hele.
2: No, je to kytarista.
3: Což je fajn, mně se líbí ta němčina, no.
1: No, mě zaujal.
3: Ale oni umějí většinou
2: anglicky. A má strašně moc kytar. Strašně moc kytar má, hezký, jako Robert Kodym. To oni se takhle trůfovali. Dobrý. A ty kytary si takhle kupovali.
3: Dobrý, takže já bych uzavřel Kodyma a Dana. Jsou to kamarádi a co dál? Teď?
1: No, teď ano. Já bych v tom pokračoval, pokud dovolíš. No, no tak Tichá dohoda, legendární kapela, která má podle mě dodnes spoustu fanoušků. V každém případě. To je pravda, ale fakt, teď se nedělám prdel.
2: Já vím.
1: A vydali jste spoustu hitů. Takovej asi, no ono jich je víc.
3: Vět asi to.
1: No určitě. Marioneta je jeden z nich, že jo?
2: No.
1: Ta je moje oblíbená, no, proto jsem ji takhle vybral. Ale pak tam byla, ještě připomeň ty hity. Já si nepamatuju.
2: Tak jako já tak namátkou, jo, z té dohody, tam je to fakt jako hodně, mě docela mrzí, že se to nehraje nikde, protože všechno to vyházeli z těch rádií, jo, takže Tichá dohoda, ježišmarja, Kotva kříž, Večírek osamělých srdcí,
1: Kotva kříž, ano, to byla.
2: Potom byl Tulák po hvězdách, Má duše se vznáší, jo, teď z těch novějších to bylo třeba Saint-Tropez, Potom třeba, já nevím, tam toho bylo dost, ježiš, no tak...
1: Ale řekla si ty zásadní, no. V každém případě.
2: Vítr a tak.
1: Proč se Tichá dohoda rozešla, tam to nefungovalo?
3: No.
1: Partnerské nebo nefungovalo?
2: Proč se rozešla? No já jsem o tom mluvila v takových různých, jako nějaký 13. komnata a takový nějaký televizní sedánky, co se mnou točili. No, já to moc nechci jako zase už probírat, protože ono už je to totiž jedno, jo, dneska, protože už je to tak dávno, že už jako je to takový zasutej čas. Ale my jsme udělali nějaký tenkrát comeback v roce asi 2012, to jsme ještě hráli Vltavskou a tak, to bylo lidí jak blázen, opravdu to bylo fajn a zjezdili jsme to celkem dost, jako i jako koncerty jako po celé republice. No a stejně už jsme to nenastartovali, jo, tenkrát, už jsme to nenahodili.
1: Už nebyla vůle, nebyl pocit.
2: Už prostě jako sice jako byli jsme tam tak nějak všichni na to ready, ježiš, buď ticha chvíli, když mluvím, to je děsný tady, co se děje v tom studiu.
1: No je tady šivo, no, takový přirozený no, prostředí tady.
2: Takový mumraj. No a teď jsem, jo, no takže i když jsme se pokoušeli, že to nahodíme, tak ale už byly tam takový nějaký jako tlaky jako zase vodinu, že on už měl Daniel zase jinou zpěvačku, že jo. A teďko oni už si udělali nějakou svoji image prostě a teď najednou se to střetávalo s tím, že bych tam jako já zase vlezla zase znova a vlastně by to bylo to samý. A já jsem říkala, hele, tohle to jako asi nemá smysl prostě, jo, jako tak vy si jeďte teďko nějaký svůj model. No a prostě takhle to nějak skončilo. Jo, nějak jsme se úplně zase rozešli, hele, všichni, ten bubeník odešel a já jsem šla zase někam a tohle.
1: Bylo ti to líto nebo ne? Je ti líto rozpadu těch dohody nebo ne?
2: Já jsem mezi tím hrála různě, ještě s různýma jinýma lidma, zažila jsem různý společenství, hrála jsem s Romanem Horkem, kterýmu držím velice palce, je zrovna v nemocnici.
1: Já vím.
2: A prostě taky to bylo hrozně fajn, ale jako ta dohoda byla srdcovka moje a v podstatě to byly roky nejlepší, že jo, co jsme tomu dali, jo, jako já i Dan. Jo. Vím, že to opravdu, to se nikdy nevrátí už. Takže já bych to nechala takhle, je to hezký, vytvořili jsme spoustu krásných jako věcí a ty koncerty, co jsem, já mám takovou kroniku doma, prostě tam je to všechno jako zmapovaný, jo, od jednoho fanouška. Takže to mám jako hezkou vzpomínku. No, uvidíme, co do budoucna třeba někdy, třeba se spolu ještě budeme třeba moc bavit, jako já nevím. Tohle nikdy nevíš, co
1: člověk nikdy neví,
2: co ten jako osud přinese, jo.
1: To se říká, člověk nikdy neví a pak se ještě říká jedna věc.
2: No.
1: Nikdy neříkej ne, jo.
2: No a vždycky to nějak tak je, protože nějaký okolnosti přijdou a může se stát spousta věcí. Takže já jako nikdy neříkám nikdy.
1: Jak říká. Já si nikdy neříkej nikdy.
2: Protože my třeba máme tady Něžnou noc kapelu, to je zase úplně jiná kapitola, že jo, protože jsme se vlastně tenkrát, když jsme už zase se rozlejzali z té dohody zase pryč, tak najednou jsem potkala tady toho Saharu. A nějak to zase sedlo, že jo, prostě, že taky jsem, že jo, žila sama, prostě on taky byl, že jo, sám a to. A tak jsme si prostě řekli, že to zkusíme dohromady. No a jak říkám, tam to, co bylo předtím, to fakt byl pasé už.
1: Mm-hmm. No mě právě na vás dvou fascinuje jedna věc, že se sešly dvě obrovské osobnosti, protože jste a už dlouho jste velký osobnosti týhletý poprokový scény, nebo jak to mám označit, prostě rokový scény, dejme tomu. A proto mě to strašně fascinovalo, tohle spojení. V každém případě o tom ještě bude řeč, protože si nějaký pecky od Něžné noci pustíme, ale já bych pustil další, svoji oblíbenou, tentokrát tedy od Blanky. No a to je ta už asi dvakrát nebo třikrát zmíněná Marioneta. Tak já to zkusím, abych se zase někde neuklik. Já vím, že se na to posluchači těší, až
2: zvláštní.
1: Kohout zase udělá nějakou chybu.
2: Kohout, tahle ta písnička, nevím,
4: jako... Říkáš Kohout.
2: No, já mu, mně se to líbí.
1: Mně to nevadí.
2: Kohout,
1: no.
2: Ty máš určitě tu verzi, takovou tu z desky, nebo máš tu z toho unpluggedu z té televize?
1: Tady je nějaký klip takový, no, je tam vidíš. Nějaká díra v tom, nebo
2: takže
1: co?
2: Takže to bude s tou unpluggedu z té televize.
1: A to je blbý, jo?
2: Ne, to je právě dobrý, tak to je dobře, protože ta se stala populární a ta, co byla z té desky, tak ta se nestala populární, takže pust tu populární píseň.
1: Tak to jsem ani neviděl, já to zkusím. No. Je to ono, viď? To je super, tak je tady na začátku.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Blanka Šrumová a Honza Sahara Hedl, mými hosty dnes. Je to velice inspirativní povídat si s Honzou, s kterým jsme si vždycky povídali víc jak před 30 lety v besedě, buď po jeho koncertě, nebo po našem koncertě, tak jsme tam občas prohodili slovo, jednou dokonce celou hodinu a oba si to skoro nepamatujeme. Ale určitě to bylo velice filozofická debata, teda Honzo, jo?
2: Já nerad opakuju kliše, ale tady bohužel, nebo možná bohudík, stále platí taková ta formula, kdo si pamatuje 90.
1: Kátky,
2: ten
1: tak
2: je
1: si
2: nezažil. No, přesně tak.
1: Dobře, Honzo, jdeme do současnosti. Ty spolupracuješ s mnoha skvělými muzikanty, mimo jiné i s Michalem Pavlíčkem. A ten teď vydává nový album, kde si úzce spolupracoval. Tak nám k tomu
2: ale
1: něco řekni.
2: Ale úzce ne, já jsem prostě udělal jednu pecku, že by tak zpravidla jako něco uděláme. Hele, my s Michalem už jsme se na spolupracovali hodně.
1: Dost a dost, jak se říká.
2: Jo, a náš první song byl takový ten Bářin hit, Když se snáší déšť.
1: S Kamilem Střihavkou.
2: No, Kamil to pak dojíždí ještě. Já mám pocit, že do dneška. A to bylo hezký. To už mě mělo varovat tehdy. To se točilo ve Smetaňáku.
1: A předpokládám, promiň, že tě přerušu, no, tvůj text.
2: No jasně.
1: Jasně.
2: Ale Míšova muzika. Hmm. A já jsem tam přišel jen tak se mrknout, jak se věci mají. A teď tam sedím, tam to točili ty mistři, že jo, ten pan Hřebíček a tak dále. A ten Míša to tam kontroloval. Já tam přijdu do té režie a mu říká, hele, prosím tě, ale Sacho, tohle, kdyby jako tady to nějak nejde mi na tu frázi, tak já teda, ty vole, podívej se na to. No tak já jak blbec, ty vole, tam jdu do toho předsálím. A něco tam jako teda přesmolím v tom textu, aby to lépe frázovalo. Seděl tam Martin Němec vedle mě, a který to celý produkoval, a říkal, ty vole, tohle vážně uděláš, vole, osáně, nevysereš? A on říkal, ne, no to... No a pak jsem přišel do té režie a říká Míšo, tak jsem to... Ne, to je dobrý, to, my už jsme to natočili, ono je to v pořádku. Tak jsem si říkal, o, tak s tímhle cvokem to bude veselý život. No a od té doby jsme teda udělali haldy věcí, včetně dvou muzikálů. On má prostě na mě takový nějaký vliv. Já vím, že
1: ano,
2: to...
1: Ano, zřejmě máš na něj vliv i ty teda. No, když dobře, si tě vybírá k spolupráci.
2: A je tak jo, tak spolu prostě tak nějak nárazově děláme od drobných televizních třeba prací až po muzikály, jako byl
1: Excalibur.
2: Jako byl Dorian Gray nebo Excalibur. Já ho mám rád, kluka, on to se mnou umí prostě, no. Takový ty keci Saharo, když ne ty, no já vím, že to není pravda, ale vždycky na to znova skočím.
1: Jasně, no. Tak aspoň někdo na tebe umí. Blanka to na tebe umí?
3: Jo, určitě. Já to umím dobře všechno.
2: Tak Blanka mě má pod kontrolou, že jo.
3: No tak to ono to jinak, jako pozor, ono to jinak nejde kolikrát.
2: To se jenom přísně
3: podívá. A já
2: podívá.
3: To dělám kvůli sobě, že jo. Jasně. To je prostě... To vždycky, jako když je potřeba něco skorigovat, tak už to musím udělat kvůli sobě, abych to přežila, že jo, takže asi tak.
2: Korigovat
3: se musím. No,
1: ale jak vás tak sleduju, přežíváte velice půvabně spolu tedy.
3: No jo, tak my žijeme v divočině na chatě, že jo.
1: Takže vám to nic jiného nezbývá.
3: Okolo pozemku nám chodí divoký prasátka, pes to tam všechno šéfuje, takže no. No, to musíme mít psa, jinak by nám to tam vlítlo, ono to rozbije plot, hele, to ani nevíš, jak to prase, co ho napadne.
1: Hele, když to vyjde, jako teď mluvit o sobě, tak já se dostanu do úplně stejné situace, nebo spíš prostředí, jako vy.
3: No.
1: Protože když to vyjde, ocitnu se konečně divočině.
3: Jak to se vstěhuješ, jo, někam do,
1: no,
3: rád mimo bych. Prahu, jo? Jako.
1: No, je to tady, ano, tak kousek. No, tak
3: to je,
1: no to trošku takový divočiny, ale takový ne, ty, vy to tam máte asi fakt jak na Klondajku, jo, ale...
3: No tak Sázava, že jo, no.
1: No, tak to vidíš, no. A my zase Labe, no. No, ale trošku tam jako vejš. Ale to není jenom, že jsem chtěl propojit... Takový ty vaše pocity.
3: A není to špatný, my tam žijeme už 17. rok, člověče.
1: 17.
2: Já 13.
3: No.
1: Ty s Kristiánem teda.
3: No to, to už se odstěhoval.
1: Tomu je teď 24?
3: Naopak se z něj stal Pražák zase, jo. On strašně, jak tam dlouho žil se mnou na té chatě, tak toužil potom stát se zase Pražákem, víš.
1: No divíš se mu?
3: No, ne, nedivím, no.
1: Kolik je mu?
3: Mají 24? Mají hezký byteček v Kobylisích teď.
2: No, 25 mu bude.
1: 25 bude Kristiánovi,
3: no?
1: No,
3: budem 25.
1: Jasně. Dobrý, tak hele, pojďme zpátky k tomu Michalovi. Mám to tady připravený, děti moje, a Michal Pavlíček, teď už je to jednou jasný. To je název alba nebo písně? Opravte
2: to
1: mě.
2: To je pecka, album se jmenuje Na obzoru. Já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Na obzoru prachy, ale tak... Tomu ale jsme se jenom zasmáli.
1: To je bohužel nedostupný, ano. Už chápu, že se ten název zkrátil. V každém případě text téhle písně psal Honza.
2: No, samolet.
1: No je to, jasný. Tak jdem do ní.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak jsem se těšil, Blanko, to je teď myšleno nebo zaměřeno na tebe, že neudělám ani jednu chybu, že oznámím píseň a pustím tu píseň a že nepustím jinou, no tak se mi to zrovna...
2: Že jsi to zvojtil.
1: Já jsem to zvojtil jako vždycky.
3: Ráda.
1: Posluchači budou mít radost, protože oni to předpokládají, že jednou až dvakrát v rokový zpovědnici něco zvojtím. No dobře, no, tak se omlouvám, Blance především, a vám,
2: tak
1: ale...
2: Já jsem měla ale radost, že jsi pustil něco jiného. No, mně se to líbilo.
1: No,
2: jo.

0: ale teď pustím to, co no, fakt chci pustit, jo. To říkáš tak zklamaně.
1: Přece
0: jako.
1: Jenom na to dojde. Asi,
0: no, přece jenom na to dojde, ano. Tak hele.
1: Ten Dan, když se něco umane prostě, že jo, tak to udělá.
0: Ne, pozor, já no. To nedělám, vy jste první,
1: no.
0: Vy jste první, od kterých já chci pustit, teď zrovna od každého zvlášť, jo, dvě písničky, tedy z té doby, kdy jste se ještě neznali.
1: Jo.
0: To znamená no. Sahorově hitovky, tvoje hitovky.
1: No, tak
0: no a jo. Já vím, že jste takový z toho trošku rozladění, Sahara je takový, no, co Honzo?
2: On smutný.
0: No, je smutný z toho, ale já si to prostě... No, ale i
2: dobře, tak jsme si poklábosili o blbostech, no. Pojďme dál, no, o tak co chceš? Co
0: Marioneta,
2: chceš?
0: Já chci to, že Marioneta, obrovský hit s Tichou dohodou. Tu pecku napsal...
1: No, to je rok Schuster. 1990.
2: Ne, napsal Schuster.
1: A pak ta hlavní vznikla 93.
2: Manko, napsal to Schuster?
1: Ne, to jsem napsala já. No.
0: Fakt?
1: No.
0: Muziku i text.
1: No, muziku i text.
0: No, tak to je úžasný.
1: A tam dělal aranž, jako, no, protože ta písnička totiž vznikala tak zvláštně, jo. My jsme dělali nějaký věci na to album, že jo, prostě na to druhý album a tam už jako ta Marioneta prostě nějak jako měla bejt, no, a pořád se nevědělo, co s ní, jak by to mělo, že to pořád vycházelo taky jako nějaký jako dechovkový nebo folkový, nebo prostě takový nějaký jiný, než co jsme dělali normálně, že jo, jako. Protože my jsme s Dohodou hráli jako Big Beat, že jo, prostě. No a tak jako Danovi se to nějak nechtělo a říkal, já furt nevím, jako co s tím. A jednou on byl pryč, teda, a já jsem se normálně do toho doma pustila, ležela jsem na posteli a normálně jsem to napsala. A on přijel domů a já mu říkám, hele, já jsem udělala text na tu písničku, na tu a nazvala jsem to jako Marioneta se. To je docela dobrý. A já říkám, no, tak se pojď na to podívat. A takhle to jako fakt jako vzniklo.
2: Prostě. Ale jak to pokračovalo?
1: Dál už nevím.
2: Tohle muselo být rajcovní.
1: Ne.
2: Libeňský
1: byt, ale ne, prosím tě, nic.
2: Kecej, vole, tohle ne, ale muselo být.
1: Vlastně byla to úleva, že už teda víme, co s tím.
2: Já mu
1: a že
2: můžu
1: jsme to nějak,
2: zavolat a zeptat se ho.
1: Nerůž.
0: Nejde mluvit.
1: Víš, jako byli jsme rádi, že jsme to jako nějak, jako, že to máme jako z krku, že už písnička je teda hotová, že to je docela dobrý.
2: Ty pece je sex.
1: No a potom...
2: Povídám, já si furt beru svou.
1: Já koukám, že už si vedeš teda svou.
2: No a co, opravdu. Tak
0: pořádku.
1: V tom žádný sex jako není.
2: Tak zo, čekala v pelechu, řekla dobrý, tak se převlíkne. Ale...
1: je normální ten člověk.
0: Tak my víme, že Sahara normální není.
1: Ne, není, není normální.
0: Za to.
1: Není normální.
2: Ale tak ne.
0: Ale
2: ta pecka ten sex v sobě má.
1: Ale nech, prostě nemá v tom žádný sex. Jo. To je normálně, to je taková, třeba Zdeněk Rytíř mi řekl tenkrát, to je taková ta písnička, no to je z podvědomí, to jo, dobrý prostě.
0: Ta aranž, jenom u toho se chci zastavit. Já tam furt cítil toho Edge z YouTube, zrovna Marioneta je udělaná přesně v tom, kterým je to tak přijde, v tom duchu kapely U2. Zřejmě...
1: No to mě Dan teda Schuster. Vůbec nepřijde. Jako
0: nepřijde, ne, jo.
1: Ale vůbec. Jako.
0: No tak to je výborný, že máme každý jiný
1: no,
0: názor.
1: No to je zajímavý teda, ale to by mě v životě nenapadlo.
0: Jo, víš, takový ten edgeovský, taky teda od Dana Schustera.
1: A je zvláštní. Člověče, a je zvláštní.
2: Hrali jsme to s kytarou Schusterovskou bez kytary.
1: Hele, ona ta...
2: S pianem, no, honky tonk, hráli jsme to ze slide kytarou, to hrajem teďka.
1: Hele, on to pořád to chce někdo nějak přearanžovávat, předělávat tu píseň a ona se nedá a to je dobrý, protože ona je nejlepší, když jí fakt jako sjedu s kytárou, i když jako hraju tak nějak normálně, že jo, nejsem jako virtuózní nějak, jo, ale ono to má samo jako sílu samo.
0: Jo?
1: A tak si myslím, že už ji nemusí nikdo nějak předělávat, protože aranž měla, ta se stejně nechytla, takže vlastně se chytla ta verze fakt s tou Španělou.
2: Tak, abych to uzavřel, to... celou tuhle záležitost, no. Ta pecka má obsah. A ta pecka
1: ne, on v tom
2: trošku...
1: vidí něco úplně tak jinýho.
2: Můžu
1: jako,
2: mluvit.
1: Nějaký
2: nebo...
1: sex v tom vidí, nebo co to ná, nevím.
2: Já v tom žádný
1: tam není
2: sex,
1: prostě.
2: Můžeš se uklidnit. Já jsem to Blance říkal xkrát, tahle pecka... Ne, není to tam, prostě. Prdele, tak co je?
1: No tak dobrý.
2: Tahle pecka je samozřejmě daleko temnější, kdybych ji udělal.
1: Ale co o tom víš?
2: Do prdele, tak ty vole!
1: Co ty o tom víš?
2: Jseš moje žena, ale nebo jseš nějaká nic, moje nadřízená?
1: Není tam nic temného, jako...
2: Mluví se hr.
1: No tak si mluv, co chceš.
2: Já to... celý léte říkám...
1: Ale pust tam něco, prosím tě.
2: Ne, no, tak to bude kušnět prostě.
0: No tak bylo, tak...
2: Ne, jako říkaj, ta pecka...
1: Ne, ne, tam nic nehledá, tam nic není.
2: To vám prostě... za tady rozmátit, ty vole.
0: Hele.
2: Ne, nech mě domluvit. A voláš mě nechá domluvit do prdele. Ta pecka má svoji temnou nemá, atmosféru. Prostě. Ta pecka je temná. Tohleto? A kdybych to udělal já, no tak by samozřejmě ta atmosféra v ní byla cítit.
1: Jenomže naštěstí...
2: Ne, ale tahle veselice jenomže je naštěstí, veselá.
1: Jenomže a proč
2: čau.
1: Jsem veselá? Hele, nejhorší je, že když ti začnou někdo, ti začne něco rozebírat, ne, prostě rozebere to úplně na sračku, prostě až je to úplně nesmysl, že jo. Takže asi tak, no. Tak ale klidně tam
0: hele,
1: prostě něco jiného.
0: Pouštím, Marioneta, jeden z největších hitů, Blanky.
2: Ale já jsem chytřejší.

0: Radio Beat.
1: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
2: To je dobře, milé dítě.
0: Roková zpovědnice na Rádiu B.
3: No a jsme v poslední třetí hodině rokový zpovědnice, jako vždycky to letí opravdu docela fofrem, tak nebudu zdržovat, jenom připomenu, že mými hosty jsou Blanka Šrumová a Jan Sahara Hedl, tedy kapela Něžná noc. Pokud máte na ně nějaký dotazy, tak pište SMSky nebo maily nebo volejte, i když s tím telefonem, jak tady spolu povídáme, tak nemáme moc prostoru ho vzít, tak radši pište, tam to pro mě tedy aspoň nebo pro nás bude snazší. V každém případě za chvíli další moje oblíbená píseň, tentokrát od Honzy.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Ano, Roková spovědnice pokračuje třetí hodinou. No a teď jsem si vybral zase já.
2: To už třetí skladu. Hodinu, jo?
1: No už třetí, to letí, viď?
2: Hezky.
1: No, no, já taky vždycky čumím. Ty taky čumíš, viď,
2: no,
1: Manko?
2: No já úplně čumím, ano.
1: Anne-Marie, to je skladba tvého vlastně už manžela, že jo, teďka?
2: No.
1: Honzi sa hrá Hedla. A ta je teda opravdu velmi vyvedená. Další hit z tvý dílny. Tak Honzo, co mi k té skladbě řekneš? Řekneš mi nějaký své pocity, nebo budeš zase jenom nadávat?
3: Ale prosím tě, to není až tak jednoduchý, ani zas tak složitý. Tohle je pecka o náměstí míru. A je to pecka o tom, co se tam dělo v 45. roce. Ona tam taky byla o blok dál. Samozřejmě synagoga, která skončila, to není moje zásadní záležitost. Je to prostě můj pocit z toho náletu na Drážďany, který byl strašný. A jenom takový ten ocásek z toho naprostýho pekla, který se možná dotekl.
2: Počkej, ale ty nejsi zas tak jako starý.
3: Já nejsem tak starý, ale dost toho
2: Drážďany nepamatuješ, že jo?
3: Cože?
2: Drážďany, ty byly dřív, že jo?
3: No, Drážďany byly o pár let víc.
1: Drážďany byly inspirací, jestli se můžu takhle zeptat.
2: No, jo, no.
3: Já jsem tu pecku napsal tak, aby fungovala tak, jak jsem ji napsal, tak, jak si ji někdo dokáže vybavit. Rozhodně. To není nějaká inspirace, je to prostě báseň, která takhle je. A kurva, je mi úplně uprdele, co si z toho kdo vezme. Já jsem si z tohohle vzal tohle. Celý. Nazdar, be happy. No a co?
2: No.
1: Takže ta spojitost, jenom poslední slovo. Odkaz na Drážďany, na nále.
3: Jaká byla nazdar.
1: Synagoga na Vinohradech, tvoje zamilovaná čtvrť, tedy jak jsem pochopil. A píseň si napsal na míráku.
3: Píseň jsem napsal, když jsem si myslel, že ji napíšu, tak jsem to udělal. Prosím tě, nedělej z toho nějaký rébus do píči.
1: Nedělám, jenom jsem chtěl vysvětlit ty souvislosti.
3: Dobrý, říkal jsi, nech to bej, kdo říkal seš ty, kdo jsem já.
1: No jasně, jo, říkal jsem Mirák, říkal jsi Drážďany a synagoga.
2: Teda, no,
1: Anne-Marie, jasně.
3: Ale já nejsem.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Blanko, tady přišel dopis, ten směřuje spíš na tebe teda. No. Zdravím do rádia, hlavně Blanku Šrumovou. Byla to, a pozor, teď poslouchej dobře, byla to spolužačka mojí ségry. Neříkám to, tady budeš muset vzpomínat asi. Neříkám to proto, abych se vytahoval. Je to proto, že se mi velmi mlhavě vybavuje zážitek z doby. Když jsem chodil do prváku na gymplu, byla 70. léta, zuřila normalizace a my museli všichni povinně do SSM. A aby nás přijali, museli jsme mimo jiné splnit konkrétní úkol. Na mě vyšlo vzít nějaké pionýry na výlet. Aha. Jo, vzal jsem tu jejich třídu, tenkrát to byli tuším osmáci ze ZDŠ Poláčkova na Budiárně.
2: Jo, říkala ti to něco? Poláčkova, no to je ale základka, že jo.
1: No, no jasně. No. Já 15-letý totální introvert, proti mě 12 až 13-letí pionýři. Vůbec netuším, jak to tenkrát dopadlo, kde jsme byli, kde jsme vůbec někde byli. Asi by se požrali, nebo co? Každopádně konkrétním kol jsem si obhajoval, nebo odnajkoval, to je nějaký pionýrský pozdrav.
2: Počkej, Honzo, mi něco čtete.
1: Dostal jsem úsměvně vstoupil, gympl dokončil. Tak to je moje vzpomínka na Blanku Šrumovou pionýrku. Zdravím Lubor do kolečka autobusu. Takže jsi
2: jako
1: asi byla tou pionýrkou, kterou
2: já,
1: on...
2: Já jsem vůbec nebyla, nebyla pionýrkou. Pionýru. Jako.
1: Tak se fakt ožral asi tady ten pisatel. Ale byla to vzpomínka na Blanku Šrumovou.
2: Ale víš, já jsem nebyla žádná pionýrka, jo. Protože my jsme to měli úplně jinak. Já jsem chodila do sboru jako dítě. Jo. A my jsme
1: Československýho rozhlasu.
2: No, rozhlasu. No a tam vlastně jako to bylo jediný, jako kdy vlastně bylo potřeba, no tak tady už myslím, že je konec debaty, jako dneska tady už, já myslím, že tady už jako se odchází, jo, různě.
3: Myslíš,
2: tady,
3: že jo.
2: No a ježišmarja.
1: No tak to dokončí, tak si byla...
2: Ne, to je v pohodě.
3: Jedem odjezd.
2: No, Honza odjíždí, jo, takže já myslím, že...
3: A co tady mám dělat,
1: dobré? Dobře, hele, tak to dokončíme někdy příště. V každém případě teď jste spolu vybrali Angry, to je první
2: to
1: single z Hackney Diamonds od kapely Rolling Stones, co jste mi udělali radost. Já tu pecku mám taky rád, tak já ji pustím. Tak,

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Bobková zpovědnice.
1: No tak tady máme Jana Sáru Hédla, bych skloňoval, Blanku Šrumovou. Pustili jsme pecku naší společnou oblíbenou Angry z předposledního pozor alba Hackney Diamonds kapely Rolling Stones, to je jenom taková stručná rekapitulace. A teď prosím tě, Blanko, vybrala si precedens, co nám zbývá, proč?
2: No, pro... Ale podívaš, to nemá. No,
3: počkej, on vám to Jenda řekne. Hele,
1: tak
3: on,
1: já mu pustím mikrofon.
3: No.
1: Tak Jendo, řekni to.
3: Řekni to. Co má?
2: Hele, víš co?
3: Jestli to teda můžeš říct.
2: Jako tenhle song je vždycky jenom o mně a o mém pocitu a zoufalství a chytrolinství. To je úplně prdel, která kapela se po to podepíše. To je celý.
1: Konec.
2: Nazdar.
1: Můžem pustit.

Studio B.

0: spovědnice.
1: No a jsme v posledním vstupu rokový spovědnice. Mými hosty dnes, dá se říct, byli Jan Sahara Hedl, který se rozjel, jak je to v jeho zvyku, a Blanka Šrumová.
2: Já jsem se taky rozjela teda, jako, a spíš budu muset nějak jako dojezt domů, že jako s tímhle člověkem, takže já myslím, že to asi zakončíme dneska, přátelé.
1: No,
2: bylo
1: tak
2: to
1: máme.
2: Tady krásné.
1: Tak. Díky, já si taky moc děkuju za návštěvu. Honziku, mě si nesklamal,
2: ne,
1: jsi stejný undergroundák jako vždycky,
3: já
1: teda musím říct.
3: Myslím, že bych ani snoc...
2: Počkej, on nemá mikrofon, já mu ho...
1: No, on si ho někam odklonil, ano, já už jsem to pochopil. Tak, ano, takže já ten druhej takhle vypnu. Ty máš svůj, jo, dobrý, máme všechno, tak.
3: No, takže já bych z toho nedělal takový drama, ale...
1: Určitě.
2: Co, takový drama?
3: Přehlídka imbecilů, jestli jako je vážně fascinována sama. Sama svojí hloupostí, no tak samolitr, ano.
2: Já myslím, že to je hezký zakončení. Já už jako mlčím teda.
3: Prdele,
2: já. No, ale já už teda mlčím,
1: jsou to prosím tě krásný, moudrý slova na závěr. V každém případě díky za návštěvu a pustíme si poslední pecku. Samozřejmě kapela Něžná noc.
2: No, ještě jo? Chce něco říct,
1: Myslíš ještě? No dobře.
3: Já jsem chytrý a tyhle hlupáci jsou hloupí.
1: Ano.
3: Dáte tam pustná pesku a pak se budeme bavit.
2: Dejte se, přátelé, pozdní noční hodina už.

Radio Beat. A je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Radio Beat.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás už po druhé v době prázdnin a dovolených zvuk poslechu dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorií i hudebními styly. Zahájila ukázka Embrace ze zbrusu nového hudebního projektu anglického skladatele a hráče na klávesové nástroje Cliva Llewellyna, který nazval Kámora. Vedle svých solových nahrávek je známý také jako člen souboru Pendragon a Arena. Skupina Kámora vznikla v roce 2005 za účelem tvorby epických rockových oper. Nolan v daném případě spojil své síly s dalšími zkušenými rockery a zejména se zpěvačkou Agneškou Švitou, rodačkou z Polska, která od roku 2007 spolupracuje i s Pendragon. V roce 2008 se představili zatím na největší ploše vydáním adaptace klasického románu spisovatele H. Rida Haggarda She, zasazeného do viktoriánské doby. Premiérová prezentace připraveného materiálu proběhla v Katovicích v říjnu 2007. Vybraná ukázka Embrace pochází ze stejnojmenné EP desky, která obsahuje 3 speciální verze skladeb, které pochází ze zmiňovaného dvojalba She. Švédské hardrockové kvarteto, které si říká The Kill, vzniklo v roce 1992. Stalo se ikonou rockové scény země tří korunek a vysloužilo si rovněž označení hardrockové instituce. Na své stejnojmenné debutové album si ovšem muselo 3 roky počkat. Skupina pak desku nahrála během pouhých 3 týdnů. Stalo se tak v Malmö, kde tím otevřela činnost brusu nového nahrávacího studia. Poté následovalo první turné The Kill po Evropě, během něhož se také představili v Británii a Německu. Podle vyjádření hudebních publicistů soubor od svého debutu v roce 1995 vydává jedno kvalitní album za druhým. Produkuje skutečně šťavnatý hard rock. Ronnie The Kill představili už svou celkově 11. velkou desku. Za jejich průlomovou kolekci se považuje 3. velká deska Voodoo Caravan z roku 2001 a právě z ní teď za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Travel Without Moving.

Nyní přichází v krásných nálezech premiérově na řadu kapela ze západního Londýna z Richmondu, která si původně říkala Themselves. Objevila se v roce 1966 a zařadila se mezi významné představitele britské psychedelické scény. Kvartet se v následujícím roce v září přejmenoval na Virgin Sleep. Nahrávací smlouvu podepsal u renomované značky Drum, co sice mnohé slibovalo, ale ani to jim nakonec nezajistilo vydání alba. Skupina byla aktivní až do roku 1969. Z období 1967 až 68 po ní sice zůstaly dva velebené singly se zajímavou instrumentací, ale ani to k prosazení nestačilo. Dnes si budete moci z vysílání rádia být poslechnout skladbu Secret a stranu jejich druhého singlu z ledna 1968.

0: Nálezy na Radio Beat.
1: Následuje další premiéra, a to americký soubor Smoke Rise z New Jersey. Tohle kvarteto vytvořilo prakticky jediný hudební projekt, ale za to významný. V roce 1970 představilo svůj koncepční projekt The Survival of St. John, který se dnes považuje za první americkou rockovou operu. Na desky se však dostala v podobě dvojalba až v následujícím roce. Premiérově tohle dílo o paně Orleánské zaznělo v divadle Studia Arena v Buffalo. O libretto se postaral James Lineberger, produkce desky se zhostil mimo jiné nositel několika cen Grammy, skladatel, textař a libretista Steven Lawrence Schwartz. Tenhle hutný melodický art rock mohl podle některých publicistů ve své době směle konkurovat takovým rockovým veličinám jako Grand Funk Railroad nebo Blood Rock. Smoke Rise se však komerčně neprosadili. Skupin tvořili tři bratři Ruffinovi, ke kterým se přidal basista a zpěvák Randy Book. Podceňovaní rockeři byli aktivní od roku 1969, ale o tři roky později to zabalili. Z vrcholného, i když bohužel jediného díla Smoke Rise, dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní skladba Survival.

0: Nálezy na Radio Beat.
1: Představitel melodického roku, anglický zpěvák Lee Small, si v květnu 2023 nadělil své čtvrté studiové album The Last Man on Earth. K názvu se nechal inspirovat jedním ze starších filmů s americkým hercem Vincentem Pricem. Hudební kritici Smallovo album přiřadili ke stylu těch, které produkovali soubory jako Toto nebo Journey. Jinak Smallův vokál zníš asi na 40 albech. Zpěvák je však typickým mnohoobročníkem. Působil třeba u The Sweet, Shy nebo je členem sestav kapel jako Fenoména nebo Lionheart. Svou poslední velkou desku autorsky připravoval ve Spojených státech ve spolupráci s australem Sonny Stevenem. Nahrávala se hlavně mezi Londýnem, Los Angeles a Texasem a podílí se na ní plejáda zkušených rockových muzikantů. Například part amerického zpěváka Dana Reeda, protagonisty souboru Dan Reed Network, na duetu se Smallem prý vznikl v Praze. Z novinky zpěváka Lee Smalla si teď prostřednictvím Rádia Beat budete moci poslechnout skladbu You're Not The Only One.

0: Genesis na Rádiu Beat.
1: Teď vám nabídnu prenatální stádium úspěšné skupiny 70. let, která později proslula jako Christie a celosvětově se blízkla megahity jako Yellow River a San Bernardino. Její vůči autorskou a interpretační osobností byl Jeff Christie. Na konci 60. let si však nejprve říkala The Outer Limits. Jeff začínal s muzikou už jako 13letý ve svém rodném městě Leedsu. Tehdy měl skiflový soubor 3G plus 1. To se psal rok 1959. Teprve u The Outer Limits ale rozvinul svůj nevšední skladatelský talent, jdoucí ve šlépějích do Beatles, jak tohle období Jeffovy hudební dráhy hodnotil publicista Nick Dalton. Manažerem téhle formace se stal Jeffův otec. Skupina pak hrála ve většině dnes proslavených rockových klubů v Británii, včetně Liverpoolského Cavernu nebo klubu A Go Go v Newcastle. V roce 1967 nahráli The Outer Limits jednu ze svých skladeb na desku pro charitativní účely s tvorbou studentů školy, kterou tehdy Jeff navštěvoval. Pod svá křídla si tento projekt vzala firma Decca, která zřídila zvláště pro nové výhonky rockového progresu značku Deram. A tak se v dubnu 1967 objevil na značce Deram i single The Outer Limits, na jehož B stranu byla zařazena skladba Help Me Please, kterou za vámi posílám ze studia Rádia Beat. Jejím autorem je Jeff Christie. Vedle solového vokálu zde hraje na kytaru i na piano.

Nyní vás pozvu na hudební výlet do Nizozemska k neoprogresivnímu souboru symfonického roku, který se říká Triangle. Nachází se na podobné stylové parketě jako například Marillion či Twin Age. Čtveřice muzikantů se dala dohromady již v roce 1993 v Rotterdamu pod názvem Square the Circle. Byli to vesměs zkušení hudebníci, kteří již něco odehráli v místních kapelách. Nestabilita jejich sestavy však patřila téměř k jejich poznávacímu znamení. V roce 2000 se jim podařilo nahrát svou debutovou desku, ale s návrhem, aby se přejmenovali na Triangle. Skupina to nakonec vyřešila šalamounsky. Přijala nový název, ale pro pojmenování svého debutového alba, které se objevilo na trhu počátkem roku 2001, zvolila svůj původní název Square the Circle. Mělo příznivý ohlas. O 3 roky později, po vydání své druhé velké desky, to kapela na 8 let zabalila. K obnovení její činnosti došlo v roce 2012 kuriózně po večerním četování původních členů kapely. Ze 3. alba souboru Triangle z roku 2016, které nese název Alert and Alive, si teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat poslechněte skladbu Revealed. Dnes už má toto kvarteto na svém kontě celkem 5 alb, poslední z loňského roku.

0: Krásné nálezy.
1: V únoru 1967 vznikla v městečku Warrington v Lancashiru kapela, která se pojmenovala přímo pohádkově Fairy Tale. Po příznivém ohlasu svého působení v klubech jako Cavern nebo Wigan Casino přesídlili na jaře 1967 do Londýna. Zde získali pozornost manažera Dona Ardena, kteří řídil kariéry Little Richarda, Gina Vincenta, The Small Faces nebo Black Sabbath. S uznáním svých schopností však rovněž dostal nelichotivou přezdívku Al Capone hudebního biznisu. Fairy Tale ještě v roce 1967 získali nahrávací smlouvu u Decca Records. Už v srpnu téhož roku jim vyšel debutový singl se skladbou Guess I Was Dreaming na titulní straně. Měl slušnou odezvu. Ve vysílání rádia Beat zazní za okamžik. Skupině se však tenhle úspěch už nikdy nepodařilo zopakovat, tak se z hudební scény záhy vytratila. Hudební publicisté tvorbu Fairy Tale označovali jako vkusné propojení psychedelie s punkem. Zároveň ale rovněž připomínali, že na své hudební kořeny, které si přivezli ze severu, nějak zapomínali.

krásné nálezy. Na rádiu Beat. Soubor, který se říkal The Barrier, pocházel ze západního Londýna z Fulhamu. Vznikl zde na konci 60. let. Kvarteto se původně pojmenovalo zletněji Pearl Barrier. Skupina své první nahrávky vydávala na malé značce iMark, zaměřené na blues. Později podepsala nahrávací smlouvu s firmou Philips. V roce 1967 natočili The Barrier také 4 snímky pro vysílání BBC pro pořad, který měl na starost redaktor Stuart Henry, jenže výsledek byl stejný. Kapele se stejně nepodařilo prosadit. Stopy skupiny na hudebním kolpišti tak končí na přelomu let 1968-69. Z toho, co po sobě The Barrier zanechali, teď z vysílání rádia Beat uslyšíte skladbu Spotlights. Je to bestrané jejich posledního singlu z prosince 1968, který kapela vydala na značce Philips.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Hudební kariéra velské rockové zpěvačky Bonnie Tylerové, narozené ovšem jako Gaynor Hopkinsová, trvala 5 desetiletí. Objevili scout Roger Bell v jednom klubu ve Swansea. Její první hit pochází z roku 1977 a natočila 18 velkých desek. V poslední době žila na pobřeží Atlantiku v Portugalsku ve městě Faro. Začátkem května letošního roku se odsud rozletěla do světa zpráva, že musela být hospitalizována v nemocnici, aby neprodleně podstoupila operaci perforovaného střeva. Poté ji uvedli do umělého spánku. Po měsíci ji probudili, ale její stav se nezlepšil. Zemřela 8. července ve věku 75 let. Dnes vám na vlnách rádia Beat zpěvačku připomenu v nahrávce Here She Comes z roku 1984. Jejím spoluautorem i producentem je známý hitmaker Giorgio Moroder. Píseň, za kterou byla Bonnie v roce 1985 nominována na cenu Grammy za nejlepší ženský vokál, byla původně určena pro soundtrack k restaurovanému filmu Metropolis. Jedná se o němý film režiséra Fritze Langa z roku 1927. Naproti tomu žebříčková umístění písně nebyla nikterak pronikavá. Bonnie song Here She Comes znovu nahrála na své album Simply Believe z roku 2004. V její diskografii má pořadové číslo 14.

Krásné nálezy. Na rádiu Beat. Dnešní druhou hudební prázdninovou procházku do světa roku uzavře americké kvarteto z Atlanty, které se říká Bitters. Je typickým představitelem kategorie nastupujících souborů nové generace. Nejen tím, že vznikli a začali nahrávat až v tomto tisíciletí, ale tím, že se hlásí ke své inspiraci glam rockem. Původně si ovšem říkali Poison Arrows. Hudební tisky onálepkoval, že produkují rock'n'rollové retroorgie. Bitters své první nahrávky vydali v roce 2010 na EP deskách, debutové album jim vyšlo v roce 2015. O dva roky později k němu přidali druhé. V říjnu 2018 skupina ohlásila přerušení své činnosti na dobu neurčitou, tak se nechme překvapit, kdy se opět vrátí na scénu. Ze zatím posledního albového počinu formace Bitters z alba The Future and What It Used to Be, čili Budoucnost není to, co bývávala, z roku 2017 si poslechněte skladbu Calling You Home. Příště vás pozvu k poslechu třetí části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Se svou tvorbou se představí Wedding Present, Hi-Fi, Watch, Night Flight Orchestra a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Američtí Bitters zakončí dnešní vydání Krásných nálezů se svou skladbou Calling You Home z roku 2017.

0: a stal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci ze studia Rádia Beat, vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a startuje další 11 v 11. Má číslo 1008 a po šesté se budeme věnovat prázdninové dovolenkové tématice. Prostě to, co k létu rozhodně patří. Spousta dnešních písniček ovšem nebude mít ty prázdniny nebo dovolenou ve svém názvu, ale budou skryty pěkně v textu písně. Ale vždycky se k nim nějak dostaneme. Úplně nejdřív pro dnešní večer vás pozvu do Austrálie na výlet na dovolenou s kapelou The Kinks. Jsme v roce 1969 a ta deska, ze které song pochází, se jmenuje Archer, On the Decline and Fall of the British Empire. Autorem té písně s názvem Australia je Ray Davies.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Faktem je, že my prožíváme letní prázdniny, když to Kings tak trošku do té Austrálie vyrazili na prázdniny vánoční, ale to nevadí. Prostě volno, prázdniny, tak jako tak. Teď přeskočíme do roku 1974 k albu Crime of the Century. Supertramp ho vydali a na něm vydali i píseň s názvem Dreamer, tedy snílek. Ovšem ne ledas jaký, protože vy si můžete vzít snílka, vy si ale taky můžete vzít dovolenou, můžete si vzít zkrátka ledacos. Ale celá tahle píseň je vlastně souborem různých obrazů a myšlenek textaře, kterým byli společně Richard Davies a Roger Hodgson, Supertramp.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Prázdniny nejenom na Beatu jsou v plném proudu. Občas je slunce, občas trochu prší, ale tak to má být, tak tomu vždycky bylo. A nejinak i v roce 1977. Album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. To byl veliký milník, veliký předěl v muzice. Podepsání Sid Vicious, Paul Cook, Johnny Rotten, Stephen Jones, zkrátka Sex Pistols a Holidays in the Sun.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Po Kings, Supertramp, Sex Pistols teď vyrazíme do další dovolenkové destinace s Markem Knopflerem a Dire Straits. Twisting by the Pool, tedy Tanec u bazénu, je dalším titulem dnešního večera a upřímně řečeno, proč ne? Tančit u bazénu se dá v poledne, ráno, odpoledne, večer, kdykoliv. Chce to jenom náladu, hudbu a partnerku.

0: jedenáct.
1: V jedenáct.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jedenáctka v jedenáct s číslem 1008 a 11 songů, které se nějakým způsobem vážou k prázdninám, k dovolené, volnému času a tak podobně. Nebude to jinak ani se songem kapely Kiss. Tu by určitě ocenil a uvítal kamarád Bobo. Bobo, tohle je vyloženě pro tebe nadbozy Kiss a ukázka z jejich alba Lick It Up, co jiného než ta titulní píseň. Autory jsou Paul Stanley a Vinnie Vincent. Vyšlo to v roce 1983 a do dnešního večera to určitě patří, protože nemusíš čekat na žádné pozvání, můžeš žít, jako kdybys byl prostě teď právě na dovolené. Úžasná věc, tak si ji vychutnej. Kiss.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Lick It Up a Kiss. V další písni už šesté dnešního večera s číslem 1008 se podíváme na status quo. Ti vydali v roce 1986 album s názvem In the Army Now a na něm i song stejného jména. Byl to cover. To se stává málo kdy, aby kapela nazvala album podle coveru, ale v tomhle případě se to stalo skutkem. Autory byli dva Holanděni, bráchové, Rob a Ferdy Bolandové. A byla to taková písnička, která v té době válcovala diskotéky. Ale status quo to pojali po svém. Bylo to úžasné. In the Army Now.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jo, začíná to veršem A Vacation in a Foreign Land. Uncle Sam does the best he can. Prostě prázdniny v cizině. Proč ne? To byly Status.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: ACDC, song hodně o cestování, song s názvem Go Zone je za námi. Já jenom připomenu, že začíná rovnou Want Some Relaxation, Need to Get Some Rock and Roll, The Rest and Recreation, Don't Need No Vacation. Prostě takový cestovatele od protinožců. Jinak tomu nebude jako celý dnešní večer ani s tím dalším songem, který je 8. Guns N' Roses, album Use Your Illusion 2, a to je deska, pro kterou Axl Rose a Izzy Stradlin složili tu slavnou You Could Be

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Pamětníci si možná připomněli, že tenhle ten song jsme slyšeli v Terminátorovi, v tom druhém, který měl podtitul Judgment Day. A my tady na Beatu v rámci 11 v 11 s číslem 1008 po 6. o létě, prázdninách a dovolených se podíváme na Aerosmith a jejich Amazing z alba Get a Grip z roku 1993. Další písnička, která si skryla tu dnešní tématiku, to téma dnešního večera pěkně v textu. Amazing.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: A Stevena Tylera a Aerosmith teď vystřídají pro změnu Counting Crows. Tady je to úplně jasné. Dovolená ve Španělsku. Holiday in Spain. Ale pozor, pěkně, živě. Nahráno v Amsterdamu. Heineken Music Hall.

Hey. Thank you so much for coming out tonight. We gotta go.